0: ti, kteří přijedou autem, musejí počítat s komplikacemi. Kvůli stavebním pracím je uzavřená část Pražské ulice a ulice U stadionu. Rozhodně se vyplatí sledovat dopravní značení. Přední ekonomové se obracejí na poslance kvůli státnímu rozpočtu. V otevřeném dopise na ně apelují, aby zvážili veto prezidenta Petra Pavla k zákonu, kterým chce vláda ANO, SPD a motoristů rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jako ekonomové, kteří se dlouhodobě zabývají veřejnými financemi, považují krok prezidenta za opodstatněný. Informuje o tom zpravodajský server iDnes.cz, který má otevřený dopis k dispozici. Podepsaní ekonomičtí experti dál uvádějí, že plně respektují roli vlády v nastavování rozpočtových priorit. Zde se ale jedná o úpravu pravidel, která mají zásadní dopad na budoucí vlády a generace. Pod otevřeným dopisem jsou podepsaní i někdejší guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok nebo šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. V Němčovicích na Rokycansku vznikne lávka přes Berounku, propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je teď 16 kilometrů daleko.
1: Lávka spojí Rokycansko a severní část Plzeňska, konkrétně Olešnou, součást Němčovic a Čevice na Plzni severu. Kdysi tam býval přívoz, v současnosti lidé musí 16 kilometrů do Liblína. Turistům se spojí cyklostezky a naučné stezky. Myšlenka lávky je stará 15 let, teď má pravomocné stavební povolení. Mikroregion Radnicko vyhlásí soutěž. Když všechno půjde dobře, mohla by lávka za 30 až 40 milionů korun stát za 3 roky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Němčovice.
0: Karlovy Vary chystají rekonstrukci restaurace Jelení skok. Oblíbený výletní podnik sídlí v historické budově z první republiky. Ta je mimo provoz, protože se nepodařilo najít vhodného nájemce. Po rekonstrukci by restaurace u stejnojmenné vyhlídky měla sloužit celoročně. Mělo by tu být i 5 pokojů na ubytování. Rekonstrukce nebude podle náměstka karlovarské primátorky Miroslava Vaňka levná.
2: Všichni Karlovaráci ví, že to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
0: Karlovy Vary předběžně získaly souhlas památkářů k zateplení budovy a její úpravě na celoroční provoz. Teď musí projektant navrhnout řešení, které památkáři schválí. Ve středu nás čeká horko. Bude jasno až polojasno s teplotami 25 až 34 stupňů.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Od středečního poledne musíme počítat s horkým počasím. Meteorologové v té souvislosti vydali varování před velmi silnou zátěží teplem, obzvlášť v Praze. Připomínají důležitá doporučení s ohledem na zdraví, tedy omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Důležité je nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Hlavní město pak připomíná takzvanou mapu oáz chladu. Ta ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Jde o přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek i míst vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území metropole. Výstraha před velmi silnou zátěží teplem potrvá od středečního poledne do páteční půlnoci. 2 obvinění úředníci pražského magistrátu skončili na překážkách. Do práce tedy nechodí, ale dostávají plat. Podle serveru Seznam zprávy jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Policisté ve Škodově paláci v Praze kvůli korupci zasahovali minulé úterý. Podle kriminalistů případ souvisí s projekty při podání žádostí na odbor pozemních komunikací, který mimo jiné schvaluje dopravní zařízení a stavby. Policie v souvislosti s kauzou obvinila 6 lidí a 2 firmy. Seznam zprávy už dříve uvedly, že policie po zásahu na magistrátu zajistila obviněným nemovitosti za 10 milionů korun. Pelhřimov má novou část hřbitova. Město otevřelo nové kolumbárium a prostorné pietní místo. Náklady byly asi 47 milionů korun. Úpravy 120 let starého hřbitova budou pokračovat rozšířením parkoviště, prostranstvím a hřbitovní zdi. Souviset s ní bude i vybudování poutní cesty od hřbitova na vrch Křemešník. Řekl to pelhřimovský starosta Ladislav Met.
3: Ta cesta už se soutěží, na to máme i nadřeklou dotaci, mělo by to být do konce roku, takže ta poutní cesta by se měla realizovat příštím roce.
2: Poutní cesta v Pelhřimově bude mít 9 zastavení, předpokládané náklady jsou přes 2 miliony korun. Město Aš chce víc spolupracovat s nedalekým Chebem. Důvodem je chystaná továrna firmy Daimler Truck. V Aši by mohli mít zázemí subdodavatelé automobilky.
4: Na Ašsku by měla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Zjednodušeně půjde o zázemí plánované automobilky. Počítá se s tím, že firmy, které sem přijdou, budou technologicky vyspělé. Díky tomu se má na Ašsku zvýšit životní úroveň. To by mohlo oslovit například pendlery, kteří zatím každý den jezdí pracovat do Německa. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: FIFA chce rozprodat fotbalový šampionát. Mezinárodní fotbalová federace pod vedením Infantina plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% za v přepočtu zhruba 90 miliard korun. Evropská fotbalová unie to ostře kritizuje. Podle UEFA tím instituce odpovědná za fotbal překračuje hranice. Vedení evropského fotbalu to považuje za naprosto netransparentní i kvůli nejasnosti ohledně toho, kdo z toho finančně profituje. Podle zdrojů The Times jsou do plánů Infantina zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Trumpa. Hlavním investorem má být společnost Joshua Kushnera, bratra Trumpova zetě. Sám Infantino by po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA mohl stát v čele nově zakládané společnosti. Ve středu čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

že budeš lúbiť iného muža. Naša láska letí

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Jablonecká policie se připravuje na fotbalové utkání na Střelnici. Ve čtvrtek tu domácí přivítají chorvatský tým Varaždín. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Na pořádek budou dohlížet policisté z pořádkové jednotky, dopravní policie i kriminalisté, včetně antikonfliktního týmu nebo psovodi. Příznivcům fotbalu jablonecká policie doporučuje přijít s dostatečným časovým předstihem. U všech vstupů na stadion se budou provádět důkladné bezpečnostní prohlídky. Ti, kteří přijedou autem, musí počítat s komplikacemi. Kvůli stavebním pracím je uzavřená část Pražské ulice a ulice u stadionu. Rozhodně se vyplatí sledovat dopravní značení. Přední ekonomové se obracejí na poslance kvůli státnímu rozpočtu. V otevřeném dopise na ně apelují, aby zvážili veto prezidenta Petra Pavla k zákonu, kterým chce vláda ANO, SPD a motoristů rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jako ekonomové, kteří se dlouhodobě zabývají veřejnými financemi, považují krok prezidenta za opodstatněný. Informuje o tom zpravodajský server iDnes.cz, který má otevřený dopis k dispozici. Podepsaní ekonomičtí experti dál uvádějí, že plně respektují roli vlády v nastavování rozpočtových priorit. Zde se ale jedná o úpravu pravidel, která mají zásadní dopad na budoucí vlády a generace. Pod otevřeným dopisem jsou podepsaní i někdejší guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok nebo šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. V Němčovicích na Rokycansku vznikne lávka přes Berounku, propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je teď 16 kilometrů daleko.
2: Lávka spojí Rokycansko a severní část Plzeňska, konkrétně Olešnou, součást Němčovic a Čevice na Plzni severu. Kdysi tam býval přívoz, v současnosti lidé musí 16 kilometrů do Liblína. Turistům se spojí cyklostezky a naučné stezky. Myšlenka lávky je stará 15 let, teď má pravomocné stavební povolení. Mikroregion Radnicko vyhlásí soutěž. Když všechno půjde dobře, mohla by lávka za 30 až 40 milionů korun stát za 3 roky. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Němčovice.
1: Karlovy Vary chystají rekonstrukci restaurace Jelení skok. Oblíbený výletní podnik sídlí v historické budově z první republiky. Ta je mimo provoz, protože se nepodařilo najít vhodného nájemce. Po rekonstrukci by restaurace u stejnojmenné vyhlídky měla sloužit celoročně. Mělo by tu být i 5 pokojů na ubytování. Rekonstrukce nebude podle náměstka karlovarské primátorky Miroslava Vaňka levná.
3: Všichni Karlovaráci ví, že to nádherná budova na velmi hezkém místě a má neskutečný genius loci a my bychom rádi tuto budovu dali do pořádku tak, jak vypadala za první republiky.
1: Karlovy Vary předběžně získaly souhlas památkářů k zateplení budovy a její úpravě na celoroční provoz. Teď musí projektant navrhnout řešení, které památkáři schválí. Ve středu nás čeká horko, bude jasno až polojasno s teplotami 25 až 34 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Doufal jsem, že jsem jiný, že nikdy nezláká ma vôňa inej ženy. Bože, jaký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Od středečního poledne musíme počítat s horkým počasím. Meteorologové v té souvislosti vydali varování před velmi silnou zátěží teplem, obzvlášť v Praze. Připomínají důležitá doporučení s ohledem na zdraví, tedy omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim a vyhýbat se větší fyzické zátěži. Důležité je nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Hlavní město pak připomíná takzvanou mapu oáz chladu. Ta ukazuje místa, kde se mohou lidé během horkých dnů ochladit nebo doplnit pitnou vodu. Jde o přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek i míst vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území metropole. Výstraha před velmi silnou zátěží teplem potrvá od středečního poledne do páteční půlnoci. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu skončili na překážkách. Do práce tedy nechodí, ale dostávají plat. Podle serveru Seznam zprávy jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Policisté ve Škodově paláci v Praze kvůli korupci zasahovali minulé úterý. Podle kriminalistů případ souvisí s projekty při podání žádostí na odbor pozemních komunikací, který mimo jiné schvaluje dopravní zařízení a stavby. Policie v souvislosti s kauzou obvinila 6 lidí a 2 firmy. Seznam zprávy už dříve uvedly, že policie po zásahu na magistrátu zajistila obviněným nemovitosti za 10 milionů korun. Pelhřimov má novou část hřbitova. Město otevřelo nové kolumbárium a prostorné pietní místo. Náklady byly asi 47 milionů korun. Úpravy 120 let starého hřbitova budou pokračovat rozšířením parkoviště, prostranstvím a hřbitovní zdi. Souviset s ní bude i vybudování poutní cesty od hřbitova na vrch Křemešník. Řekl to pelhřimovský starosta Ladislav Met.
3: Ta cesta už se soutěží, na to máme i nadřeklou dotaci, mělo by to být do konce roku, takže ta poutní cesta by se měla realizovat příštím roce.
2: Poutní cesta v Pelhřimově bude mít 9 zastavení, předpokládané náklady jsou přes 2 miliony korun. Město až chce víc spolupracovat s nedalekým Chebem. Důvodem je chystaná továrna firmy Daimler Truck. V Aši by mohli mít zázemí subdodavatelé automobilky.
4: Na Ašsku by měla vzniknout transformační zóna pro nový průmysl. Zjednodušeně půjde o zázemí plánované automobilky. Počítá se s tím, že firmy, které sem přijdou, budou technologicky vyspělé. Díky tomu se má na Ašsku zvýšit životní úroveň. To by mohlo oslovit například pendlery, kteří zatím každý den jezdí pracovat do Německa. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: FIFA chce rozprodat fotbalový šampionát. Mezinárodní fotbalová federace pod vedením Infantina plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% za v přepočtu zhruba 90 miliard korun. Evropská fotbalová unie to ostře kritizuje. Podle UEFA tím instituce odpovědná za fotbal překračuje hranice. Vedení evropského fotbalu to považuje za naprosto netransparentní i kvůli nejasnosti ohledně toho, kdo z toho finančně profituje. Podle zdrojů The Times jsou do plánu Infantina zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Trumpa. Hlavním investorem má být společnost Joshua Kushnera, bratra Trumpova zetě. Sám Infantino by po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA mohl stát v čele nově zakládané společnosti. Ve středu čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 27.
5: jako halo, dobré ráno.
6: No halo.
5: Paní Šedová, jak se máme?
6: Pane Daňku, skvěle.
5: Skvělý, tak doufám, že i vy, naši posluchači, milá rádiová rodina, právě začínají Impulzovy a startujeme tradičně s kabáty.
0: Impulzovy, jsme vaše rádiová rodina.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. Speciální české prázdniny s rádiem Impuls jsou na Vysočině. Dnes se podíváme na výrobu nápojů a tradičního židovského pečiva. Na cesty nás opět vezme reportér Tomáš Kabát.
2: Začneme v třebíčské sodovkárně Zon, kde se podíváme na historii tohoto nápoje a taky na samotnou výrobu. Zajímá mě třeba, jak se nápoje sladí a jak se do nich dostávají bublinky. Pak přejdu na druhou stranu řeky do staré židovské čtvrti Třebíče, kde se peče tradiční židovské pečivo. Zajímavé je nejenom to, co tam pečou, ale taky kdo to peče. Na objevování nových věcí se těší Tomáš Kabát.
0: Žijeme létem. Žijeme muzikou na rádiu Impuls.

0: Jak se máte, co děláte? Vzpomínáte si na 90, když jste chodili na diskotéky, na nějaký letní hity, tak dneska je můžete okomentovat v ranním tématu. A propo, hned za chvilku je můžete okomentovat živě s Honzou a s Klárkou.
1: Jo.
0: Jo?
1: No tak jo. My jsme tak skvělí, že dáváme prostor posluchačům non-stop v našem vysílání.
0: Přesně tak. Stačí napsat?
1: Jedu.
0: Přesně na 605 222 007.
1: My vám zahrajeme písničku na cestu.
0: Přesně
1: tak. Ta písnička je tady pro vás připravená a tu cestu, na které jste, ať už vede kamkoliv, vám prostě a jednoduše zpříjemí a taky vám zpříjemí, protože si s námi popovídáte ve vysílání a to je ten největší bonus, že?
0: Jo, přesně tak. Neřekli jsme to brzo?
1: Řekli.
0: Byly už dvě písničky? Nebyly? Já jsem... Byly. To je divný, já tam mám písničku navíc.
1: Jsme zmatení jak lesní včela.
0: To teda, Klárenko. A tak jo, dobře. Tohle z 90, tak myslím je...
1: Je to tak.
0: Kája a jeho, když muž se ženou snídá, tak se k nám přidejte. A nezapomeňte napsat na WhatsApp 605 222 007. Jedu.

0: To je o nás, když muž se ženou snídá.
1: Tak začneme snídat a je to komplet.
0: Přesně. Posloucháte Halo tady Implozovi, zasnídat si můžete s náma, ale taky zavysílat. Stačí napsat jedu na Radio WhatsApp na zdravíčko.
1: Je to pravda.
0: 605 222 007, když napíšete jedu, my vám zavoláme zpátky, vezmeme vás do vysílání a rozeberem život, ale hlavně nás zajímá, kam jedete a musíme vám pustit písničku na cestu. Jedu na 605 222 007, zpátky voláme ze skrytýho čísla, tak se nelekejte prosím a zvedněte. Tady jsou Klárka, Honza.
1: Dobré ráno.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Kolikrát jste už hledali impuls mezi stanicema? To je jak hledat klíče v kabelce. Stačí si nás přidat do oblíbených a máte vystaráno. Jedno kliknutí a Rádio Impuls je vždycky tam, kde má být.
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno 007, jedeme a začneme na severu Čech. Na silnici číslo 9 mezi Novým Borem a Českou Lípou srazilo osobní auto Sanu. Přesouváme se na západ. Podobnou nehody potkáte na Chebsku za Libou směrem do Hazlova. A ještě se podíváme na D1, na 48. kilometru ve směru do Brna stojí porouchané auto. To byly nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobře, dojeďte.

0: Impulzu a s námi ve vysílání náš posluchač. Přeji krásné dobré ráno.
1: Ahoj, tady Pavel.
2: Pavle, krásné ráno, kam jedete?
1: Tam, kde jste vy?
2: Do práce. Ale ne konkrétně sem k nám do naší.
0: Jdete do rádia, pojďte do rádia za náma, Pavle.
1: Ne. To by nebyla taková sranda, jako když tam jste vy.
0: Ale prosím vás, my cítíme, že jste člověk, který má rád humor a srandu, jako jste na naší vlně, ne?
1: Jo, to jo, ale mám takový nějaký těžší období, takže mám střídavý nálady.
0: Prosím vás, a jak se to projevuje, to tichý období, jako střídavýma náladama, čím ještě?
1: No, že jsem v tu chvíli třeba jako smutnej a během 10 minut jsem jako blázen, výbuch smíchu a
2: No tak my bychom tady potřebovali jenom tu variantu B. Každopádně, jaká je vaše práce? Kam to teda jedete přesně?
1: Jsem přípravář, připravuju podklady pro stavby a konkrétně metro.
2: Metro? No jo, ono se tady dělá Dčko, že jo?
1: A nebo když se rekonstruuje, přesně tak.
2: Jo. Máme se na co těšit?
1: Myslím si, že to je ještě hodně dlouhá doba.
2: Jo. Tak my budeme trpěliví.
0: To už budem starý. No. To už budem starý a chodit doktoru, co?
2: No, já rozhodně říkám, ne.
1: Ne, to si říkám i já, tak jsme od sebe s Honzou pár roků, jestli se nepletu.
0: Prosím vás, zazníte docela mladě, já si myslel, že jste nějaký mladý třicátník nebo tak něco. To tak klame vždycky ten hlas, jako jo.
1: Víte, jak se to říká?
0: Ne.
1: Nechci být sprostej právě.
0: Jo, dobrý, tak nebudeme sprostý, my do rádia nemůžeme. My za to pak dostáváme pokuty, když jsme sprostý.
1: No.
0: Takže pracujete v hlavním městě, pochopil jsem to dobře.
1: Ano.
0: Dobře.
1: Jezdím každý den 28 kilometrů.
0: Dobře. Máme tady písničky, které vám můžu zahrát. Jsou tady v programu hudebním Olympici nebo Take That, co byste si rád poslechl, Pavel?
1: Olympiky,
0: dáme sobectví. Mějte se hezky, ať vám jde práce od ruky, ať je léto v pohodě a ať je tam jenom ta varianta B, teda ať jste jenom veselý.
1: Dobře, i vám přeju hezký léto a rád to vás slyšel.
2: Děkujem za to, šťastnou cestu a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Písnička na cestu.
0: Tak pro přípraváře Pavla, Olympici jako písnička na cestu. Pokud jedete taky do práce, rodino, ať vám to utíká.

0: Když se řeknou 90, která písnička z té doby se vám okamžitě vybaví? Ptáme se dneska v ranním tématu. Ozvat se můžete třeba přes radio WhatsApp na čísle 605 222 007. Kam píšete i Klárce o počasí?
1: Ano, a dnes nás čeká opravdu letní počasí. Bude totiž jasno, maximálně polojasno a teploty 29 až 34 stupňů. Kovářská a Krušné hory 8,5 hlásí aktuálně Petr a v Plzni je 15 a píše Standa. Děkujeme, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Zajímavý e-mail. Ahoj, tady královna Alžběta II. Žiju a mám se dobře. Zprávy o mé smrti jsou spiknutí mého syna Karla. Píšu z jiného profilu, protože se bojím, že Karel sleduje internet. Potřebuju 8000 korun, abych si koupila lístek do Londýna a získala zpět trůn. Až se vrátím, všechno ti vrátím, dám ti titul lorda a adoptuju tě. Prosím, ber to vážně.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Jsou tu zprávy jednou větou v 17:30, Alenka Svobodová. Meteorologové varují před dalšími vedry. Odpoledne začne výstraha platit pro jih Moravy a střední Čechy. Požár autoservisu na Strakonicku způsobil včera škodu za 10 milionů korun a jeden popálený člověk musel do nemocnice. Kvůli nedostatku peněz v září skončí ostravský domov Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra. Jihokorejské úřady včera nařídily evakuaci civilistů poté, co se na americké vojenské základně objevilo podezření na únik bílého fosforu. A policie se už připravuje na zítřejší fotbalové utkání Jablonce s chorvatským Varaždínem. Očekává totiž narušení veřejného pořádku neukázněnými fanoušky.
0: Klárinko, máš nějakou oblíbenou písničku z 90. let?
1: Mám, ale jsou to ty české písničky.
0: No povídej, samozřejmě.
1: Tak samozřejmě je to Lucie, patří tam třeba hity Lucie Bílé z té doby, a nebo taky Dan Landa.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: A podobně jako Klarita, můžete zavzpomínat i vy. Jsem s tím. Radio WhatsApp má číslo 605 222 007. Nahrát a zaspívat to můžete i přes aplikaci Rádia Impuls. Zpívá Marek Ztracený. Moje

0: Vzpomínáte si na léta v devadesátkách? Třeba jste je trávili i na diskotékách. Na nějakou devadesátkovou písničku můžete zazpomínat i vy. Tak jako Bubu, ptáme se, která devadesátková písnička vás vždycky dostane dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi. Devadesátky, no tak to byl vzestup Lucky Bílé, který nastartovala písnička Láska je láska s rebelským textem Gábiny Osvaldové, když chodí kluci s klukama, holky s holkama. Pracovala jsem tehdy v Československé televizi a když jsme ji poprvé slyšeli, zírali jsme nejen na text, ale i na videoklip Filipa Renče s otevřenou pusou. Záhy se rozpoutalo názorové peklo. Část diváků ostře protestovala s tím, že to je propagace nenormálních vztahů. Další to považovali za výraz demokracie. A tak i veřejnoprávní televize zakázala. Ovšem, stalo se něco nevídaného. Akademici této písni udělili dvě ceny, takže tenhle hit na zákazu nakonec vydělal. A i díky němu se začalo o homosexuálních vztazích otevřeně hovořit.
1: A ještě nějaká píseň se vám vynoří v souvislosti s devadesátkami?
2: Ano, hit skupiny Lucie Medvídek. Okamžitě si získal popularitu, dobil hit parádu Terezy Pergnerové. Až někdo přišel na to, že to je vlastně o kokainu. Slyším to jako dnes, jak tehdejší ředitel Novy Železný tvrdil, že to vůbec nepochopil a omlouval se divákům, že něco takového pustil do éteru. A píseň byla taktéž v médii zakázaná. Prostě v devadesátkách se rodila nová éra populárních písní, které to po éře nic neříkajících a nikoho neurážejících textů neměly lehké. Vaše Zuzana Bubílková.
1: Tak ono se říká o devadesátkách. Kdo si je pamatuje, ten si je neužil.
0: Já si nepamatuju vůbec nic.
1: Jako, takže jsi si je pořádně užil.
0: Jako by to nebylo.
1: Tak já jsem v devadesátkách tahala kačera, viď?
0: Tak jako. Musíš dávat pořád najevo, že jsi mladý Jiče a já starý chlap. Takže my dvě divný holky, to pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví.

0: Tak se vrátil se tady někdo do 90.
1: Ne? Já úplně jako nevím, jestli bych tam chtěla.
0: Jo.
1: Co jako, ty, jako chtěl bys se tam vrátit?
0: Já asi nejsem si úplně jistý, jestli bys tam chtěl vrátit, ale jsou momenty, které se mi strašně líbily, takže asi jo, některé chvíle, ale do 80. bych se třeba taky rád vrátil, třeba někdy do půlky 80., když mi bylo 10, 11.
1: Jo, takhle, jakože bys užil ještě kousek z dětství.
0: Částečky, takové jako fragmenty, některé věci bych jak vrátil, některý bych nevrátil, ale já jsem obecně člověk, který se kouká dopředu a nežije minulostí.
1: To je dobře.
0: Jo, že to nikdy nejme, ale co, samozřejmě, že v hudbě jsou vzpomínky a spousta posluchačů zmiňuje taky fenomén Lunetiku. To bylo úplně neskutečné, co se tady dělo v České republice. Já když se na to vzpomenu, tak tam bych se asi úplně jako asi nechtěl ocitnout. Myslím v tom davu ječících děvčat, když kluci vystoupili z autobusu a přijeli na koncert.
1: No, to já taky ne. A nikdy jsem se tam taky neocitla.
0: Co se vybaví vám, když se řeknou 90. léta a třeba letní 90. Klidně se můžete ozvat dneska do ranního tématu se svým tipem nebo přes naší aplikaci to nahrát. 605-222-007 Radio WhatsApp.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A jsme na silnicích nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jsme v jižních Čechách na trase z Rakouska do Třeboně za Suchdolem nad Lužnicí. Havarovalo osobní auto, jezdí se kyvadlově. Bouralo se na Českolipsku, profici z Global Assistance hlásí nehodu autobusu na výjezdu z Mimoně směrem na Doksy. Komplikace sledujeme také na Pardubicku, na 17 z Čáslavy do Chrudimi. Zasahují záchranáři u nehody osobního auta a na závěr Kroměřížskou mezi Litenčicemi a Morkovicemi srazilo osobní auto sednu. Jděte opatrně, kdybyste měli doplňující informaci. Jsem s ní. Nahrajte přes aplikaci Impulzu.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Celý tento týden jsme na Vysočině a je tam s námi i pan profesor. Tentokrát se posuneme do Jihlavy, konkrétně do 13. století.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno z Jihlavy, krajského města Vysočiny. Právě tady se kdysi ve 13. století těžilo stříbro. A protože dnes máme chemii, tak mě bude zajímat, jakou chemickou značku stříbro má. A protože je to lehké, tak žádný výběr, jen dvě písmena od vás chci. A, G. To jsou ta dvě písmena, pod kterými se stříbro v periodické tabulce prvků skrývá. A jen tak mimochodem, právě díky stříbru bývala kdysi Jihlava po Praze nejdůležitějším městem zemí Koruny české a zdrojem ekonomické prosperity českých panovníků. Přeji vám bohatý den, zejména na zážitky. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Milí naši impulzici, dneska jsme se ocitli v 90. letech, Klárka a Honza, a vy na ní můžete vzpomínat, co vás napadne, když řeknou 90. Kde jste byli, co jste dělali, ale hlavně nás zajímá, která píseň, trend pro vás byly signifikantní. Takže zatímco někteří vzpomínají na lunetiky, 90. léta hodně patřila Europopu a v esu Teresky Pergnerový se hrál Snap, nebo pouštěla Hedoveje, nebo obrovský hit. Samozřejmě, že tenkrát jsme tady v České kotlině byli okouzleni západem, takže česká muzika šla do ústraní, ale pozor, pořád existovala, to je jasná věc. Druhé půlce začala zase dominovat. Tak na kterou písničku si vzpomenete vy? U který jste propařili noc? Byl to Hedoveje, Snap, Venga Boys, nebo snad Last Ketchup? A to už jsme u letních hitů, že jo? Tak se nezapomeňte ozvat. Můžete přes radio WhatsApp 605 222 007 nebo klidně namluvte svůj vzkaz přes aplikaci Rádia Impuls.
1: A já vám řeknu, jak bude letně, krásně, jasno a teploty 29 až 34 stupňů.
2: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Další vedra se začnou šířit Českem. Hasiči na Strakonicku vyšetřují požár autoservisu. Pražské ztráty a nálezy umí překvapit. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V Česku začne další rvačka o stín. Přichází nová vlna veder. Meteorologové od dnešního odpoledne varují před teplotami přesahujícími tropickou třicítku. Do střední Evropy totiž začne proudit velice teplý vzduch od jeho západu. Varování před úmornými horky bude platit nejprve pro jih Moravy a střední Čechy. Vedra pak mají podle meteoroložky Marie Odstrčilové vrcholit na konci pracovního týdne.
5: Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu.
4: Meteorologové zároveň rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Kromě jihu Moravy nově platí i pro Plzeňský a Zlínský kraj a také Vysočinu. Ve Střelských Hošticích na Strakonicku včera hořel autoservis. Oheň způsobil škodu 10 milionů korun. Záchranáři převezli do nemocnice muže, který utrpěl popáleniny nohou a rukou. Mluvčí hasičů a záchranky to uvedli na síti X. Zásahem se podařilo uchránit majetek za 8 milionů korun. Příčinu požáru hasiči zjišťují.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Lázeňské město Jeseník nabízí mladým lidem startovací byty. Radní 10-tisícového městečka v srdci hor chtějí ulehčit zájemcům od 18 do 35 let začátek samostatného života. Startovací bydlení je časově omezené na 4 roky.
6: K pronájmu město vyčlenilo 4 zrekonstruované městské byty, 2 dvoupokojové a 2 třípokojové. Za nájem zaplatí zájemci od 6200 do 6500 korun. Výhodná nabídka má ale několik podmínek. Věkový limit musí splnit nejen žadatel, ale i jeho spolubydlící. Nesmí být vlastníkem bytu nebo jiné nemovitosti vhodné k bydlení a naopak musí být ekonomicky aktivní. Jeho měsíční příjem by měl dosáhnout minimální mzdy a neměl by přesáhnout 1,5 násobek průměrné mzdy. Eva Panošová, Rádio Impuls Jeseník.
4: Pražané jsou zapomnětliví podobně jako v minulém roce. Za první pololetí letošního roku zaevidoval pražský magistrát ve své kanceláři ztrát a nálezů 3060 nalezených předmětů. Z toho se ke svému majiteli vrátilo jen 322. Počet nálezů je podle mluvčího města podobný jako ve stejném období loni. Agentuře ČTK prozradil, že nejčastěji lidé zapomínají věci v prostředcích městské hromadné dopravy. Jedná se hlavně o tašky, peněženky, klíče nebo mobilní telefony. Nechybí ale ani várka kuriozit. Do kanceláře ztrát a nálezů si našel cestu třeba i šicí stroj, stejně tak fritéza, mačeta, ukulele nebo prsní implantát.
2: Sport.
4: Přes příští rok bude pro světovou tenisovou špičku náročný. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne tak pouhé tři dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně. Mezinárodní tenisová federace to uvedla na svém webu. Termín začátku olympijského turnaje tak může být komplikací hlavně pro hráče, kteří se ve Wimbledonu probojují do závěrečných kol. Zavařit to může samozřejmě i českým hráčům. Třeba letos hráli finále ženské dvouhry Karolína Muchová a pozdější šampionka Linda Nosková.
7: Vážně prsní implantát.
4: No je to tak.
7: Ve ztrátách a náleze.
1: No, ne, ale mě fascinuje ta kombinace fritéza, mačeta, ukulele a prsní implantát. To začíná jako vtip. To je neuvěřitelný.
7: Lenička, tohle opakuj celý ráno, prosím tě. Celý ráno.
1: Ráda, ráda.
7: To je neskutečná kombinace. Tady jsou vaši ranní společníci Klárka Šedová
1: a Honza Daněk.
7: Dobré ráno do celého Česka. Dneska se ptáme, co vás napadne, když se řeknou 90. Jestli tam máte nějakou signifikantní písničku. Je to pro vás třeba Lucie, Černí anděle, Medvídek anebo Sen společně s Lenkou Dusilovou.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
7: Nebo si spíš vzpomínáte na diskotéky a taneční melodie, a nebo to jsou buty a jejich František. Jestli jsou to buty, jste tady správně. Právě v tuto chvíli na Impulzu a my vám přejeme nádherné ráno do celého Česka.

0: posloucháte Halo, tady Impulzovi. Dneska jsme se ocitli v devadesátkách. Já byl na grilovačce nedávno, někdo to tam pustil a najednou všichni zpívali každou píseň slovo od slova, bez přípravy, jen tak. A přesně to je kouzlo osmdesátek nebo devadesátek. Nikdy nezestárnou. Ale to je ten správný čas si je připomenout, proto se ptáme, která devadesátková píseň vás pokaždé dostane, co se vám vybaví, když si vzpomenete na ta léta. A jestli je nějaká písnička z té doby, která ve vás okamžitě vyvolá konkrétní vzpomínku, místo, člověka, moment, budeme moc rádi, když to nahrajete přes aplikaci Impulzu, nebo se nám svěříte přes Radio WhatsApp s číslem 605 222 007.
1: Ty jsi to strašně hezky řekl, že osmdesátky a devadesátky nezestárnou nikdy.
0: Ne.
1: Takže holky, jestli jste se narodili v osmdesátkách nebo devadesátkách, budeme tady na věky.
0: Ano, ty jsi se narodila v devadesátkách?
1: Já jsem se narodila v osmdesátkách.
0: Osmdesátkách? Já si myslel, že jsi mladší.
1: No, prosím tě.
0: Vypadáš výborně.
1: Ježiši,
0: to zdá, že den ode dne jsi mladší.
1: No to je právě ono, co říkáš.
0: Ty jsi objevila elixír mládí a nechceš to prozradit ostatním.
1: Já
0: hejčkáš si to. A. Dobře, a jsme u toho zase. Paní Šedová je upír. Devadesátky očima naší posluchačky, která nám právě teďka volá. Dobré ráno.
2: Devadesátky jsou pro mě hodně významný. V té době jsem maturovala, 97. Potom jsem ujela do Anglie. Moje mamka začala podnikat. Všechno bylo takový hezký, uvolněný, růžový. Nebo nám to tenkrát aspoň všem přišlo. Poslouchala jsem Lucii, Depešáky, Vanastovky, Lunatici šíleli,
0: no.
2: Respektive holky po nich šíleli.
0: Ne,
2: byly to krásný roky.
1: Devadesátky, skutečná demokracie bez zákazu a příkazu. Dnes je to jiné, někdy se mi zdá, že se vracíme do osmdesátek, napsal Pavel. Honza napsal konkrétní písničku od Petra Kotvalda, Milujem se čím dál víc. Tak to jsou taky krásný čistý devadesátky a Honza píše, když se řeknou devadesátky, tak Mrázek, Běla, Sudy, Orlík. Ano, i to je devadesátková
0: doba. Pravda, je to pravda, přesně jak říká Kláruš.
3: Žijeme muzikou i v létě na Rádio Impuls. Rádio Impuls,
0: rádio. A tahle skupina Gypsy Kings se hrála nejen v devadesátkách, ale hraje se to do dneška, když jdete v Praze někam na devadesátky, anebo ať jste v Ostravě, ať jste dokonce v Brně, jo, Brno to je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, nebo ať jste v Hradci, v Pardubicích,

0: Dneska jsme se ocitli v 90. letech minulého století. Ano,
1: ano.
0: Říkám to správně, v 90. letech minulého století. Co se vám vybaví, když se řeknou 90, nám klidně můžete v tuto chvíli nahrát třeba hlasovkou přes WhatsApp nebo přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Posluchačka napsala, když se řekne 90, tak si vybavím hokejové kartičky a pogy, které se vyměňovaly. Tak i to je vlastně jako...
0: Je tam spousta dobových věcí, na které si možná vzpomenete i vy další. A za chvilku začneme na Pardubicku v dopravě 007 na cestě z Čáslavy do Chrudimi za souhý záchranáři u nehody osobního vozu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné ráno vám přeje Honza. Začínám na Pardubicku, kde na cestě z Čáslavy do Chrudimi za Bukovinou u Přelouče zasahují záchranáři u nehody osobního vozu. Jezdí se tam kyvadlově. Mířím na Českolipsko na výjezdu z Mimo.

0: Koně směrem na Roxy došetřují policisti nehodu autobusu. Jsme v hlavním městě. Pomalu to jede v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské. Uspávat se začíná taky příjezd do Prahy po D7 u letiště. Ještě se přesunem na D1, víc než 3-kilometrová řada je u Ostravy směrem do Polska před omezením na 357. kilometru. Z dopravy všechno, kdybyste měli doplňující informaci sem s ní, nahrajte ji přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Za chvilku se vypravíme navštívit jadernou elektrárnu. Začínám svítit.
0: Prosím tě, Aleš.
1: No jo, tam. Aleš bude.

0: Jo, jo.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Na Impulzu máme české prázdniny a ty nás tento týden dovedli na Vysočinu. Je tam i náš zuřivec a vezme vás do Dukovan a má pro nás tip, jak se dostat na prohlídku. Aleši, dobré ráno.
0: Hezké ráno.
3: Impulzovi, dobré ráno a teďka se podržte z jaderné elektrárny Dukovany. A já jsem tady teda v místním infocentru, kam může přijít úplně každý návštěvník, stejně jako dneska jsem tady já. A my si jsem vzala do parády nebo na starosti paní Dana Janovská, vedoucí informačního centra jaderné elektrárny Dukovany a Dalešice. Ještě dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Já jsem říkal, že se může přijít každý, ale na dveřích jsem tady našel ceduly, kde máte napsáno, že už všechny prohlídky jsou vlastně obsazeny. Jo? Takže je jako nějak možné sem přijít, nebo jak se to musí udělat, aby se člověk dostal sem se podívat jako já?
4: Tak my bychom určitě byli rádi, kdybychom mohli odbavit všechny, ale bohužel je daná kapacita a na ty prohlídky je potřeba přihlásit se online přes stránky www.svetenergie.cz. Pokud to dáte, přihlásíte se, budou volná místa, tak my vás určitě rádi provedeme.
3: A zájem je veliký, ale.
4: Přesně tak, zájem je obrovský, takže prohlídky jsou opravdu plné a bez té rezervace my nejsme schopni vás odbavit.
3: Mimochodem, tady zažijete tady zhruba hodinu a půl dlouhou prohlídku. Já jsem ji absolvoval, děkuji za to. Tam nám jako říkali teda, jo, že tady vlastně v jaderné elektrárně, která má teda 4 výrobní bloky, tak pracuje 3000 lidí?
4: Je to tak, je to zhruba 3 až 4,5 tisíce lidí, kteří mají samostatný vstup a můžou se dostat za tu betonovou zeď do areálu elektrárny.
3: Dobře, ale do té samotné vlastně nejstřeženější části, to je ten jaderný reaktor, na který jsem se teda já koukal skrze ty brýle, tam se úplně každý nedostane.
4: Přesně tak, aby se tam mohl někdo dostat sám o sobě bez doprovodu, tak musí mít dokonce i bezpečnostní prověrky, takže je to malinká skupinka lidí, která se tam může dostat.
3: Já nevím, co to je třeba, jsou to desítky, stovky?
4: Určitě by se to dalo napočítat do nízkých stovek.
3: Nízkých stovek, tak jo. Tak Impulzovi, zatím velmi zajímavé povídání z jaderné elektrárny Dukovany, tady z místního infocentra a já děkuji zatím za to, že tady mohu být vedoucí tohoto infocentra paní Daně Janovské. Zatím dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Taky děkujeme, dobré ráno.
5: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzové. Dneska jsme se ocitli v 90. letech. Nás zajímá s Klárkou, co vás napadne, když se řeknou 90. ale hlavně, jestli vás napadne nějaká písnička. Tohle jsme těsně před 90. a někdy v druhé půlce 80. s Rickem Astleym jste si možná zpívali To Get

0: Posloucháte Impuls a různě se probíráme s Klárkou devadesátkovými zpěvníky, samozřejmě českou i zahraniční hudbu bereme v potaz. Kdo uhádne, jak se jmenovala tato písnička a kdo ji zpíval? Pokud vám to docvakne a napíšete to na Radio WhatsApp 605-222-007, tak si třeba zahrajem, co vy na to? Ozvěte se 605-222-007, to je malý devadesátkový kvíz a pokračujeme předpovědí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, Rudná pod Pradědem aktuálně pouhých 7, napsal Pepa, a 11 stupňů je v Broumově, víme od Zdeňka. Díky za vaše zprávy, ať už se týkají devadesátek a nebo počasí, pište dál, WhatsApp má číslo 605-222-007.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodou.

0: On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Právě jednou větou přináší v 6:30 Lenka Svobodová. Nadcházející vlna veder podle expertů ještě výrazně zhorší už tak extrémní sucho a prakticky po celé republice bude hrozit nejvyšší riziko šíření požárů. Hasiči večer vyjížděli k požáru památky v Písku. Podle informací novinek.cz jde o vilu Martu postavenou ve 20. letech minulého století. Burčák z nejranějších odrůd hroznů bude na jihu Moravy k dostání poprvé v pátek 7. srpna. Florida se včera stala prvním americkým státem po 9 letech, který provedl 2 popravy odsouzenců během jediného dne. A tenisový turnaj na olympiádě v Los Angeles 2028 začne pouhé 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně.
4: Vzpomenete si ještě na tuhle písničku? Jak se jmenuje a kdo ji zpívá, můžete odpovědět na Radio WhatsApp 605 222 007. Ano, jsme v devadesátkách. Vysílají Klárka Šedová
5: a Honza Daněk.
4: Na devadesátky bude vzpomínat taky náš posluchač Pepa nebo posluchačka Eva. Klárka mrkne na váš WhatsApp. Jak jste prožívali 90. léta minulého století vy?
6: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Rádia Impuls. Chcete zažít opravdovou skandinávskou divočinu?
1: Cestovatel Jirka Kolbaba prozkoumal norský Trysil, horský ráj, který nabízí víc než jen skvělé lyžování.
0: A věděli jste, že se tam v létě scházejí cyklisti na nejúchvatnějších stezkách v Evropě?
1: Navíc v okolních hlubokých lesích je jedna z největších šancí potkat losa ve volné přírodě.
0: Nenechte si ujít Jirkovi skvělé zážitky v dopoledním vysílání Vlasty Kurce krátce po půl jedenácté.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
0: A za malou chvíli se vracíme k devadesátkám a já vím, že v devadesátkách vznikla i tahle skvělá písnička od Michaela Jacksona. Tu má ráda i Klára.
1: Mama moc.
0: A vy si můžete právě v tuto chvíli užít a zavzpomínat, co vás napadne, když se řeknou devadesátky. Do ranního tématu se vrátíme.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Co vás napadne, když si řeknou devadesátky? Kde jste v té době byli? A jakou muziku jste poslouchali? Která písnička je pro vás jako signifikantní, nebo kterou si z té doby pamatujete? Klidně se nám můžete ozvat s Klárkou, a to na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007. Zase jsem chtěl říct svoje telefonní číslo.
1: To jsme říkají hlavně, že nebo je.
0: A nebo to namluvte přes aplikaci Rádia Impuls. A nebo si o tom můžeme klidně taky popovídat přímo do vysílání. A my vám pustíme třeba písničku z 90. jako písničku na cestu. Co pro to teďka musíte udělat?
1: Napsat na náš WhatsApp 605 222 007 jedu. A přesně tak, jak říkal Honzík, my vám tu cestu zpříjemníme, zkrátíme, popovídáme si s váma, prostě všechno zařídíme.
0: Vezmeme vás do rodiny, protože jste velká rádiová rodina. 605 222 007, napište jedu, my vám zavoláme zpátky a vezmeme vás do vysílání. A pozor, když voláme zpátky, je tam skrytý číslo, tak se toho nelekejte. Jedu na 605 222 007.
2: Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo, tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravím všechny posluchače. Silnější provoz je v hlavním městě, popojíždí se v Novopatské od Černáku až ke sjezdu do Kbelské. Pomalu to jede na Štěrbolské spojce směrem k Barandovskému mostu. Proficez Global Assistance hlásí zdržení na Pražském okruhu před Ořechem a téměř 2-kilometrová řada je na příjezdu do Prahy po D7 u letiště. Jsme na Jižní Moravě, tradičně vázne provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Pardubicko. Na trase z Čáslavy do Chruděmi za Bukovinou u Přelouče došetřují policisti nehodu osobáku, doprava tam zpomaluje a ještě mrknem na Vysočinu, cesta z Humpolce do Pelhřimova, tam si postoj jde v obou směrech mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. Šťastnou jízdu, dobrý dolet.
1: A ještě se zastavíme na stanicích OMV. Dopřejte si tam osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a více než stovku dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV MyStation.

0: posluchač Dan, jasná máme ve vysílání, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
2: Dane, krásné ráno, kam jedete?
1: Dobřany u Plzně.
2: Dobřany od Plzně. U Plzně. A odkud?
1: Brdy.
2: A jaká je cesta?
1: Zatím to jde.
2: Zatím to jde. A co tam budete dělat?
1: Zatím tam 14-metrový panely.
2: 14-metrový panely vezete, jo? To je na nějakou stavbu, předpokládám tedy.
1: No, stavíte tam hala.
0: To za sebou máte teda pořádný náklad, chlape. 14 metrů, to je dílka docela.
1: Určitě není tak hrůzný. 24.
0: Prosím vás. Takže to vezete na nějakým jako pořádným kamionu?
1: Je to speciál.
0: Jo. Jak jde léto?
1: Léto. Co tady stavíte, je to příjemný.
2: Příjemný. A už jste byl na Dovče, nebo ještě ne a plánujete?
1: Plánuju to teďka v srpnu.
2: Tak si to moc užijte.
0: Jo. Co se vám vybaví, když se řeknou devadesátky?
1: Diskotéky.
0: No a co jste tam měl rád?
1: Ale jděte úplně všechno. Každá písnička se dá poslouchat.
0: Jo, to máte pravdu. Jste takový vstřícný člověk, jako nekonfliktní. To znamená, že vám můžu pustit nějakou diskošku?
1: Úplně všechno.
0: Diskošku z devadesátek. Corona Rhythm of the Night.
1: Může být,
0: dobře, tak já to pustím. No, mějte se hezky, dávejte na sebe pozor takhle na cestách s tím obřím nákladem a díky, že jste s náma byl ve vysílání.
2: Šťastnou cestu, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Písnička na cestu.

3 minuty před 7. Halo, tady Impulzovi dneska v 90. Co se vybaví vám, když se řeknou 90? Nám můžete nahrát přes aplikaci Impulzu a nebo radio WhatsAppem. Klárce to pošlete na 605 222 007.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, Klárka hlásí počasí, krásné ráno.
1: Bude krásně, jasno až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
0: 165 kilogramů kokainu našla policie. Ukryté byly v klimatizační jednotce. A kde se to stalo, uslyšíte ve zprávách Rádia Impuls dřív než ostatní.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
1: Česku chybí krizové plány na horké dny. Policie se chystá na fotbal v Jablonci. Ve Francii našli v kamionu obří dávku kokainu. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Česko podceňuje dopady úmorných veder. Městům na extrémně horké dny chybí krizové plány. Téma sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
4: Pěkné ráno. Do Česka se řítí další vlna veder. Teploměry ukážou i několik stupňů nad tropickou třicítkou. Budou se kropit rozpálené ulice, instalují se mlžítka. To je ale podle zpravodajského webu iDnes.cz většinou všechno. Krizové plány neexistují. Jde třeba o komunikaci se zranitelnými skupinami, postupy pro záchranáře nebo upravené otevírací doby. Odborníci přitom upozorňují, že vysoké teploty představují pro organismus extrémní zátěž. Předloni v souvislosti s teplem zemřelo přes 500 lidí. A tropických dnů bude pravděpodobně přibývat. Podle expertů oslovených i dnesem by měly krizové plány fungovat podobně jako třeba při povodních. Příkladem chce teď jít Hodonín. Jeho moravské město se má stát pilotním místem pro vytvoření takového plánu. Na základě poznatků vznikne metodika, která bude k dispozici dalším městům v regionu. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Přítomnost sinic ve vodě si můžeme jednoduše otestovat sami. Výskyt těchto škodlivých organismů zjistíme pomocí PET láhve. Radí to pražští hygienici, kteří testují vodu na vybraných koupalištích jednou za 2 týdny. V metropoli pravidelně monitorují 9 míst. Podle hygieničky Heleny Mikulášové ale nemusíme čekat na zprávy od odborníků. Stačí do průhledné láhve nabrat vodu a nechat ji 20 minut na slunci.
5: Je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem. A zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam sinice.
1: V Praze platí zákaz koupání v nádrži Džbán. Sinice můžou citlivým jedincům způsobit zdravotní potíže. Nebezpečné jsou hlavně pro alergiky, malé děti nebo pacienty se sníženou imunitou. Francouzští policisté si připsali velký drogový úlovek. V klimatizaci kamionu s nizozemskou poznávací značkou našli skoro 165 kilogramů kokainu. Podle agentury AFP drogu objevili poté, co jim přišlo divné, že má kamion uprostřed vlny veder klimatizaci porouchanou. Prostor se pokusili otevřít a uvnitř zahlédli schovaný žlutý pytel. Po rozmontování celého klimatizačního systému narazili na speciálně vytvořený úkryt. Řidič zůstává ve vazbě a při policejním výslechu odmítl vypovídat.
2: Sport.
1: Policii znovu zaměstnají fotbaloví fanoušci. Připravuje se na zítřejší utkání Jablonce s chorvatským Varaždínem. Zápas Evropské konferenční ligy vyhodnotili policisté na základě získaných informací jako rizikový. Dá se předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohl být narušený veřejný pořádek. Jablonecká policejní mluvčí na webu uvedla, že policie kvůli rizikům zápasu připravila bezpečnostní opatření. Fanouškům doporučila, aby na stadion dorazili s dostatečným časem. Časovým předstihem, protože na místě budou probíhat důkladné bezpečnostní prohlídky, které průchod zpomalí. Jablonec zítra vyzve Varaždín od 6 hodin večer v odvetě druhého předkola konferenční ligy. A hrát bude i Hradec Králové, který v rámci druhého předkola Evropské ligy vyzve norské Tromsø.
0: Klárka Šedová
1: a Honza Daněk
0: a v hlavní roli devadesátky. Kde jste byli? Co vás napadá, když se řeknou 90. léta, která písnička je pro vás úplně ta nejdůležitější nebo nejoblíbenější? Ptáme se dnes v ranním tématu.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Posloucháte Halo, tady Impulzově legendární činasky a jejich dlouhý kous. Za chvilku letní písnička, bude z 90, tak bude to DJ Bobo a jeho Čivava. My se vás dneska ptáme, co vás napadne, když se řeknou 90. Je tu Mirek.
1: Ahoj, 90. teda byly divoké a hlavně, to jsme hodně pili jako mladější, který nám bylo čerstvě 18, takzvanou broskovou, kusken
0: no,
1: korvatý.
0: Přesně.
1: Ta byla teda... Bolé hlav na druhý den.
0: Mirku, strašlivý to bylo. Já si vzpomínám, že tady tyhle ty kosken korva byly prostě mega party a já jsem se toho jednou tak přepil. A tak strašně jsem se po, že už od té doby jsem to v životě nedal do pusy a musím se přiznat, že jenom to ucítím, jenom malinko odér by byl tady a myslím si, že bych jako utek, prostě neskutečný. A to samý se mi stalo i s Becherem. Mirku, máme podobné vzpomínky. Jedeme dál.
2: Nezapomenu na rok 91 a tehdejší neoficiální majáles v Kroměříži, kdy jsme jako čerství maturanti chodovali průvodem centrem Kroměříže. Já vezl na své tehdejší východoněmecké MZ-150 krále majálesu. Policie všemu bahoskloně přihlížela.
0: No vida, a jedeme dál.
3: No, jelikož jsem rok výroby 97, jo, to se taťku zadařilo tenkrát. Nemám ty devadesátky tak najetý samozřejmě, ale mám rád třeba Abu, to jsou pecky nebo Queeny, tak něco takového. Zdravím všechny, přeji pěkný den, hlavně vám Impulzový.
0: Děkuji moc, kamaráde, ale Abba, to jsme v 70. 80. A Queeny, to jsme taky v 80. Každopádně vám určitě něco z toho pustíme, abyste měla radost, protože jste naše rodina.
4: Ruda píše... Tématu, když jsem nastoupila do školky, už třetí den přišla nadšená a začala babičce zpívat Sexy hnáš dělá dobře mě i tobě, tak chudáka mámu malém klepla Pepka. Takže takový taky byly devadesátky. No?
0: A ještě posluchačka Eva.
5: Devadesátky byly nádherný, takový veselý, euforický, nabitý vším úplně jako chtěním něco nového poznat. Bylo spousta krásných písniček, Lucí samozřejmě nevíme je. Hlavně jsem byla o 30 let mladší,
0: no.
5: Takže forever young a všem krásný ráno.
0: Evičko, oba jsme byli mladí.
6: Žijeme létem, žijeme muzikou na Rádio Impuls.
0: A je pravda, že v 90. to vážně válcoval DJ Bobo. Na toho se zvedl vždycky každý a všichni šli tančit. Tady je...
7: Chihuahua. Chihuahua.
0: Čemu se směješ?
4: Chihuahua.
0: Chihuahua.
4: Chihuahua.

0: chihuahua.
1: Jezdím s úsměvem.
2: Dobré ráno, dnes opět jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš kolega

0: Na Barandáku směrem na Smíchov, pevné nervy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, tady jsou Klárka s Honzou. Začneme na Jižní Moravě na D1 na 197 ve směru z Brna do Vyškova. Se srazila 4 osobní auta a je tam přerušovaná kolona, která se táhne od 182. kilometru. Přesouvám se na D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů na půltém kilometru. Překáží hromadná nehoda a kolona má 2 kilometry. Jsme na Pražském okruhu, po pojíždí se mezi Jesenicí a Barandovem ve směru na letiště. V Praze se stojí v Novopatské od Černáku, na Štěrboholské směrem k Barandáku a taky přímo na Barandovské mostě ve směru na Smíchov. A ještě sever, pomalu to jede na příjezdu do Liberce směrem od Turnova. Buďte opatrní, dobře dojeďte.
2: A za chvilku už taky zuřivec, který nás vezme do jaderné elektrárny na prohlídku.

0: Radia Impuls.
1: České prázdniny jsou v plném proudu a ty nás dovedly tento týden na Vysočinu. Dokonce i Aleše, který navštívil Dukovany. A představte si, v jaderné elektrárně Dukovany je kino s virtuální realitou. Co všechno tam můžete vidět? Krásné ráno!
2: Ahoj!
3: Impulzovi znovu krásné dobré ráno, já vás zdravím. Takže jaderná elektrárna Dukovany, vlastně naše z těch dvou největší jaderná elektrárna, ještě se bude zvětšovat. A já jsem tady v místním infocentru, já jsem tady s paní vedoucí tohoto infocentra Danou Janovskou. Dobré ráno, paní Dano.
4: Dobré ráno.
3: Mě tady zaujala taková jedna věc. V tom filmu máme, myslím, teďka v kinosále, kde jsem dokončil před chvilkou prohlídku, která trvala zhruba hodinu a půl. Tady v tom kinosále všichni můžou nandat 3D brýle, virtuální realitu i ze slucha. A tam se vlastně do toho všeho ponoříte také. A podíváme se i do míst, kam se normální smrtelník nemůže dostat, pokud to není jaderný odborník, je to tak.
4: Je to přesně tak. Vy se díky té virtuální realitě vlastně podíváte nejenom na otevřený reaktor, včetně Čerenkovova záření. Sednete si na chladicí věž a nebo se podíváte i do Velína, kde vlastně pracuje Homer.
3: Ano, přesně tak. Ten člověk v té blokové dozorně, tam jsou teda tři, jak jsem pochopil z toho filmu, a je poměrně náročné se na tu profesi dostat. Je tam, jak dlouho vlastně, nebo jak to síto je velké?
4: Je to tak, de facto na těch blokových dozornách můžou sloužit pouze lidé, kteří mají vystudovanou vysokou školu, nejlépe technického směru. Potom se 2 roky ještě připravují u nás na školisku v Brně a teprve, až absolvují vlastně tady to všechno, tak se mohou stát operátorem sekundárního okruhu. To znamená, že se starají o turbíny. Když budou šikovní, udělají rozdílové zkoušky a budou mít praxi, tak se z nich může stát operátor primárního okruhu, to znamená, že budou hlídat reaktor.
3: A to je dalších kolik let?
4: Záleží zhruba ty 3 až 5 let. No a když bude hodně šikovný, tak z ní potom bude vedoucí reaktorového bloku a dokonce to může dotáhnout i na ředitele elektrárny.
3: Dobře, ještě zajímavá věc, aby se člověk dostal do tohoto kolečka nebo do té cesty k tomu reaktoru a tak dále, tak jenom 10% uchazečů prý projde nějakými speciálními psychotesty.
4: Je to tak, ti, co slouží na blokových dozornách, musí absolvovat také samozřejmě psychologické vyšetření a tam to opravdu je tak, jak říkáte.
3: Takže Impulzovi ještě jednou děkuji, tady paní vedoucí z infocentra jaderné elektrárny Dukovany, paní Daně Janovské. Mějte se moc krásně, krásné léto a nějak ten nápor návštěvníků zvládněte.
4: Děkujeme, krásné léto i ostatním.
5: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
2: Představ si, že bys byla ředitelka jaderné elektrárny. Ty jsi vlastně taková malá atomovka.
1: No to já jo, no.
2: Ty jsi vlastně naběh, odpověděl a zanalyzoval to zároveň. A to během 11 vteřin, neskutečný. 2 atomovky pro vás vysílám.

0: se ptám, své drahé a nejmilovanější. Jak to s tebou vypadá? Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Jsem v šoku.
0: Proč?
1: No já ti musím říct, co jsem viděla dneska ráno, když jsem odjížděla do práce. Byly 4 hodiny a 30 minut. Slyšíte správně? 4 hodiny a 30 minut. Jedu po mostě u nás v Holešovicích a proti mě skupinka běžců. Ve 4 hodiny a 30 minut proti mě skupinka běžců. Takoví ti v Holešovicích se často organizují a běhají ve skupinách, tak jedna z těch skupinek evidentně vybíhá asi kolem 4. A prostě běželi, já neuvěřitelně obdivuju tu kázeň a to, že prostě někdo vstane ty 4 a 10 zaběhat. Lidi, klobouk dolů, ale jste blázni. Nebuď včerejší,
0: no tak kláro. Tak je hezký počasí, co by se neproběhli před prací ještě, aby to všechno stihli, chápeš?
1: No já bych musela vstávat, kdybych si chtěla jít zaběhat každý den ve 2.30, abych si chtěla zaběhat, umýt si hlavu a dorazit sem.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi a my pro vás máme předpověď. Bude jasno až polojasno. Přes den 29 až 34 stupňů Celzia.
1: Kačice u Kladna, Azuro a 15 stupňů, píše Danča, a Honza píše, že ve Znojmě 20. Jak je u vás? A co vy a devadesátky? Pište na náš WhatsApp 605-222-007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Zajímavý e-mail. Ahoj, tady královna Alžběta II. Žiju a mám se dobře. Zprávy o mé smrti jsou spiknutí mého syna Karla. Píšu z jiného profilu, protože se bojím, že Karel sleduje internet. Potřebuju 8 000 korun, abych si koupila lístek do Londýna a získala zpět trůn. Až se vrátím, všechno ti vrátím, dám ti titul lorda a adoptuju tě. Prosím, ber to vážně.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Později už tam bude.
5: Přestaň, štíhá mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky kilogram za 109,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
10: Je půl osmé a zprávy jednou větou Málenka Svobodová. Výstraha meteorologů před dalšími vedry začne odpoledne platit pro jih Moravy a střední Čechy. Správci Krkonošského národního parku vyzvali návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Kvůli nedostatku peněz v září skončí ostravský domov Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra. Počet obětí včerejšího zemětřesení na jihozápadě Japonska stoupl na 13 a další lidé se dál pohřešují. Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia, který má olympijské zlato z Paříže.
0: Takže pro pana Santu buenos dias, vám všem přejeme dobré ráno. Dneska vzpomínáme na devadesátky a ptáme se vás, jestli tam máte nějakou oblíbenou melodii nebo vzpomínku. Tady jsou Klára Šedová
1: a Honza Daněk,
0: vaše ranní společníci.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: Půl osmé a šest minut, vzpomínáte na 90. léta, volá nám náš posluchač.
1: Dobré ráno, co si vybavu na 90. ty krásné skupiny, jako byla Kex, Stromboli, Turbo a další skupiny, a nebo takový ty menší Diskant, nebo Generace, která hrála na zábavách na Mladoboleslavsku. To byla prostě paráda. Bylo to volný, svobodný a my jsme si užívali jako blázen. A ty krásný.
0: Každý má nějaké vzpomínky. Pepa vzpomíná na absurditu 90. a pozor.
2: Hráli šílenosti, úplně neuměli hrát. Jo, tam měli nástrojů a flétna, kytara, akustická kytara, klasická kytara a zpívali písničky stylu Měla za uchem, měla za uchem, měla za uchem, měla za uchem, měla za uchem, suchý z nosu, hej!
0: Skupina Kuličky, to je vzpomínka Pepy na 90. léta, ano, přesně tak, bylo tam spoustu bizarních věcí, tak jak se zmínila už spousta posluchačů.
3: Jak začal popisovat tu skupinu a ještě neříkal vlastně, o kterou jde, tak mě se vybavila vzpomínka na skupinu, která ještě dneska ráno nezazněla, myslím si, že bychom si na ně měli vzpomenout, a je to skupina Kelly Family.
0: Jejda.
3: A tam byly ty dva kluci, jo? Jeden se jmenoval, myslím, Pedy, a druhý nevím jak.
0: Jak to víš?
3: No, protože moje sestřenice je absolutně zbožňovala a vždycky se mnou chodila a říkala, tak který musíš si vybrat, ten nebo ten? A já jsem se dívala na tu fotku. Já nechci být vošklivá, ale prosím vás, já jsem měla pocit, že jako dětský nebo dívčí idoly by měly aspoň trochu nějak jako vypadat a ne jako Kelly Family, bože můj, co to bylo za dobu?
0: Poslechněte lidi, tak když už to Klárka teďka otevřela, zahrajeme si Kelly Family nebo nezahrajeme? A kterou písničku rozhodněte vy? Zkuste to, když tak já vám pak dám ukázky, ale klidně to můžete už teďka. Buď ano, nebo ne. Kelly Family, buď ano, anebo ne. Když přijde většinou ne, nepustíme Kelly Family. Když přijde většina ano, pustíme Kelly Family. Teď 1.90. Army of Lovers pro všechny návštěvníky diskotek.

0: Armáda Milensu a jejich Crucified. Posloucháte Halo tady Impulzovi. Před malou chviličkou to otevřela paní Šedová v ranním vysílání. Ano, dneska jsme zpátky v 90. letech a ptáme se vás, jestli se na tu dobu rádi vzpomínáte, co se vám tenkrát líbilo. No a paní Šedová to otevřela.
1: Já jsem píchla
0: do vosího hnízda, protože k 90. patří Kelly Family.
1: Já jsem říkala prostě Kelly Family, a že je tam Paddy a Angelo a že jsem prostě jako nepochopila ženský, pro boha, kam jste dali oči a vy jste opravdu jako se chytli a prý jako co to říkám a že vám je haním a že byli krásný a skvělý a vy jste fakt milovali.
0: A já jsem se toho chytil, říkám, zahrajem si Kelly Family nebo nezahrajem, takže kterou? Tuhle?

0: Já si myslím, že vyhráli všechny ESO tenkrát, Terezy Pergnerový. Nebo Kerou. Jsem z toho úplně...
1: Já taky jsem
0: eurodivej
1: úplně,
0: celý.
1: Úplně.
0: Tak tady už si vyberete, milí posluchači. Prostě hlasujte přes náš radio WhatsApp 605 222 007 a my vám některou z těch Kelly Familiaren určitě pustíme, abyste si mohli hezky zavzpomínat.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si, měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Kilometr 32, směr Praha. Asi tam na osobáku mění kolo, dávejte na ně pozor.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Zdraví vás Honza Raněk, přeji vám krásné ráno. Silnější provoz je už v hlavním městě, právě teďka se popojíždí například v Novopatské od Černého mostu nebo až ke sjezdu do Belskej. Opatrně dávejte na sebe pozor. Komplikace předrvávají u jihomoravské metropole. Nehoda 4 osobních aut stále překáží na D1 na 197. kilometru ve směru z Brna do Vyškova. Popojíždí se už od 182. kilometru. Problémy hlásíte také na D6, na příjezdu do Prahy z Varu, na půltém kilometru brání provozu. Další hromadná nehoda měří tam kolona přes 3 kilometry. Profici z Global Assistance hlásí 3-kilometrovou frontu taky na příjezdu do Prahy po D7 před omezením na letiště. Stojí se taky v Liberecké ve směru do centra, to jsme v hlavním městě, nebo na jižní spojici před Barandovským mostem a na Pražském okruhu směrem na letiště se zdržíte mezi Vestcem a Barandovem. V protisměru to jede pomalu mezi Zličínem a Jinočany. Kdybyste měli doplňující informace k dopravě, jsem s ní.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Menech se.
1: Menech se.
0: Ne.
2: Já?
0: No, tam.
2: Já nikdy.
0: Jindra Polák tam. Menech se. Posloucháte, halo, tady Implozory. Já nikdy nezapomenu na historku s tvým synem, jak si říkala, že neuměl vyslovovat je a místo Jelen říkal Helen. A od té doby už říkám kapele Jelen, Helen i já.
2: Helen. Helen. Maminko zahraje Helena. Za chvilku už taky pan profesor. I on mířil na Vysočinu, tentokrát do Jihlavy, a poputujeme až do 13. století.
3: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
4: Dobré ráno z Jihlavy, krajského města Vysočiny. Právě tady se kdysi ve 13. století těžilo stříbro. A protože dnes máme chemii, tak mě bude zajímat, jakou chemickou značku stříbro má. A protože je to lehké, tak žádný výběr, jen dvě písmena od vás chci. A, G. To jsou ta dvě písmena, pod kterými se stříbro v periodické tabulce prvků skrývá. A jen tak mimochodem, právě díky stříbru bývala kdysi Jihlava po Praze nejdůležitějším městem zemí koruny české a zdrojem ekonomické prosperity českých panovníků. Přeji vám bohatý den, zejména na zážitky. Váš pan profesor.
3: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Klárka a Honza otevřeli velké téma 90. let, a to fenomén Kelly Family. Dali jsme vám 6 písniček, ze kterých si můžete vybrat, kterou z nich zahrajeme. A dali jsme vám taky možnost, jestli si je zahrajeme ano, nebo nezahrajeme ne. Dál můžete hlasovat přes radio WhatsApp 605 222 007. Zatím to vypadá pro ano, převažuje tak 70%, a zúžili jsme výběr na 3. Zahrajeme tuhle? Nebo Fell in Love s Mimozemšťanem? Nebo I Can Help Myself? Jedničku, dvojku, trojku, takže ano, a připište taky číslo.
2: Jo, rozhodněte, ale vy mi dáváte hroznou bídu, teda ženský, že jste je milovali. Ale spoustu z vás se mě taky zastává, třeba Janička napsala. Kelly Family mi vždycky připadaly jako zanedbané děti, neumyté, neučesané, snudlí u nosu, opravdu žádný idol.

0: da. Za 6 minut 8 prožíváme 90. hudebně, i pocitově, i vzpomínkama.
1: Otevřeli jsme Pandořinu skříňku a to je skupina Kelly Family. Pro někoho legendární vzory, pro někoho děti z chudobince snudlí u nosu. Dali jsme vám na výběr z mnoha písniček. No a hádejte, co vyhrálo?

0: Armádu posluchačů jsme teďka potěšili, Klárko. A je dobře, že jsme to otevřeli, to téma. Ano, máš pravdu, pro 90. léta a ESO Teresky Pernerový, to byla signifikantní záležitost.
1: Přesně tak, jsem šťastná, že jsme vás potěšili. A nemusí se líbit všem, ale budeme pro ty ostatní mít taky vychytávky.
0: Co kdyby jsme v těch 90. pokračovali tímto stylem hned po 8.
1: Pojď. Yes. Konečně něco. Teda...
0: Konečně něco punkovýho pro tebe, chtěla říct. Tak zahrajeme si Chaos, ano nebo ne, napište nám na náš radio WhatsApp 605 222 007. Počasí, Klárko.
1: Bude hezky, jasno a teploty 29 až 34 stupňů.
0: A za chvilku ve zprávách, trenér české fotbalové reprezentace by mohl být Španěl. Podrobnosti dřív než ostatní už za okamžik.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického polostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Česku hrozí obří pokuta. Policie na Berounsku řeší pokus o znásilnění na ulici. Fotbalisty by mohl trénovat španělský kouč Denia. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Česko by mohlo dostat obří pokutu. Nevyřešilo totiž segregaci romských dětí ve vzdělávání. Server Seznam zprávy upozorňuje, že máme poslední šanci. Jinak hrozí žaloba Evropské komise, která může skončit opakovanou pokutou ve výši stovek milionů. Stát chce proto snížit počet segregovaných škol. Výbor ministrů Rady Evropy varuje, že nerovný přístup romských dětí ke vzdělávání v Česku přetrvává i přes řadu kroků, které země v posledních letech přijala. Pokud Česko situaci nevyřeší, hrozily by nám problémy, jaké má už Slovensko. Naše sousedy v podobném případu zažalovala Evropská komise u Soudního dvora Evropské unie. Výsledek má přijít během příštích měsíců. Policisté pátrají po agresorovi z Hořovic na Berounsku. Neznámý muž se v noci na 11. července pokusil na ulici znásilnit ženu. Napadená se bránila a útočník nakonec utekl. Policie zveřejnila kamerové záznamy, na kterých je muž, který nejprve jde a poté utíká ulicí. Potřebovala by zjistit jeho totožnost a vyslechnout ho. Ráda bude i za případné svědky, kteří muže viděli v místní vinárně. Hledaný měří asi 180 cm, má tmavé vlasy a je mu kolem 30 let. Na sobě měl džíny a černé tričko s obrázkem a na nohou bílé tenisky. Jakékoliv informace o hledaném útočníkovi volejte na policejní linku 158.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Řidiči mohou ode dneška využívat u kaplice na Českokrumlovsku nový kruhový objezd. Vyšel na skoro 49 milionů korun. Na silnici číslo 3 tak skončilo omezení, které kvůli stavbě trvalo 4 měsíce. Novináře o tom informovalo ředitelství silnic a dálnic. Kruhový objezd umožní vjezd do kaplice, napojí dopravu na obchvat města a bude i přivaděčem na dálnici D3. Letní kina na jihu a východě Moravy zažívají divácký boom. Podílí se na tom řada faktorů, mimo jiné kvalitní promítačky, výběr filmů a dokonalé počasí.
5: Tam, kde na letní kina nezanevřeli třeba v Kyjově, Hulíně i na spoustě dalších míst, teď zlehka pomlaskávají pokladníci. Chodí se třeba za 160 korun a amfiteátry zažívají diváckou renesanci. Pamětníci i já si vybavují věci nebývalé. Ve zmíněném srdci Slovácka Kyjově chodili v době filmových festivalů třeba 3000 diváků. Nezméně, ale kvalita se pozná. Momentálně táhne například velkofilm Odysseus. Jan Čada, Rádio Impuls, Východní Morava.
0: Sport.
4: Do fotbalové reprezentace míří Španěl. Národní tým by mohl po Miroslavu Koupkovi trénovat Santi Denia. Podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
6: Pěkné ráno. O příchodu Denia k fotbalové reprezentaci informuje španělský deník AS. Dostat měl dvouletou smlouvu. 52-letý kouč naposledy trénoval v Kataru. Předtím roky působil u španělských mládežnických reprezentací. Největší úspěch zaznamenal na předloňské olympiádě v Paříži. Se španělským olympijským týmem získal zlato. Santi Denia se proslavil i jako hráč nejvíc v Atletiku Madrid, za které bývalý obránce odehrál přes 200 zápasů. Naše fotbalová reprezentace je bez trenéra od konce června, kdy po nevydařeném mistrovství světa skončil Miroslav Koubek. Vedení asociace Španělů v příchod ještě nepotvrdilo. Pokud by se tak stalo, měl by národní tým prvního zahraničního kouče v historii. Já jsem Vítek Zábranský a v rytmu 90. pokračují Honza s Klárou.
7: Že to nevezmeš ty, Vítku, seš mladý progresivní kluk, jako dokázal. Ale bys to reprezentaci vez, jak když tě poslouchám a tvoje fotbalový názory kolikrát v redakci a like, že jo, jak říkám, neskutečnej chlap.
6: Já myslím, že tady v té republice je 10 milionů trenérů, takže...
7: Tak je pravda. Jak jsi říkal správně, pokračujeme v devadesátkovém rytmu. A my se našich posluchačů ptáme, jestli máme zahrát chaos. Stačí napsat na radio WhatsApp 605-222-007 ano a nebo ne. Zatím je tam, spočítal jsem 1000 ano, takže uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Každopádně... Rádiová rodina se vás ptá, pokud jste třeba v 90. dospívali, vyrůstali, jestli jste si odnesli nějakou vzpomínku, jestli je tam pro vás něco zásadního a důležitého. Nahrát vzkaz můžete i radio WhatsAppem 605 222 007.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
7: Já si vzpomínám na 90. i s touhletou písničkou. Držím ti město, teraz už věš to. Ne, nebudu mluvit slovensky, nebojte se. Jenom
8: nebo já mám začít, jsem ještě
7: tvoje slovenština je dokonalá, jako to je pravda. Tak když začneš mluvit slovensky, tak myslím, že se schovávají mraveneční komáři, prostě úplně všichni.

0: Mně se včera stala nádherná věc. Já jsem včera měl takový fofr a potřeboval jsem na registr vozidel a na Bohdalec na Praze 10. A přišel jsem tam před koncem pracovní doby. A byl jsem úplně ztracený. Vůbec nic jsem nevěděl. Navíc jako nechtěl mi vyjet ani lísteček už, že vlastně končím, přijdu zítra. A byly tam tak sympatický a milý úřednice, vstřícný, poradili mi, řekli mi, co mám kde do těch formulářů vyplnit a tak dále. Pak jsem se dostal k okýnku k paní Daniele Havlové. A ta i s koncem té pracovní doby, nebo po pracovní době, vlastně po konci, mě nesmírně ochotně obsloužila, všechno udělala tak, jak měla, všechno udělala během minutky. Neskutečný prostě. A já chci všem úřednicím říct napříč celou Českou republikou, že jsou to pro mě hrdinky toho v těch všedních dnů, protože zastávají prostě náročnou práci. Ale speciálně pro paní Havlovou chci poslat další písničku, která u nás bude hrát.
1: Jo, tak hrdinky jsou, když na nás neřvou, tak je to v pohodě.
0: Já se nesetkávám se s tím. Opravdu z 99% v pohodě.
1: Ale mám pocit, že poslední roky je to lepší a lepší, že jsou hodnější a lepší a báječnější, takže máš pravdu a taky to není lehká práce.
0: A paní Daniela pro mě byla hrdinkou. Včera, aspoň. Dneska jsme otevřeli devadesátkové téma. Máte svou devadesátkovou hymnu, je nějaká písnička z té doby. A co se vybaví, když se vám řeknou devadesátky? Volá nám Lukáš.
2: Dobré ráno, Impulzovi. Děkuji za devadesátkové písničky. Pro mě to byl neskutečně nádherný čas, když se člověk netěšil na víkendy, že bude odpočívat konečně, ale kdy to pořádně projede, propaří a v pondělí půjde v klidu do práce, i když přes víkend temně nespal.
0: Lukáši, to jsme měli úplně na stejný vlně. Prostě projede, propaří a v pondělí do práce. Přesně tak to bylo.
1: Lukáš, další, jiný nám napsal. Jsem rád, že jsem mohl v této době prožít dětství. Všude děti venku, bezmobilní doma, volání rodičů z okna, ať jdeme domů. Pak třeba Walkman, C-čka. Byl to úžasný čas. Lukáši, vzpomínám, máte pravdu, domů.
0: Domů, jeňo, dom, jeňo, večeře. Posloucháte, halo, tady jim.

0: zdravím. A moc krát děkuji za včerejší vstřícnost. Honza a Klárka, vaši ranní společníci, přejeme vám nádherné ráno.
1: Ano, přejeme vám nádherné ráno a jestli jste si všimli, a to jste si určitě všimli, protože hodně z vás dost jako na té naší hře Halo tady impulzově ujíždí, že jsme dneska ještě nevolali.
0: Ano.
1: A my to teda jako napravíme. My vás totiž zkoušíme. Zkoušíme ráno, hnedka když přijdem, pak během toho rána a pak vás napínáme a čekáme třeba až doteď.
0: Už tři.
1: Mhm. Teď čtyři.
0: Och jo.
1: No pojďme.
0: Pět. Nezvedá.
1: No Zdeni.
0: No, musím to dát pryč, zazvonění, Klárinko.
1: No Zdeníka mohla mít krásných 10 tisíc korun a k tomu ještě otázku a ta by byla za dalších 10. Já vám ji přečtu jen tak jako na zkoušku. Z Nového Města na Moravě pochází jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyň, jak se jmenuje, rychlobruslařka, která získala několik olympijských zlatých medailí. No, tak jako promiň. Mohla to mít, no, za Martinu Sáblíkovou. Krásných 20.
0: 25 na Impulzu jsem zbrodovna s Martinou dělal rozhovor. No. Můžu, to byl nádherný zážitek pro mě, no. Hele, nedá se nic dělat. Posloucháte Halo tady Impulzovi a zítra je zase taky den, že jo? Takže výherní heslo Halo tady Impulzovi, přihlásit se můžete teď hned celá rodina. A milá rádiová rodino, dneska jsme v 90. a stále jsme vás vyzývali, jestli chcete, aby jsme zahráli tohle. A nepřišlo jediný ne. Takže hned po dopravě 007 Chaos a jejich vodopády na Impulzu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začneme na D6. Hromadná nehoda stále překáží na příjezdu do Prahy z Karlových Varů na půltém kilometru kolona měří. Přes 3 kilometry. Víc než 3-kilometrová kolona je na příjezdu do hlavního města po D7 před omezením u letiště. V koloně navíc na 3. kilometru bourali 2 osobáky. Přímo v Praze jsou kolony v Belské směrem do Hloubětína a v Novopatské od Černáku až ke sjezdu na Kbelskou. Jsme na Jižní Moravě. Na D1 na 197. kilometru ve směru z Brna do Vyškova stále překáží nehoda 4 osobních aut. Přerušovaná kolona je od 182. kilometru. A vážná nehoda 3 osobáků komplikuje provoz na trase ze Znojma do Pohořelic. Je to u Branišovic. Postojíte si tam v obou směrech. Dávejte na sebe pozor, dobře dojeďte. A teďka jsme s Klárinkou jednoznačně vyhodnotili, že vítězem dnešního rána se stává chaos. Ne, že bychom provozovali chaos my tady v ranním vysílání.
1: Majinko občas taky, jo.
0: Cože?
1: Majinko taky občas, jo.
0: Ale to je řízený chaos.
1: Mm?
0: Jo, to je řízený chaos, protože kdyby nebyl řízený, tak by nám dali na zadek.
1: Tak už bychom tady nevysílali.
0: Už bychom tady nevysílali, jo? Je to naše práce, přece nemusíme být ke každému slušný, nemusíme, my jsme ke každému slušný, vážíme si každého posluchače, respektujeme každý hudební vkus. No a k devadesátkám neodmyslitelně patří vodopády, že jo? Takže pro vás, pro všechny, kteří nás posloucháte a rozhodli,

0: svět se točí.
1: Slyšeli jste někde repující Šedovou?
0: A voda padá.
1: Co se vám nestane? Jedině v devadesátkách na Impulzu. Krásné, dobré ráno vám přeji Klára a Honza.
2: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
3: Na Impulzu máme české prázdniny a jsme na Vysočině. Je tam i náš zuřivec, který navštívil jadernou elektrárnu Dukovany. Tam není úplně jednoduché se dostat. Musíte přes internet a přes objednávkový formulář. Ale když už tam budete, tak to stojí za to. Schválně si to poslechněte. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
4: Impulzovi, krásné dobré ráno, já vás zdravím z jaderné elektrárny Dukovany, jsme na Vysočině, byť tady probíhá teďka linie mezi Jižní Moravou a Vysočinou, ale jak jsem byl ujištěn, tak jsme na území Vysočiny. A já už tady jdu z toho vlastně vycházkového okruhu, z toho infocentra, kde jsme si teda užili prohlídku. Jsem tady s dvouma navštěvníky, můžu přesně jmenovat, já jsem Aleš, ahoj.
5: Ahoj, já jsem Tomáš.
4: Tomáši a?
6: Já jsem Vítě.
4: A Vítě, dobré ráno. Jak jsi to užil, co se ti líbilo?
6: Mně se to líbilo moc, mají to hezky udělaný, líbila se mi virtuální realita. A pro mě to byla i taková vzpomínka, protože já jsem před 20 lety tady pracoval.
4: A na jaký pozici?
6: Já jsem tady byl jako technik.
4: Jaký je náročný tady pracovat?
6: Hodně náročné. Opravdu jako člověk musí jako vážit, než něco udělá.
4: Dvakrát měří jednou řeš?
6: Ano, ano.
4: Aby
6: všechno fungovalo a aby to tady nespadlo jak domeček z karet.
4: Byl to jako zajímavá zkušenost životní?
6: Určitě jo. Určitě jsem za to vděčný, že jsem tady mohl pracovat a je to práce ve špičkovém zařízení. To je skvělé.
4: Tak co se líbilo tobě?
5: Mně se líbil, pro mě to byl exkurs do problematiky jaderní elektrárny. Takže
4: všichni známe ze Simpsonů.
5: Ano, tak nějak. No, takže vlastně pochopení celého toho principu a vlastně opravdu spíš takovej úvod do té problematiky a je určitě spousta věcí, které si potřebuji nějakým způsobem dočíst a dohledat.
4: Ale každopádně se shodem, že to bylo zajímavý a dobrý.
5: Bylo to fantastický a doporučil bych to každému impulzáci.
4: Pánové, hezký výlet, hezkou část dnešního dne, mějte se hezky, ahoj.
5: Díky, ahoj Aleši.
6: Děkuju, naschle.
4: Tak Impulzovi, z Vysočiny vás zdravím, ahoj.
1: Ahoj Aleši.
7: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Dneska v plzeňském amfiteátru na Lochotině vystupuje americká zpěvačka Diana Ross. Já

0: Klárinko, tak konečně přišlo ve středu týdne, přišlo léto.
1: Je tady, přesně tak, krásné, jasné a teplé, 29 až 34 stupňů, v hranicích krásná modlá obloha a svítí sluníčko a je tam 18 stupňů, píše Janička, a od českého Štenberku máme hlášení o 14 stupňů, stupních taky bez mráčku, prostě bombastické, a to napsal Kamil. Jak je u vás, napište i vy. WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Už za chvilku zahrajeme hořko sladký valčík Terezy Maškové, posloucháte Impuls.
2: Dózy a nože nyní v Penny a navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
3: Právě jednou větou v 8:30 Alenka Svobodová. Přicházejí další vedra, zítra bude přes 35 stupňů, v pátek můžeme naměřit i 40. Policie pátrá po 13-letém Nikolasi Ferkovi z Aše, který včera odjel spolu se svým kamarádem do Chebu. Požár autoservisu na Strakonicku způsobil včera škodu za 10 milionů korun. Údery Spojených států a Saúdské Arábie v Iráku dnes podle agentury AFP zabily nejméně 10 lidí. A policie se už připravuje na zítřejší fotbalové utkání Jablonce s chorvatským Varaždínem. Očekává totiž narušení veřejného pořádku neukázněnými fanoušky.
0: Co vás napadne, když se řeknou 90-ky? Lenko, schválně.
4: Že jsem byla malá.
0: Jasně, Klárko, schválně.
1: Beverly Hills.
0: Beverly Hills, taky další fenomén. No a hudba a vaše zážitky. Pozvat se můžete do ranního tématu, milí posluchači.
5: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Soklárka s Honzou, děkujeme za všechny vaše vzpomínky na 90. léta, také hudební, díky, že jste s náma se zapojili do vysílání, užili jste si Kelly Family nebo Chaos. Karel nám teďka ještě volá.
1: 90. úžasný luxusní po vojně, pivo za pár fufníků, tak jako řekl Olek Polivka. Vychlast a chlebíčky, to byly naše koníčky. Čau, čau.
0: Parádní vzpomínka. Myslím si, že to řekl za všechny ty, kteří si užívali 90. léta po vojně.
2: 90. byly hodně divoké. Iva teďka píše, že dcera se jí diví, jak to tenkrát mohla přežít a jak jsme to v 90. mohli přežít my všichni ostatní. Si vemte, nebyly mobily, jo? Takže jsme si neřekli, já ti napíšu a uvidíme. My jsme prostě...
0: Domluva platila, nebo neplatila.
2: Byli na trubkách a prostě přesto nejel vlak. Jak jsme mohli fungovat bez navigace? Jak jsme vůbec někam došli nebo dojeli? Pro boha lidi, chápete to? Chápete to? Ne, ono to šlo?
0: Dneska už to asi spousta lidí nechápe. Každopádně já bych asi trefil i bez navigace dneska. Domluva by platila, že jo, pevný linky byly, ne všichni to měli ještě 90.
2: Ale to já taky trefím.
0: Já bych tě zavolala, řekl bych, v 6 budu.
2: A kam bys mi zavolal, já jsem ztratila mobil.
0: Ne, myslím, že bych tě zavolal na pevnou.
2: Na pevnou bys mi zavolal.
0: Jo, domluvil bych se s tebou na 6, v 6 bych tam byl.
2: U trubek? Tak jo.
0: Protože přesnost byla výsadou českých králů, chápeš?
2: A dětí z paneláku.

0: devadesátky, to byly taky depešáci, osmdesátky a devadesátky, že jo? Velký fenomén, velký kul, někdy jim věnujeme celostátně, samostatné téma. Posloucháte Klárko s Honzou, dneska jste s náma debatovali, jak se vám líbily devadesátky, co jste tenkrát prožívali a co jste tenkrát poslouchali.
1: Malí pořádci, tak v roce v devadesátých letech tak jsem byl na vojně, z Braslavy u Brna, vojna super jako šofér a jediný, na co si vzpomínám z písniček, tak valil doktor Alban, It's my life. Všichni jsme to jako vojáci tam žrali. Mějte se, naschle.
0: Ahoj, to byl Vojta Horáček, který nám zavolal přes náš radio WhatsApp a nahrál hlasovku. Doktora Albana, jeho It's my life hrajeme poměrně často a každý týden, takže si tím připomínáme devadesátky.
2: Za chvilku taky mrkneme na silnice, více než 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 u letiště.
0: 4 minuty chybí do 8:45.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace. Z celého Česka jsme na jihu Moravy. Nehoda tří osobáku překáží na trase ze Znojma do Pohořelic u Branišovic. Stojí se v obou směrech. Tradičně popojíždí D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 km. V opačném směru to jede pomalu před omezením u Bíteše. Velké problémy hlásíte v Praze. V Belské u Proseku bouralo osobní auto s nákladním v místě omezení. Dlouhá kolona zatáhne z Cínovecké od Zdib a taky z Novopatské od Černého mostu. Víc než 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 u letiště a v ní se navíc na 3. kilometru srazila 2 osobní auta. Přesouvám se na D6, hromadná nehoda komplikuje provoz na příjezdu do Prahy z Karlových Varů na 0,5 kilometru, kolona má přes 3 kiláky a na závěr jižní Čechy 3 osobní auta se srazila v Českých Budějovicích v Rudolfovské třídě směrem do centra u křižovatky s Blahoslavovou. Jděte opatrně, dávejte na sebe pozor, kdybyste měli doplňující informace, tak je nezapomeňte k nám na Impuls dopravit, třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Vlastík Korec ve studiu. Ahoj, Vlastíku.
3: Ahoj. Dobré dopoledne, ahoj.
2: Vzpomínáš si na devadesátky?
3: Jo, chci zpátky. Devadesátky. Ne, to byla výborná doba.
1: Jsem miloval Lunetiky, ne? Jsi říkal nedávno.
3: Lunetiky, ne. Ty šly mimo mě i hokej, ta česká popscéna, tak já jsem tenkrát studoval.
1: Byl západňák.
3: Cože?
1: Byl jsi západňák. Jako západní produkce. Co tohle? Rhythm is a dancer od Snapu.
3: Ale tak jo.
1: To jo, jsem, tančil jsi?
3: Já jsem spíš měl rád The Speakers, Technotronic.
1: Jo, ale to bylo 89. A co tohle, Vodislav, Hedovej? Hadavej.
3: Ale docela jo. Tohle mě nějak úplně nechytalo
1: jo,
3: tenkrát.
1: Dobře, tak
3: já spíš tenkrát i Red Hot Chili Peppers a tady tato muzika, která
1: dobře,
3: tam byla.
1: Byl jsi rokovější. Jasný. Vlastíku, dáme vtip?
3: Ano, jasně, počkejte, já mám vtip připravený, já jsem si chtěl rozpovídat o 90.
2: No ale Vlastíku, měli jsme to podobně.
3: Jo, měli, já si myslím, že jsme to měli stejně, když ty jsi mladý kotě, ty jsi to ještě ani nezažil.
1: Ale 30 přece ne, teď víme čerstvá navíc ke všemu.
3: 30 ne, max 25.
1: 28, dobře, 28. A prosím tě, zase neleští to
3: tak.
1: Prosím tě.
3: Tak jdeme na to, jo? Max 25. Jdeme.
2: Říkala o těch víčkách.
3: Nic, co jsem slyšel, dneska jako krásný for. Počkejte, já jdu povídat. Babička se ptá vnoučka. Tak co, Honzíčku, jak jde život? Ale babi, je to celkem v pořádku, ale s tou tvou dcerou jsou furt problémy.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
1: Impuls. Některé fóry jsou fakt drsný, ale to spraví Hanka. Já se vznáším, já si létám. Halo, tady Impulzovi, dobré ráno.

0: Vznášečka, lítačka, jak jsem vždycky říkal týhle písničce od Hanky. Klárka s Honzou, to je taky vznášečka, lítačka, každý ráno mezi 5 a 9. A vy, milá rádiová rodina, patříte do party. Můžete s náma vysílat a děje se to samozřejmě každý ráno, když vám třeba pouštíme písničku na cestu, jako dneska Danovi.
1: Co se vám vybaví, když se řeknou 90?
2: Diskotéky.
0: Diskotéky. No a co jste tam měl rád?
2: Ale jděte úplně všechno. Každá písnička se dá poslouchat.
0: Jo, to máte pravdu. Jste takový vstřícný člověk.
3: A
0: jako.
3: Tak jsme Danovi zahráli Koronu a Rhythm of the Night. Klárku zase potěšila Chihuahua.
4: Chihuahua.
0: Chihuahua. Čemu se směješ?
5: Chihuahua.
4: Chihuahua.
0: Chihuahua. No jo, no, Klárinka.
5: Mi stačí málo.
0: Jo, jo, jo. Někdy ty holce vážně stačí málo a někdy se musíte hodně snažit, ale o tom pokecáme zase někdy jindy. Takže doufám, že jste si užili 90 po svém i společně s námi. A zase to téma někdy otevřeme. Mějte se nádherně, krásné ráno vám přeji Klára Šedová.
5: A Honza Daněk.

0: hodně plzeňská parta Burma Jones. Bohuš Josef a slepý ptáci. Nádherná věc, skvělá vzpomínka. Za chvilku startuje dopolední vysílání Rádia Impulse, středa 29. červenec. Ve zprávách se dozvíte, že nás čeká velká vlna veder. Více Vítek Zábranský. Co dnešní počasí? Jasné až polojasné, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Vím, že to půjde, mějte skvělý den. Ať je středa.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak

0: Trnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
1: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
0: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
2: Jsme krásný.
1: Jsme bardotský.
3: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
4: Do Česka míří vlna extrémních veder. Policie hledá 13-letého chlapce z Aše. V Praze lidé letos ztratili skutečné kuriozity. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Teploměry znovu vyhlíží 40. V nadcházejících dnech nás čeká další vlna extrémních veder. Meteorologové nevylučují, že znovu padne 40-stupňová hranice. Počasí sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Pořádně přibalovat to začne už dneska odpoledne, a to hlavně na jihu Moravy. Zítra už bude varování meteorologů platit pro celé Česko. Teploty překročí 35 stupňů. Zmiňované 40 by mohly přijít s koncem pracovního týdne. Připomeneme si tak mimořádně horké počasí z konce června, kdy padl nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili bez desetiny 42 stupňů. Připravit se teď musíme také na tropické noci s teplotami přes 20 stupňů. O víkendu se mírně chladí, a to hlavně v Čechách. Aktuální modely ale ukazují, že i nový týden začne 35. Extrémní horka nejsou jenom českou záležitostí. Tepelná kopule sevře velkou část Evropy. Vlna veder trápí Francii, Španělsko, Portugalsko, ale i okolní státy jako Rakousko. Výheň tak čeká třeba i Vídeň. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: Policie pátrá po 13-letém Nikolasi Ferkovi z Aše. Chlapec včera dopoledne odjel spolu s kamarádem do Chebu. Od té doby o sobě nikomu nepodal žádnou zprávu. Policejní mluvčí uvedl, že chlapec je hubený, má hnědočerné rovné vlasy. Na sobě měl při odchodu z domova modré kalhoty, tmavou bundu s kapucí a modré boty. Pokud máte o pohřešovaném chlapci jakékoliv informace, dejte je vědět na policejní linku 158. Florida včera popravila dva odsouzence. Stala se tak prvním americkým státem po 9 letech, který provedl dvě popravy během jediného dne. Jedním z mužů, kteří dostali smrtící injekci, byl 80-letý vězeň. Podle agentury AP se stal druhým nejstarším takto popraveným člověkem v moderní americké historii. Pražané jsou zapomnětliví podobně jako v minulém roce. Za první pololetí letošního roku zaevidoval pražský magistrát ve své kanceláři ztrát a nálezů 3060 nalezených předmětů. Z toho se ke svému majiteli vrátilo jen 322. Počet nálezů je podle mluvčího města podobný jako ve stejném období loni. Agentuře ČTK prozradil, že nejčastěji lidé zapomínají věci v prostředcích městské hromadné dopravy. Jedná se hlavně o tašky, peněženky, klíče nebo mobilní telefony. Nechybí ale ani várka kuriozit. Do kanceláře ztrát a nálezů si našel cestu třeba i šicí stroj, stejně tak fritéza, mačeta, ukulele nebo prsní implantát.
5: České prázdniny s rádiem Impuls.
4: Celé léto, celé Česko křížem krážem stačí poslouchat. Speciální české prázdniny s rádiem Impuls jsou na Vysočině. Dnes se podíváme na výrobu nápojů a tradičního židovského pečiva. Na cesty nás opět vezme reportér Tomáš Kabát. Ahoj Tomáši.
7: Pěkné dopoledne, začneme v třebíčské sodovkárně Zon, kde se podíváme na historii tohoto nápoje a taky na samotnou výrobu. Zajímá mě třeba, jak se nápoje sladí a jak se do nich dostávají bublinky. Pak přejdu na druhou stranu řeky do staré židovské čtvrti Třebíče, kde se peče tradiční židovské pečivo. Zajímavé je nejenom to, co tam pečou, ale taky kdo to peče. Na objevování nových věcí se těší Tomáš Kabát.
4: Zprávy v 9 hodin končí a na Impulzu je s vámi Vlastík Korec.
8: Řekl bych, že letos si to léto nejvíc užije Tomáš Kabát, ten pozná tolik lidí, tolik skvělých míst, to je prostě paráda. Ale my to máme od Tomáše skvěle zprostředkované. Leni, děkuji za zprávy, ahoj.
4: Díky, ahoj.
8: Pojďme se pustit do dopoledního vysílání, za chvilku hrajeme pro milionové kolegy a volám paní Andreu, ale teď už pouštím divokýho Byla, hezký poslech.
5: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem a přichází na čas, abychom zahráli ještě 6 pecek pro milionové kolegy. Volám paní Andreu.
2: Ano.
1: Hezký dobrý den, kam jsem se dovolal a pro koho budeme hrát? Kdo jsou vaši milionoví kolegové?
2: Moji milionoví kolegové jsou kolegyně Ivča a kolegyně Lenka.
1: A proč jsou milionové tyhle dvě skvělé dámy?
2: Protože s nima zažívám nejenom to peklíčko na účtárně, ale i spoustu zábavy a srandy.
1: Na účtárně tam je občas peklíčko, když se počítá DPH, když se dělají mzdy. Už vám někdy chyběly nějaké papíry nebo něco takového?
2: Tak to se občas stane, ale my si dovedeme poradit.
1: Dobře, setkáváte se třeba i po práci?
2: Jo, zrovna včera jsme byli v kině, sice trošku takový nic moc kino, ale setkáváme se.
1: Dobře, děkuju. Takže pozdravujte kolegyně, věřím, že teď mají obrovskou radost a hlavně, že vás slyší. Dovolte ještě otázku, to se vždycky ptám. Registrace u nás na www.impuls.cz byla jednoduchá?
2: Ano, bylo to brnkačka.
1: To je pohoda. Co ještě chystáte na prázdniny?
2: Co ještě chystáme? No, nějaký ty výlety a určitě poznáme Jižní Moravu. A s kolegyněma určitě vyrazíme ještě na pizzu.
1: To děláte dobře. Mějte se moc hezky. Děkuji za registraci.
2: Taky.
1: Zdravím vás a vaše milionové kolegyně. Mějte se úžasně. Dalších 6 pecek je jenom pro vás.
2: Děkujem.
1: Naschledanou.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

bude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov.

0: Ano, Radio Impuls má písničky na přání, i když to je zastaralý archaický výraz. My hrajeme pro milionové kolegy. Jestliže máte kolem sebe lidi, kteří zaslouží poděkovat netradičním způsobem, tak jsme pro vás vymysleli 7 pecek v kuse a bez reklam. Navíc s telefonátem a věnováním pro ty vaše skvělé milionové kolegy. Milionoví kolegové můžou být v práci, můžou to být sousedé, můžou to být kamarádi. Jestliže si zaslouží netradiční formu chvály či poděkování, ozvěte se na www.impuls.cz a my se o to postaráme. Já vám zavolám, společně to pošleme, to přání do světa, a věřím, že uděláme velkou hromadu radosti. Radosti té dnes moc není, musí se jí někdy trochu pomoci, a proto tady jsme a děláme to moc rádi. Poetika, Půlnoc, skvělá pecka, za chvilku na vlnách Rádia Impuls.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Vlasty Korce.
1: Dnes máme 29. července. Před 45 lety se následník britského trůnu princ Charles, dnes britský král Karel III, oženil s Dianou Spencerovou. Od prosince 1992 žili odděleně. Manželství bylo rozvedeno 28. srpna v roce 1996. 55. oslaví herečka a moderátorka Dana Morávková. Ikonická stálice televizní obrazovky slaví 80. Narozeniny si dnes užije stále aktivní průvodkyně televizním pořadem Kalendárium Saskia Burešová.
2: Přeji vám krásný, ničím nerušený den.
3: Kalendáriem na České televizi provází už 37 let. Před její kamery ale dochází skoro 60 let. Uváděla pořad Poštovní schránka pro kluky na vojně, televarieté a nebo následující filmy jako Hlasatelka.
2: Milostné intriky, haštyřivost sousedů, tvrdohlavost starých babek se tu splétá do nekonečného vodopádu komických nápadů.
3: Takhle komentovala Troškovo Slunce Seno. Ona sama se přitom staré babce ani v 80 neblíží. Recept na věčné mládí od Burešové vyzvídal magazín Lifey.cz.
4: Já mám pohybu dost pracovního a jinak ráda plavu a mám pejska, takže jsem nucena chodit s pejskem. No a samozřejmě já jsem taková jako čiperná, protože ráda pracuju na zahradě.
3: Saskia Burešová se narodila 29. července 1946 ve slovenské Tornalie u maďarských hranic. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Tomáši, děkuji moc a my o legendě budeme teď hovořit s legendou, protože další velký muž, známá tvář televizní obrazovky, navíc náš skvělý kolega a parťák Saša Hemala právě teď na vlnách Rádia Impuls přes telefon. Sašo, kamaráde, ahoj.
5: Vlasíku, já tě zdravím.
1: Prosím,
5: to jsi hodný, že jsi mě zavolal a vytrhl jsi mi z odpočinku.
1: Tebe moc rád. Už jsi dneska volal nebo psal Saský Burešové k narozeninám?
5: Právě se na to chystám a pořád nevím, jak to formulovat, protože Saský a Burešová je věčná. To je něco jako ta Nohovicova heliová kometa. Ona bude slavit 100 a my už tu nebudem. Tak já nevím, jak to formulovat.
1: Sašo, ale tak... ty jsi muž slova, o tebe se v žádném případě nebojím. Co se ti vybaví, když se řekne Saskia Burešová? Vy jste byli letití televizní kolegové.
5: Tak trošku zamáčknu slzu do jetí, protože my jsme se vlastně sešli v televizi ve stejný čas v té Hlasatelně. Mm-hmm. Ona teda přecházela, už měla něco za sebou. Já jsem byl teda úplný ucho. A ona už přicházela, bylo to tam zmíněno, že dělala v tom armádním pořadu a to bylo rok 1973, takže od tohoto roku ji znám, no a samozřejmě jsme v té Hlasatelně, protože byly dva programy a každý uváděl jeden program, takže jsme se tam střídali. A kdybych to měl spočítat, tak mě to taky blesklo hlavou. 2 vteřiny jsem se nad tím zamyslel, kolik večerů jsem s Burešovou strávil. A tím to ještě vlastně neskončilo, protože my jsme si udělali před pár lety takový jako zábavný pořad Hlasatelé na cestách. Mm-hmm. Já, Burešová a ještě s náma jezdí Maruška Tomsová, takže se občas, není to nějak náhlý, ale tak jednou za měsíc, za dva se sjedeme na nějakým vystoupení, tak si povíme, co je nového.
1: A zavzpomínáte, Sašo, jedinečná a výjimečná?
5: Ano, je to tak.
1: V čem byla jedinečná a výjimečná?
5: No, ta Saša je taková vždycky dobře naladěná. Mm-hmm. Vím, že teď zrovna teda neprožívá lehké životní období, ale i přesto se dovede kousnout a je prostě vždycky usměvavá, naladěná, velmi pečlivě je oblečená. Jako je vidět, že na sobě pracuje a že to má výsledky.
1: Ano, to je skvělá myšlenka. Víš co, Sašo, ty jsi náš kamarád, ty dostaneš teď prostor a možnost jako mluvčí, jako tiskový mluvčí, však tu funkci máš, popřát Saský Burešové sám za sebe a za všechny posluchače a nás z Rádia Impuls. Je to na tobě, prosím.
5: Jakože Hemala dvojtečka.
1: Hemala dvojtečka Impuls.
5: Milá Sašo, no, co ti můžu popřát jinýho než pevný zdraví a aby si okolo sebe měla příjemný, milý lidi, a když se občas potkáme a popovídáme si, tak budu samozřejmě jen a jen rád.
1: Tak pravil skvělý Saša Hemala. Děkuju za tvůj čas, měj se hezky a paní Burešové jen to nejlepší. Ahoj.
5: Paní Burešové jen to nejlepší a tobě přeji krásnou službu, ať se ti na Impulzu daří i v soukromém životě, ať se ti daří.
1: Teď to budu moc potřebovat, to tvoje přání. Děkuju, drž se.
5: Tak, držím ti palce. Ahoj, ahoj.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

No nevím, kdybych tu písničku složil dnes, tak by to bylo možná o vydírání, o nátlaku, sexuálním nátlaku a tak. A něco všechno možné, co by se dnes dalo s touhle písní dát, kdyby si někdo vzal, uchopil a vzal do svých vlastních rukou s vytrženým kontextem. Ale to je doba, to přináší a my se na to musíme nějakým způsobem naučit reagovat. Odnauč se říkat ne. Karel Gott, písnička Simpulzovic, Krabičky, vzpomínáme. Bouralo se na desíce na 42. kilometru u Mladé Boleslavy směrem do Prahy. Za chvilku nás čeká doprava a potom třeba Ilona Čáková vyjede se svým malým vozem.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Global Assistance Kuba Tilšar.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D10 pozor na 42. kilometru za Mladoboleslaví směr Praha. Překáží tam dopravní nehoda a kolona má zhruba 2 kilometry. Na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem byla nehoda u Čakovic odstraněna. Stále ale čekejte frontu od 3. kilometru ústecké D8. Popojíždí se na východě Prahy, konkrétně na pražském okruhu mezi Běchovicemi a D10. Dále pojedete pomalu pod Novopatské. Na vině jsou práce na Kebelské ulici. Bouralo se na jižní spojce u Spořilovské směr Štěrboholy a zdržení tam narůstá. A souvislé kolony zůstávají od Krče od jižní spojky po tunel Mrázovka. V obou směrech čekejte zdržení na Chomutovské D7 před exitem na letiště a zpomalení hlásí řidiči z D1 mezi Brnem a Prahou před exitem 162 na Velkou Vítež. A v protisměru se jede pomalu před Brnem od Kývalky. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkuju za hlášení. Do vysílání ještě vstupuje agent Hydrant. Tak povídej, co pro nás máš, Hydrante.
3: Dávejte si pozor, je pěkné slunečno a v obci Sopotnice směrem od Hradce Králové hned na začátku stojí dva černí chlapíci s dalekohledem a hlídají, zda máte pásy. Kudě nemáte, většinou to stojí 2000 korun a 4 body. Příjemný den a hezkou cestu.
1: Děkuji pěkně, zatím je zřejmě zkušenost nějaká. No, nechci být konkrétní, 605 222 007. Máme skvělé agenty, ozvěte se, my to rádi odvysíláme, vždyť si pomáháme, znáte to.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Tohle miluju, ale asi to víte, I still haven't found what I'm looking for. YouTube. Ruku ruce s touhle zprávou je, přichází zajímavá informace ze Zlína. Seniorka se ubránila před recidivistou. Jaký kurz sebeobrany navštěvovala, to se dozvíte v rámci naší zpravodajské relace. V každém případě dnešní počasí by mělo být jasné až polojasné s teplotami 28 až 32 stupňů Celsia. Hezký den.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Útočí falešnými SMS-kami. V Písku hořela historická vila. Lázeňské město Jeseník pomáhá mladým s bydlením. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Kyberšmejdi jedou na plné obrátky. Ve velkém se šíří SMS zprávy, které mají za cíl vylákat z lidí peníze nebo citlivé údaje. Reportér Vítek Zábranský doplní, jak podvod funguje. Vítku, pěkné dopoledne.
4: Dobré dopoledne. Kyberšmejdi rozesílají falešná upozornění třeba na dopravní pokuty. SMSky se přitom tváří, že jsou od státních institucí. Součástí zprávy pak bývá odkaz na web, podobný tomu oficiálnímu. Ve skutečnosti jde ale o podvodné stránky. Ty mají jediný cíl zdůvěřit. Se chtějí vylákat osobní nebo platební údaje a následně peníze. Jedná se o takzvaný smishing. Novinky.cz upozorňují, že kyberšmejdi používají různé varianty stejného scénáře. Ve všech případech ale vytvářejí časový tlak na příjemce, vyhrožují správním řízením, soudem nebo zvyšováním dlužné částky. Klíčové je takovému tlaku nepodlehnout, na odkaz vůbec neklikat, zkontrolovat příslušnou webovou adresu a nikam nezadávat platební údaje. Při podezření, že jste se stali terčem útoku, je nutné neprodleně informovat banku a policii. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: V Písku v noci hořela historická vila Marta. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 možných. Hořet začalo kolem 10. hodiny večer. Hasiči oheň zlikvidovali kolem půlnoci. Na síti X uvedli, že příčiny a výši škody zatím zjišťují. Opuštěnou vilu stojící nad řekou Otavou nechal před skoro stovkou let postavit písecký bankéř Jaroslav Šimek. Budovu pojmenoval po své manželce. Seniorka ve Zlíně se ubránila před recidivistou. 31letý muž se včera podle policie pokusil okrást seniorku jedoucí na elektrickém vozíku. Vzal jí věci, které měla v předním košíku. Žena ale bleskově zareagovala, peněženku mu vytrhla a svoje peníze tak uchránila. Muž se pak policisty snažil oklamat historkou o tom, že seniorka zkoušela ve skutečnosti okrást jeho. Skončil v policejní celé a hrozí mu až 2leté vězení. To pro něj ale není žádná novinka, soudně trestaný byl už 21krát. A teď jedna horká aktualita. Ministerstvo kultury letos ve 2 mimořádných termínech otevře všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Bude to 30. srpna a 27. září. Další podrobnosti přineseme ve zprávách za hodinu.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Lázeňské město Jeseník nabízí mladým lidem startovací byty. Radní 10-tisícového městečka v srdci hor chtějí ulehčit zájemcům od 18 do 35 let začátek samostatného života. Startovací bydlení je časově omezené na 4 roky.
5: K pronájmu město vyčlenilo 4 zrekonstruované městské byty. 2 dvoupokojové a 2 třípokojové. Za nájem zaplatí zájemci od 6200 do 6500 korun. Výhodná nabídka má ale několik podmínek. Věkový limit musí splnit nejen žadatel, ale i jeho spolubydlící. Nesmí být vlastníkem bytu nebo jiné nemovitosti vhodné k bydlení a naopak musí být ekonomicky aktivní. Jeho měsíční příjem by měl dosáhnout minimální mzdy a neměl by přesáhnout 1,5 násobek průměrné mzdy. Eva Panošová, Rádio Impuls Jeseník.
3: Jedna z japonských zoologických zahrad se chlubí zamračenými přírůstky. Veřejnosti ukázala 5 mláďat kočkovité šelmy rodu Manul. Jak píše agentura AFP, jde o druh, kterému se kvůli nevšednímu výrazu přezdívá nejmrzutější kočka na světě. V květnu při narození vážila koťata jen asi 150 gramů, teď už mají přes 1 kilo a začínají jíst pevnou stravu, jako je kuřecí nebo koňské maso. Zprávy v 10 končí, na Impulzu s vámi zůstává Vlastí Korec.
0: A moc rád. Dopoledne pokračuje další hodinou, povedeme s úsměvem, to zaprvé, no a přihlásí se Jirka Kolbaba, budeme putovat po Švédsku.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: jedno jediné, dorazit za mnou po 14. hodině k vybrané čerpačce OMV. Kam jedu dneska, ještě říct úplně nemůžu nahlas, ale snad vám pomůže taková malá nápověda. Je to město, jehož historie je trochu spojená s rodem, který měl ve znaku orlici a významně ovlivnil kraj, ve kterém leží. Víc bohužel nemohu, snad ta další po obědě už bude lepší a právě po obědě se ještě ozvu navíc s malou soutěží o 500 do OMV. Můžete ji použít na tankování, na kapaliny do auta, za jídlo, prostě za cokoliv, za co si vzpomenete. Poslouchejte Radio Impuls i po 12. hodině a soutěžte s námi a s OMV. Vlastíku, díky a hezké vysílání. Já se těším zase na slyšenou.
1: Děkuju, kamaráde, orlice ve znaku. No já budu přemýšlet, snad se tuším něco, ale možná budu vedle. No, baví mě ty tvoje nápovědy, hlavně prosím tě, ať to všechno dnes dobře dopadne, jeď s úsměvem, no a já za chvilku přidám dopravu. Kolonu čekejte na výpadovce z Prahy na Chomutov, ladíte Impuls, dobré dopoledne.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D1 u Velké Bíteše před exitem 162 směrem z Brna na Prahu. Kvůli zúžení vázne doprava také na příjezdu a současně na výjezdu z Prahy na Chomutov u letiště Václava Havla. Silný provoz sledujeme také na příjezdu do Prahy před směrem od Ústí nad Labem, aby byl přesný. Důvodem je oprava Pražské Kbelské ulice. V návaznosti na to se vleče doprava i na Pražském okruhu, a to v úseku Běchovice Černý most Kbely směrem od Štěrbohol na Letňany. Ozvěte se do dopravy číslo 605 222 007.

0: Skvělá pecka, ostravská kapela Buty v čele s Radkem Pastrňákem. Buty nad stádem koní ještě jednou. Já bych se rád vrátil do dnešního vysílání ranního, protože ve hře Halo tady Impulzovi jste dostali zase šanci, abyste vyhráli peníze. Jestliže s námi chcete hrát i dál, tak můžete. Registrujte se na www.impuls.cz nebo přes naší aplikaci. Každé ráno jsou pro vás připraveny peníze. Stačí akorát být zaregistrován, to za A, a za B, zvednout sluchátko a říci výherní slogan. Ten zní Halo tady Impulzovi. No a pak, když ty peníze vyhrajete, tak můžete vyrazit na výlet. To se platí. Ale víte co, pokud jste nevyhráli, tak já vás teď na výlet zvu úplně zadarmo. A naším průvodcem budete nejpovolanější. Po písničce Jirka Kolbaba a výlet do Švédska. No a Marek Ztracený, ten posílá modlitbu za pátek právě teď.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex spray přebije i Alzheimer.
5: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
7: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
9: Toto je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Už tam bude?
13: Nech toho.
12: Každý už tam bude?
13: Přestaň, štěl mě vedro.
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
17: Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Ano, je to tady, jdeme cestovat, já se těším na další zážitky. Zdravím Jirku Kolbabu. Mě by, Jirko, zajímalo, kam jsi se ve Švédsku posunul. Povídej, hezké dopoledne.
2: Ahoj Vlasto, přijel jsem do oblasti Idrefjol. Idre je název švédského městečka ve střední části země v provincii Dalarna, nedaleko norské hranice, jenom asi 30 km od ní. Fjell znamená švédský horský masiv, přeneseně tomu říkají také skandinávské zaoblené hory nad hranicí lesa, je to vždycky. A na úpatí jsou hluboké borové a smrkové lesy a vřesoviště, jezera. A dominantou je ikonický vrchol Stödia. Má výšku 1131 metrů a vypadá jako pyramida. A Idrefjol znají lyžaři z celého světa. Pyšní se více jak 40 sjezdovkami různých obtížností. Tady se lyžuje do všech světových stran, takže vždycky můžeš lyžovat na slunci. Je zde nejprudší sjezdovka v severní Evropě, sklon má až 46%. A tratě pro běžecké lyžování jsou tady populární také, pochopitelně. V létě treky, outdoorové sporty, cykloturistika, je tady bike park. Navštívil jsem a fotil jsem mnoho vodopádů, i nejvyšší Njupeskar. A nejstarší strom, Old Tycho, jsem si k němu zašel, ale bylo to takové zklamání, je to takový chudáček, ale změřili odborníci, odhadli, že je to nejstarší strom na světě podle kořenového systému. Oblast Idre je nejjižnějším územím pro chov sobů. Soby tady volně chodí a pasou se v přírodě a všichni soby ve Švédsku mají majitele. Údajně existuje až 250 tisíc sobů tady pobíhá a někteří chodí i po silnici. Musíme dávat pozor, když řídíme auto. Já se potom v Věnoci spal ve velmi zajímavém hotelu. Ale o tom až po písničce.
1: Jirko, děkuju. Písnička třeba pro tebe Perfect Day, kapela Duran Duran.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, prozraď nám teď něco o tom mimořádném švédském hotelu.
2: Jmenuje se Pernilla Wiberg Hotel a je to dominantní moderní hotel v Idrefjol. Je to také hotel v blízkosti sjezdovek, lanovek a sportovní infrastruktury. A možná uznalci vědí, že hotel nese jméno slavné švédské lyžařky Pernilly Wiberg. Legendární sportovkyně reprezentovala Švédsko v 90. letech a sbírala medaile, jako na běžícím pásu. Získala 2 zlaté, 1 stříbrnou na zimních olympijských hrách, 4x vyhrála mistrovství světa, dokázala vyhrát závod světového povaru ve všech 5 disciplínách, což se ne tak někomu podařilo. Sjezd, Super G, obří slalom, slalom i v kombinaci. A křišťálový globus získala v roce 1997. Pracuje jako sportovní komentátorka. A její hotel jsem si naprosto užil. Architektura, design, hlavně ty sportovní trofeje, které ona tam má všude vystaveny, a fotografie, medaile, poháry, no byl to velký sportovně společenský zážitek. A tam jsem si užil i jídlo. Bohužel mě zklamal personál. Já jsem na to hodně vysazený, ano, ale když v tak luxusním hotelu, kde ta majitelka snaživě vybuduje opravdu mimořádné prostředí, je dnes skvělé jídlo a možná i skvělé služby, ale chodí tam personál, který se neumí usmát nebo pozdravit, to mě nesmírně zklamalo. Bohužel personál dokáže zkazit podnikateli, majiteli nebo komkoliv jinému dost biznis. A to jsem si tady zase uvědomil, je to velká škoda. Tady na severu, v severozápadní Evropě, jsem to ale opravdu nečekal. Nedá se nic dělat. Naslyšenou.
1: Jirko, a to máme úplně stejné, ať každý dělá to, co ho baví a usmívá se. Nejhorší je, když člověk někde na takovém podobném místě potká někoho, kdo se mračí. Já vím, nemusíme mít všichni každý den ten den nejlepší, ale musíme být přece profesionálové na svém místě. Karel Zich, máš chuť majoránky, právě teď skvělá impulzovic krabička.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z impulzovic

Trocha majoránky v impulzovic krabičce nikdy neuškodí, ale vždycky přiměřeně. Pamatujte si, přiměřeně. Co v dopravě nehoda, překáží na pražském Barandovském mostě směr na Smíchov, no a tam budou velké dopravní komplikace. Počítejte s tím, poslechněte si dopravu.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začíná Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D1 z Brna na Prahu čekejte kvůli zúžení přerušovanou téměř 9-kilometrovou kolonu před exitem 162 na Velkou Bíteš. Převážně nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. Pár minut si kvůli zúžení postojíte v obou směrech mezi Pelhřimovem a Humboldtem v úseku Velký rybník Vystrkov a také před Jihlavou u Střítěže od Havlíčkova Brodu. V obou směrech čekejte po pojíždění na Chomutovské D7 u letiště. Pomalu jede převážně pravý pruh od 5. kilometru Ústecké D8 a také východní spojka a Novopatská ulice od Běchovic. Na vyní jsou práce na Kvalské ulici. Bouralo se v Praze na Barandovské mostě na Smíchov, je tam momentálně kratší kolona. A mezi Litoměřicemi a Terezínem pozor na nehodu dvou osobáků. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkuju, náš dopravní agent, který si říká Kazatel, se hlásí ze severních Čech. Co se tam děje a kde konkrétně, povídej.
3: Dojedete z Chomutova dolů, tak u Postoloprt, jak je ta 80, tak jsou Kazatele a kážou. Tak pozor.
1: 605 222 007 nebo naše aplikace, ozvěte se, díky.

0: Středa 29. července, za chvilku bude 11 hodin, chystáme zprávy Honza Varga ve studiu, o čem budou mimo jiné. Přítomnost sinic ve vodě si můžete jednoduše otestovat sami. Honza vám poradí, já přidám právě teď informace, které se týkají dnešního prázdninového počasí. Jasno až polojasno, teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodně území kolem 27 a v 1000 metrech na horách 23 stupňů Celsia. Hezký den, ladíte Impulse, za chvilku zprávy.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
4: Extrémní vedra jsou za dveřmi. Senát jedná o rodičovském příspěvku a pražská developerská společnost schytala pokutu. V 11 hodin zdraví u zpráv Honza Varga.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Budeme se grilovat. Česko zasáhne v následujících dnech další mimořádná vlna veder. A pozor, v pátek by teploty mohly ojediněle dosáhnout až na 40. Podle meteorologů můžeme letní 35 čekat už během zítřejšího dne a teplo nepoleví ani během spánku. Čísla se budou držet nad 20, což znamená, že si užijeme tropické noci. Opravdu jen mírně se má ochladit o víkendu, ale začátkem příštího týdne se extrémní horka vrátí a na Moravě a ve Slezsku mají přinést velmi dlouhou vlnu veder, která má trvat týdny. Podle meteorologů bude v tomto ohledu letošní léto opravdu výjimečné. Rodičovský příspěvek má od ledna vzrůst z dosavadních 350 na 400 tisíc korun. O navýšení pro děti narozené od začátku příštího roku právě jedná Senát, který má na stole i vyšší částku pro dvojčata a vícerčata. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka zdůvodnil změnu snahou o mírnění dopadů inflace na rodiny. Součástí novely jsou také úpravy tzv. Superdávky, které lépe ochrání samoživitele i domácnosti s vysokými náklady na bydlení. Pokud novela projde celým schvalovacím procesem bez zádrhelů, rodiče se nových peněz dočkají hned s příchodem nového roku. Přítomnost sinic ve vodě si můžeme jednoduše otestovat sami. Výskyt těchto škodlivých organismů zjistíme pomocí PET lahve. Radí to pražští hygienici, kteří testují vodu na vybraných koupalištích jednou za 2 týdny. V metropoli pravidelně monitorují 9 míst. Podle hygieničky Heleny Mikulášové ale nemusíme čekat na zprávy od odborníků. Stačí do průhledné lahve nabrat vodu a nechat ji 20 minut na slunci.
5: Je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam sinice.
4: V Praze platí zákaz koupání v nádrží Džbán. Sinice můžou citlivým jedincům způsobit zdravotní potíže, nebezpečné jsou hlavně pro alergiky, malé děti nebo pacienty se sníženou imunitou. Pražská developerská společnost dostala od antimonopolního úřadu pokutu 450 tisíc korun. V letech 2020 až 2024 totiž bez jakéhokoliv výběrového řízení rozdala advokátním kancelářím zakázky za téměř 40 milionů. Podle šéfa úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny šlo o běžné právní služby, na které měla městská firma vypsat řádný tender. Přestože úřad mohl udělit flaster až 20 milionů, nakonec zůstal u mírnější částky. Rozhodnutí je pravomocné a pokuta tak musí z městské kasy odejít, i když se společnost ještě může bránit u soudu. Letní kina na jihu a východě Moravy zažívají divácký boom. Podílí se na tom řada faktorů. Mimo jiné kvalitní promítačky, výběr filmů a dokonalé počasí.
6: Tam, kde na letní kina nezanevřeli třeba v Kyjově, Hulíně i na spoustě dalších míst, teď zlehka pomlaskávají pokladníci. Chodí se třeba za 160 korun a amfiteátry zažívají diváckou renesanci. Pamětníci i já si vybavují věci nebývalé. Ve zmíněném Srdci Slovácka Kyjově chodili v době filmových festivalů třeba 3000 diváků. Dnes méně, ale kvalita se pozná. Momentálně táhne například velkofilm Odysseus. Jan Čada, Rádio Impuls, východní Morava.
0: tomto týdnu putujeme po mé rodné Vysočině, Tomáš Kamát je v Třebíči a Aleš Růžička, ten vyrazil do Dukovan, do elektrárny.
1: Dopoledne s Dobrým Kurcem na rádiu Impuls.

7, to je smůla drahá.

0: Další skvělá pecka od Činasek, za chvilku aktuální doprava. Kolony sledujeme mimo jiné na D1 mezi Velkou Bíteší a Brnem. No a za chvilku se o tu muziku postará samotný král popu, ano, Michael Jackson.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na popojíždění v nesouvislé koloně se připravte na D1 a to. Před velkou bíteší směrem z Brna na Prahu. Stejně jako na příjezdu do Brna od Prahy. Ucpává se hlavně pravý pruh kamiony. Nehoda několika aut komplikuje dopravu v Praze na Barandovském mostě směrem od jižní spojky na Smíchov. Další kolony vidíme třeba na výjezdu z Prahy na Chomutov. U ruzyňského letiště kolona je v obou směrech. Poslouchejte naši dopravu, ať víte, co se děje třeba právě na vaší trase. Ozvěte se na 605 222 007, budete-li mít něco nového.

0: Jestliže máte rádi živáky Rádia Impuls a víte, že každou sobotu vám pouštíme jeden povedený, tak na tuto sobotu na 20. hodinu jsme připravili další skvělou partu. Tentokrát se o vás postará kapela Jojo Band. Určitě poslouchejte Impuls, no a třeba i v dalších minutách, protože jeleni nám nabídnou ještě jednu noc.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Baltic za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Ano, letní speciál Rádia Impuls je tady všude dobře, u nás nejlíp. České prázdniny nás tento týden provádějí Vysočinou. No a náš zuřivý reportér Aleš Růžička navštívil jadernou elektrárnu.
2: Ano, konkrétně tu větší, tedy Dukovany. Takhle úplně do elektrárny se jen tak nikdo nedostane. Ta je za ostnatými dráty, ale v infocentru mají velmi moderní návštěvnický okruh, kde třeba jaderný reaktor vidíte skrze virtuální realitu. Pro ty, kteří by se snad báli radiace, mi vedoucí návštěvnického centra Dana Janovská řekla jednu zajímavost.
3: Když se v České republice hledá lokalita na výstavbu jaderného zařízení, a to nemusí být jenom elektrárna, můžou to být sklady na použité palivo, které mohou stát mimo areál elektrárny, mohou to být úložiště na radioaktivní odpady, ta lokalita musí splňovat několik desítek kritérií a jedno z nich je nízké přirozené radiační pozadí. Takže vy se vlastně do těch jaderek jezdíte před zářením dokonce schovávat.
2: A třeba ten člověk, který je v tom velíně, v té blokové dozorně, tam jsou teda tři, jak jsem pochopil z toho filmu, a je poměrně náročné se na tu profesi dostat.
3: De facto na těch blokových dozornách můžou sloužit pouze lidé, kteří mají vystudovanou vysokou školu, nejlépe technického směru. Potom se 2 roky ještě připravují u nás na školisku v Brně a teprve, až absolvují vlastně tady to všechno, tak se mohou stát operátorem sekundárního okruhu. To znamená, že se starají o turbíny. Když budou šikovní, udělají rozdílové zkoušky a budou mít praxi, tak se z nich může stát operátor primárního okruhu. To znamená, že budou hlídat reaktor.
2: A tady dalších kolik let?
3: Záleží zhruba ty 3 až 5 let.
2: Prostě vše o energii z jádra se dozvíte v návštěvnickém centru jaderné elektrárny Dukovany. Tak hezký den, Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Jinak to nejde, písnička z Impulzovic krabičky a trio, které nemusím představovat. Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Za chviličku doprava kvůli nehodě je ucpaná pražská jižní spojka před Barrandovským mostem.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijem muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A jsme na silnicích, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance, haló.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. V Praze na Barandovské mostě směrem na Smíchov výrazně blokuje průjezd nehoda dvou osobáků a dvou nákladňáků. Do kolony se dojíždí na jižní spojce u Krče. V protisměru pojedete pomalu na jižní spojce na příjezdu do Štěrbohol. Na vině je dopravní nehoda na Průmyslové ulici. Z důvodu rekonstrukce Kbelské ulice připomínám kolony, které se táhnou přes Novobatskou a východní spojku od Běchovic. Na cestě od Ústí nad Labem popojíždí převážně pravý pruh od 5. kilometru D8. Zhruba v úseku 3,5 kilometrů čekejte zdržení z obou stran na Chomutovské D7 před exitem na letiště. Na trase Hradec Králové Vamberk před Třebechovicemi pod Orebem blokuje částečně jízdní pruh osobák po nehodě. A převážně pravý pruh zpomaluje na dálnici D1. Z Brna do Prahy v úseku 13 kilometrů před exitem 162 na Velkou Bíteš. V protisměru na příjezdu do Brna od Prahy od Ostrovačic. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkuju pěkně, stahu Brno Znojmo, volá náš parťák. Dopravu zde komplikuje nehoda.
3: Pohořelice u Brna, tak jak se za Pohořelicama u nákupní zóny najíždí hlavní tah na Znojmo, tak tam stojí policejní auto a odklání to pryč, nepouští to na to Znojmo.
1: Výborně, Honzíku, teď ještě jedna zpráva, připínáme dopředová z místa dění, volá náš dopravní agent. Ahoj, kdo je na příjmu?
4: Hlavej Charlie zdraví na příjezdu do Přerova od dálnice Četnici, je to tam stažený na 50, jo, tak bacha všichni, čau, čau.
1: Tak to uzavírá Charlík. Děkujeme za hlášení 605 220 2007, případně naše aplikace. Ozvěte se, na co se můžeme těšit v odpoledním vysílání Honzy Benešovského. Ahoj kamaráde.
5: Krásný dobrý den. Nastupují vedra, jak víme, zítra Vlastíku až 38 stupňů Celsia v nížinách. No a my nabídneme bublinky z jedné lokální sodovkárny na Vysočině. Tomáš Kabát je tam, bude nám dělat radost ve svých vstupech. První se dáme už příští hodině.
1: Prosím pěkně, já ti to prozradím, Třebíč má rodná Zonka, takže se těším.
5: No tak vidíš to, jdeme k Vlastíkovi.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Tady Radio Impuls a za chvilku si připomeneme, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Náš expert na radost Miša Kranzdorf se dnes vás, našich posluchačů, ptal na to, z čeho býváte nejvíc šťastní.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
2: Když udělám dobrý skutek.
3: Mě dělá největší radost to, že můžu kamkoliv cestovat se svým přáteli.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Že vidím, že to, co jsem udělala, mělo smysl, nebo to pomohlo dalším lidem.
0: Já mám radost z toho, že láska je tu s námi. Teď o tom zaspívá Petr Nať. Krásný den.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: posloucháte Radio Impuls. Za chvilku nabídneme polední zprávy, ve kterých se budeme věnovat mimo jiné fotbalu. Zachytili jsme hodnověrnou spekulaci o tom, kdo by mohl být novým trenérem české reprezentace. Pracujeme na tom. A teď už počasí na zítřek, kdy se pořádně ohřejeme, bude jasno až polojasno, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů.
1: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
2: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt,
1: skutečný. Hele. Honza a Klára mezi 5. a 9.
2: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
1: Umíme potěšit.
3: Jako já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: A já tam mám Budulínka a Lišku.
3: A Klárka řekne, že vás povozím na odzás.
2: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
1: Zahrát na cestu.
4: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
1: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet.
3: A máte 10 000 korun.
5: Po 21 letech.
3: Tak když jste s náma zestárnul.
5: No kurňa.
3: No kurňa.
1: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
6: Rýsuje se nový trenér fotbalové repre, v Česku vznikne nová agentura pro podnikatele a státní hrady a zámky se otevřou lidem zdarma. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Fotbalová reprezentace by mohla hrát podle španělských not. Španělská média spekulují, že národní tým převezme 52-letý Santi Denia. Detaily zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné poledne.
8: Hezké poledne. O příchodu Deny informuje španělský deník AS s tím, že už podepsal 2letou smlouvu. Vedení asociace to zatím nepotvrdilo. Její šéf David Runda se netají tím, že se dívá do zahraničí. Tuto chvíli podle něho probíhají intenzivní jednání a věří, že během následujících dnů bude schopen poskytnout bližší informace. Konkrétní jméno nekomentoval. Kandidáty chce představit v srpnu na zasedání výkonného výboru. Santi Denia naposledy trénoval v Kataru, předtím slavil úspěchy se španělskými mládežnickými výběry, olympijský tým dovedl předloni ke zlatu na hrách v Paříži. U fotbalové reprezentace by se mohl stát prvním zahraničním koučem v historii. Národní tým je bez trenéra od konce června, kdy po nevydařeném šampionátu předčasně skončil Miroslav Koubek. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
6: Agentury CzechTrade a CzechInvest se od 1. srpna sloučí do jedné velké organizace s názvem Czech Business. Podnikatelé tak budou moci vyřídit investice i export pod jednou střechou na jediném místě. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka tento krok ušetří státní peníze a zjednoduší celou dosavadní administrativu. Podobný model už úspěšně funguje třeba ve Švédsku nebo ve Finsku, kde sjednocení služeb podle ministra skvěle zabralo. Od září se propojí zahraniční pobočky a do konce roku se finálně spojí i všechny agendy a týmy. Sloučení sice přinese personální škrty, pro české firmy to prý ale znamená rychlejší a snazší cestu k novým zakázkám.
7: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
6: Státní hrady a zámky se koncem srpna a v září otevřou návštěvníkům úplně zadarmo. Ministerstvo kultury naplánovalo volný vstup na neděle 30. srpna a 27. září, kdy lidé nebudou platit za základní i vybrané prohlídkové okruhy. Akce se týká drtivé většiny památek ve správě Národního památkového ústavu, takže volný vstup bude třeba na Karlštejně, Hluboké i v Českém Krumlově. Minister kultury Otto Klempíř tak navazuje na úspěšný jarní projekt z muzeí a galerií. Kapacity skupin zůstává omezené, památkáři proto už brzy spustí online rezervační systém. Šéfka stavebního úřadu v Jáchymově Anna Punčochářová definitivně končí ve funkci. Na odchodnou ještě zaplatí 73 tisíc korun. Krajský soud v Plzni pravomocně potrestal za zneužití pravomoci úřední osoby a navrch jí dal roční zákaz práce ve veřejné správě. Vedoucí úřadu se totiž snažila nezákonnými rozhodnutími zlegalizovat obří načerno vykácenou lesní cestu mezi sky areály Klínovec a Neklid. Podle soudců vydávala povolení bez jakéhokoliv práva a zcela v rozporu se zákonem. Původce nelegálního kácení i samotná firma Lesy Jáchymov už dříve dostali statisícové pokuty. Na venkovní výstavě v Plzni řádil zloděj. Přímo z náplavky na Radbuze odnesl obraz německé umělkyně. Za 19 let trvání festivalu Barva na ulici se podle zjištění naší zpravodajky Kláry Fajstové podobný případ nestal. Dobré poledne, Kláro.
9: Hezký den. Plátno o rozměre 140x140 cm německé umělkyně Kariny Neufer ukradl neznámý zloděj záhy po instalaci na stěnu náplavky po polovině července. Nezastavil ho ani velký formát. Barva na ulici podobný incident řeší vůbec poprvé. Pořadatelé už krádež oznámili policii. Veřejný prostor letos díla zdobí kromě náplavky ještě proluku v Křižíkových sadech. Výstava má rekordní účast 48 umělců, v Plzni potrvá do září. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Čeká nás opravdové teplíčko, takže je potřeba hlídat pitný režim, což my budeme dělat na Vysočině, odkud tento týden vysíláme prázdninový speciál. Tomáš Kabát se přihlásí od bublinek ze sudovkárny. Teď jahoda na osvěžení.
7: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.
0: Miraj, potom Lambáda nebo Jana Kirchner, Honza Benešovský za mikrofonem, dobré poledne všem.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádi.

jde dobře? U nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem.

0: pohon. Rádio Impuls, pokoj duši, to chceme. Odpolední vysílání, za chvilku si poslechneme pocity Tomáše Kluse, nicméně teď, v tuto chvíli, se hlásí kolega Petr Berka jako velvyslanec úsměvu za volantem. Ahoj.
1: Zdravím všechny na Rádio Impuls, hlásím se z cesty směr čerpací stanice OMV, kde i dnes budu rozdávat odměny, ale nejdříve malý restík pro ty z vás, kteří dnešní čerpačku budou mít tak trochu z ruky. Dávám do placu 500 korun na cokoliv čerpačkám OMV za tuhle otázku. Když odpovíte první, tak je vaše. Dneska se zeptám na to, jestli můžete, jakožto řidič, zaparkovat na kraji silnice. Co myslíte? Napište to Honzovi do studia na WhatsApp s číslem 605 222 007 a kdo bude první, tak držím palce, ať je odpověď správná. V opačném případě bych víru nemohl uznat a to se snad v historii ještě nestalo. Tak snad se nestane ani dnes, obzvlášť když nápověda je už dávno v aplikaci MyStation.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecial.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po ranní nehodě zůstává uzavřená trasa Brno-Znojmo mezi Pohořelicemi a Branišovicemi. Silný provoz čekejte na D1 za výjezdem 178 směrem na Prahu, ale také na Brno. Hromadná nehoda překáží v Praze na Barandovském mostě směr Smíchov. Kolony se táhnou od sjezdu na Krč. 3-kilometrová kolona je na D7 před Prahou směrem od Chomutova. Několika kilometrová kolona kamionu se pak sune na ústecké D8 na příjezdu do Prahy. Důvodem je rekonstrukce pražské Kpelské ulice a kvůli tomu se ucpává i pražský okruh mezi Běchovicemi a Kbely směr Letňany. Bude fajn, když se připojíte, když nás doplníte, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Posloucháte Radio Impuls, jsme v pořadu Jezdím s úsměvem, pětistovka ve hře. Poukaz v této hodnotě pošleme, když uslyšíme správnou odpověď na otázku, zda může řidič zaparkovat na kraji silnice. Kláro, dobré odpoledne, co myslíte?
1: Dobré odpoledne, já si myslím, že zaparkovat na kraji silnice se nesmí, ale smí se tam zastavit v případě nouze nebo když máme nějakou poruchu, protože na parkování máme určené místa na parkovišti.
0: A to víte takhle z hlavy, nebo jste se dívala do aplikace?
1: No, mě už se stala taková nehodu jsem měla, ale nebylo to nic, že jsme měli jenom poruchu, tak jsme zastavili, jinak parkujeme na místě k tomu určených.
0: No tak uvidíme, Petře, co ty na to máme tě ve vysílání?
2: Jsem tu, Honzo, ještě jednou hezké odpoledne všem a pojďme to celé vyhodnotit. Smíme zaparkovat na kraji silnice? Tak nápověda v aplikaci MyStation dnes mluvila za vše. Je tam prostě napsáno, stále je to silnice. V tomhle případě tedy uznávám, 500 korun do OMV je vašich.
0: No tak Kláro, gratulujeme, děkujeme. Teď se mi zdá, podle toho, co slyším za vámi, že taky jezdíte s autosedačkou, že jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak vás zdravíme, mějte se krásně a díky, že posloucháte
1: taky,
0: Impuls.
1: Taky, děkuju, mějte se, naschle.
0: Petře.
2: A pojďme dál po naší malé soutěži. Teď přichází na řadu odměny jako tankování na rok, tankování na měsíc nebo káva Viva na měsíc. A to vše gratis. Jsou tam i další ceny, jako body do apky, žolík nebo něco z gastronabídky OMV a další. Je jen na vás, co si vyberete, pro co si sanete vy dneska odpoledne po 14. hodině. Míříme za vámi a když budete první, tak máte nárok na odměnu. Dneska jedeme do města, které se dříve jmenovalo trochu jinak. Jmenovalo se Falknov a dnes trochu připomíná dravého ptáka. No ano, právě sem dneska jedeme a já se s přesnou polohou ozvu do vysílání něco málo po 14. hodině.
0: Výborně, teď ještě Vlastík.
3: Vtip Vlasty Korce. Babička se ptá vnoučka. Tak co, Honzíčku, jak jde život? Ale babi, je to celkem v pořádku, ale s tou tvou dcerou jsou furt problémy.
0: Děkujeme pěkně, za chvilku bude zpívat Lucie Bílá.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Bardotky se řítí!
9: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
10: Sex spray přebije i Alzheimer.
9: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
11: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
13: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
19: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku přivítáme Karla Gotta v nádherné písničce Kam se schoulíš.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp. Ano, prožíváme české prázdniny s Rádiem Impuls a tento týden s naším speciálem putujeme po Vysočině. Teď se podíváme do jedné sodovkárny s opravdu dlouhou, dlouhou tradicí. Reportér Tomáš Kabát se zašel podívat na to, jak se vyrábí limonády značky Zon. Tomáši.
2: A já jsem přímo v místě, kde se limonáda vyrábí. Vedle mě je manažerka obchodu Klára Fictumová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pojďte nám povědět víc o historii.
3: Zonka byla založena 12. května 1879 a úplně v počátcích, kdy založil Ferdinand Kubeš. Limonády se vyráběly v dvorním traktu obchodu se smíšeným zbožím, který Ferdinand Kubeš tehdy provozoval tady v Třebiči. Ten dům ještě stále existuje, je napravo před vjezdem do továrny a teď je z toho už normálně obytný dům.
2: Společně s námi je tady taky vedoucí výroby Robert Kubeš. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jak se změnila výroba?
4: Zásadním způsobem. Dřív se vyráběly nápoje jenom ve skle. Původně láhve nebyly ani zálohované, takže to bylo na čestné slovo, že nám je jako někdo zpátky vrátí. Co se týče automatizace, tak ta byla vlastně parní stroj na páru, kotel. Dneska jsou plynový kotelny. V tom období, po tom založení, tak se vyrábělo třeba 20 000 lahví za rok. Dneska jsme v milionech, jo? Takže jsme úplně někde jinde. Automatizace je úplně jinde, produktivita je úplně jinde a kvalita je taky úplně jinde.
2: Kde všude můžeme narazit na ty vaše limonády?
3: Distribuujeme celorepublikově, nejhustší síť máme tady na Vysočině a Jižní Moravě, ale spolupracujeme s řadou velkoobchodů, přes které ty výrobky prodáváme po celé republice.
2: A jakou používáte vodu?
3: Používáme heraldickou vodu, kvalitní podzemní voda, splňuje limity pro přípravu kojenecké stravy. My jsme napojeni na tuhle heraldickou vodu už od roku 1938, kdy v Třebiči byl zaveden moderní vodovod. Předtím se ta voda dovážela, takže jsme byli limitovaní, ale od toho roku 1938 vlastně se ta výroba mohla ještě více rozvíjet.
2: Tolik Klára Fictumová, manažerka obchodu, a Robert Kubeš, vedoucí výroby, a za hodinu se podíváme konkrétně na jejich produkty.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: česká klasika. Impulzovic, Krabička s Karlem Gutem. Za chvilku Dan Bárta nebo Michal David, pokračujeme v Krasojízdě. Taky se podíváme do provozu, po nehodě se ucpává pražská jižní spojka. Detaily připojíme za necelou minutu v dopravě 007.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na této magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Dopravní informace z celého Česka, zveme si Kubu Tilšara z Global Assistance.
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Po nehodě dvou osobáků a dvou nákladňáků zůstává omezený provoz v Praze na Brandovské mostě na Smíchov. Do souvislé kolony se dojíždí u sjezdu na Krč. Z důvodu rekonstrukce k Velské ulice čekejte přerušovanou kolonu přes Novopaskou a Pražský okruh od Běchovic. Na cestě od Ústí nad Labem zpomaluje místy pravý pruh od 6. kilometru D8. Na trase most Chomutov u Jirkova blokují jeden pruh dvě osobní auta po nehodě. Na trase od Rokovice Zlín v Malenovicích na třídě 3. května očekávejte možné komplikace po nehodě osobáku s chodcem se zraněním. A doprava zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 182 a mezi Brnem a Prahou se jede pomalu v úseku 12 km před 162. kilometrem u Velké Bíteše. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkuju, skončíme pozitivně. Silnice 53 je po nehodě mezi Pohořilicemi a Branišovicemi už průjezdná. Tak nám to můžete potvrdit, budeme rádi, když se připojíte z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007.

0: posloucháte Radio Impuls. Bude takové vedro, že to možná omezí vlakovou dopravu. Detaily řekne Honza Varga ve zprávách v jednu, no a když jsme u počasí, tak co zítra? Má být jasno až polojasno, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku. Vedra se podepíší i na železnicích a podvodníci z call centra půjdou za mříže. Je 13 hodin, zprávy přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začínáme aktuálně a dobrou zprávou. Rodičovský příspěvek se od příštího roku zvedne o 50 tisíc korun na celkových 400 tisíc. Navýšení definitivně posvětil Senát a novela teď čeká už jen na podpis prezidenta Petra Pavla. Vyšší peníze dostanou rodiny dětí narozených od 1. ledna, u dvojčat a vícerčat se přitom částka zdvojnásobí na 800 tisíc korun. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka vysvětlil, že krok má rodičům pomoci lépe zvládat dopady inflace. Senátoři navíc vládu vyzvali, aby do budoucna připravila automatickou valorizaci, která by příspěvek zvedala pravidelně. České dráhy varují před komplikacemi ve vlacích kvůli nadcházejícím extrémním vedrům. S příchodem vln horka a teplotami až ke 40 stupňům Celsia totiž hrozí přetížení nebo výpadky klimatizací i možná omezení na trati. Mluvčí drah Nikola Moravcová proto cestujícím doporučuje přibalit na cestu dostatek vody a plánovat výlety raději na ráno nebo na večer. Aktuální situaci na kolejích mohou lidé sledovat v aplikaci Můj vlak nebo na webu dopravce. Správa železnic zároveň uklidňuje, že traťové koleje jsou na tropické teploty připravené a provoz běží dál bez větších zásahů. Tři falešní bankéři z ukrajinského call centra si za podvody definitivně odpykají 7 let ve vězení. Pražský vrchní soud jim dnes pravomocně potvrdil tresty za účast v organizovaném gengu a zamítl jejich odvolání. Muži z lidí po telefonu podvodně vylákali přes 100 milionů korun, když tvrdili, že mají napadený účet a musí peníze rychle převést do bezpečí. Soudci navíc vyhověli okradeným obětem a nařídili, že jim odsouzení trojce musí způsobenou škodu nahradit. I když obžalovaným hrozilo až 13 let, mírnější trest dostali díky tomu, že se ke svým činům přiznali. A ještě podobné téma. Pod Krušnohorským mostem se šíří podvodné SMSky. Vyzývají k zaplacení dluhu na parkovném nebo pokuty. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty město ani strážníci nic takového nerozesílají. Hezký den, Dušane.
4: Zdravím z pod Krušnohorského mostu, kde se vše řeší nejen u strážníků, ale i na policii. Podvodníci v textové zprávě informují o dlužné částce a připojují internetový odkaz na falešnou platební bránu. Snaží se tak získat údaje o vaší kartě nebo přístup do internetového banku. Město doporučuje na tento a další odkazy v podobných zprávách neklikat a hlavně nic nevyplňovat. Varovným signálem je přitom naléhavý tón a požadavek na okamžitou platbu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
3: Zlínsko je rájem pro cyklisty. Sčítač na stezce podél Baťova kanálu zaznamenal za první letošní pololetí téměř 100 000 průjezdů. Mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec si pochvaluje, že je čím dál více cyklistů i na dalších trasách.
5: Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
3: Ve Zlínském kraji je skoro přes 2200 kilometrů značených cyklotras. Nejvíce po nich letos jezdilo během května. Turisty v regionu lákají třeba vinařské stezky Slovácka, objevují také Hostýnské vrchy, Javorníky a Beskydy.
0: Posloucháte Radio Impuls, reportér Tomáš Kabát je v sudovkárně v Třebíči. Z bublinkové provozovny se připojí krátce po 1:30. Taky v rámci našeho projektu České prázdniny. No a teď posíláme další letní pecky. Xindl X začne.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A přidá se Mr. Prezident, to znamená 90. Honza Benešovský za mikrofonem. Krásné odpoledne všem.

0: Posloucháte Radio Impuls, teď velmi smutná zpráva, kterou nese do vysílání Honza Varga.
1: Dřív než ostatní.
2: Ano, při dopravní nehodě na motorce zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Proslavil se Oscarovou písní Falling Slowly, kterou naspíval s tehdejší partnerkou českou zpěvačkou Markétou Irglovou.

0: Impuls, opakujeme smutnou zprávu. Ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce v Dublinu jirský zpěvák Glenn Hansard. Právě za tuhle píseň, která teď skončila ve vysílání, získali s českou zpěvačkou Markétou Irglovou Oscara. Říká se to těžko, ale musíme se posunout za malou chvíli doprava 007. Jezděte opatrně.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například

0: On nebo Dell Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz sledujeme na D1, a to mezi exity 178 a 162 směrem z Brna na Prahu. Ještě pak mezi výjezdy 178 a 196 na příjezdu z Brna do Prahy. Hromadná nehoda překáží na pražském Barandovském mostě směr Smíchov 10-kilometrovou kolonu kamionů. Vidíme před Prahou směrem od Ústí nad Labem. Důvodem je zúžení v pražské Kbelské ulici. Kvůli tomu se vleče doprava mezi Černým mostem a Kbely na trase Štěrboholi-Letňany. A další kolony na pražském okruhu vidíme mezi Zlíčínem a Ořechem směr Modletice. Kdybyste to chtěli nějak komentovat nebo doplnit, budeme rádi. Potřebujeme vás slyšet. Ozvěte se z terénu do vysílání. Přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední Rádio Impuls.

0: Impuls, polovina prázdnin. Možná jste zrovna teď někde na dovolené a nechcete o práci ani slyšet. Na druhou stranu možná máte rádi kolegy, nebo aspoň některé kolegy. Tak je pojďte pozdravit, přihlaste je do našeho pořadu Milionoví kolegové na www.impuls.cz a my to vyřídíme za vás. Každý všední den po 9. hodině hrajeme do práce, 7 pecek v kuze. V kuse bez jediné reklamy. Stačí napsat, komu bychom měli zahrát a proč, a třeba příště zavolá Vlasta Korec právě vám. Za chvilku tady bude Marek Stracený.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebije i Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královný.
2: Jsme bardotky.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Robbie Williams, Radio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku nejkrásnější déšť, Petra Deska.
1: České prázdniny s Radiem Impuls.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem, stačí poslouchat, vracíme se teď do sodovkárny Zon v Třebíči. S Impulzem prožíváme české prázdniny, náš reporter Tomáš Kabát se v rámci prázdninového speciálu zajel podívat na to, jak vznikají lokální limonády s příchutí. Tomáš, ještě jednou dobré odpoledne.
2: Teď se pojďme podívat víc na výrobu těch produktů. Mám tady vedle sebe Roberta Kubeše, vedoucího výroby. Jsme sice v zasedací místnosti, ale stylově si alespoň otevřeme a dáme tu limonádu. Pojďte mě prozradit, jak vlastně probíhá sícení, jak se do té limonády dostanou ty bublinky.
3: Základ je dobrá voda, chce dostat ten vzduch, co tam je. Místo toho vzduchu se to takzvaně nasytí, udělá se vlastně sodová voda, vznikne ta voda s těma bublinkama, ta se potom v další části smísí se sirupem. To už je vlastně hotová limonáda, nějaké příchutě, třeba malinové s bublinkama a je červená. A následně to jde do plniče, plnič to naplní, dá korunku, ať je to korunkový uzávěr u třetinky nebo šroubový uzávěr u láhve 0,5 litru. Potom vlastně se dá etiketu, inkjetem se napípne datum a pak to jde do takzvaného tunelu, jak říkáme. V tunelu vlastně se udělá skupinové balení po 10.
4: Vlastně pro tu Zonku jsou úplně takový ikonický, ty typické lahve. A oni jsou vlastně zavedeny až od toho roku 1927.
2: A k tomu ochucování dochází tedy ve chvíli, kdy už je ta voda sícená?
3: To ochucování, to je vlastně varna, že jo. Ve varně děláme ten sirup, to je ta naše zavřená komora taková, která vlastně dělá dle našich dobových starých receptur nebo zkušeností z minulosti i od kolegů, kteří tady pracovali v minulosti. To je vlastně to, co zásadním způsobem potom ovlivňuje tu limonádu. Jako udělat sodovou vodu, to není až tak těžký, ale dát do toho ten správný sirup, aby potom ten výsledný produkt jakoby chutnal, to už je umění.
2: Říká vedoucí výroby Robert Kubeš. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Děkuju, nashledanou.
2: Povídal jsem se s manažerkou obchodu Klárou Fitztumovou. Děkuju za rozhovor, nashledanou.
4: Taky děkuju, nashledanou.
2: A kdo chce vědět víc, tak si může zajít do návštěvnického centra, které stojí hned vedle výrobny.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Česká klasika, impulzovic, krabička, nejkrásnější jde ještě Petr Rezek, rok 1978. Za chvilku už skočíme do hudební současnosti, zpívat bude Lucie Vondráčková, nabídneme taky dopravní informace, pořád se ucpává pražská jižní spojka. Před Barandovským mostem téma doplníme a přidáme další za minutu a půl v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Assistance od Profíků se právě připojuje Marta Rafajová.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. 11-kilometrová kolona kamionů se sune na příjezdu do Prahy po ústecké D8. Pár minut zdržení naberete na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od Chomutova. Tradičně je ucpaný pražský okruh od Chrášťan po Ořech směrem od letiště a v protisměru od Lohkova po Barandov. V Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov došlo k hromadné nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut. Fronta se táhne od jižní spojky od Krče. Převážně kamiony pomalu jedou v pravém pruhu na D1 před Brnem od Prahy, a to zhruba od Ostrovačic. Doprava vázne na cestě z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a dále na 38 z Havlíčkova Brodu na Jihlavu u Štok. Kolony kvůli zúžení jsou hlášené ještě na silnici z Valašského Meziříčí na Rožnov pod Radhoštěm u Zašové v obou směrech. Z Global Assistance Marta.
1: Děkuju. Další kolony v Praze sledujeme na trase Štěrboholy-Letňany v úseku mezi Černým mostem a Kbely. Je to kvůli rekonstrukci Kbelské ulice, kde je výrazně omezený provoz. Taky nás můžete doplnit, rádi vás uslyšíme, připojte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta Carvago.

0: Posloucháte Radio Impuls, už jsme informovali o tragické nehodě, při které zahynul zpěvák Glenn Hansard. Podrobnosti k tomu zpracoval Honza Varga. Za minutu to odvysíláme. Teď jdeme na počasí. Na zítřek má být jasno až polojasno, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dovíme.
1: Celé léto. Celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
4: Zemřel Glenn Hansard, senát schválil podporu bydlení v superdávce a muž vtipkoval na letišti o terorismu a skončil v policejních rukou. Zprávy ve 14 hodin přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Ano, začínáme na smutnou notu. Zpěvák Glenn Hansard je po smrti ve věku 56 let zemřel při tragické dopravní nehodě, píší o tom irská média. Neštěstí se stalo brzy ráno v Dublinu, kde hudebník havaroval na motorce. Přivolaní záchranáři konstatovali po krátkém ohledání jeho smrt. Hansard se nesmazatelně zapsal i do srdcí českých posluchačů díky spolupráci s písničkářkou Markétou Irglovou. Společně v roce 2008 získali prestižního Oscara za hit Falling Slowly z úspěšného filmu Once. Jejich hudba okouzlila miliony fanoušků po celém světě a přinesla jim obrovskou popularitu.

0: Dávka na bydlení v nové superdávce bude od října spravedlivější. Její výši určí reálné náklady v jednotlivých okresech. Odklání se tak od dosavadního systému, který spoléhal na velikost obce. Změny přináší novela, kterou definitivně schválil Senát a poslali na stůl prezidentu Petru Pavlovi. Nová pravidla zároveň rozšiřují ochranný deštník pro samoživitele, kteří budou mezi zranitelné skupiny patřit až do 15 let věku dítěte. Ministerstvo práce a sociálních věcí se od úprav slibuje lépe nastavenou pomoc lidem s vysokými výdaji za domov. Každý okres tak dostane své vlastní tabulky, které pružněji zareagují na místní drahotu. Pozor na to, kde a co člověk vypustí z pusy. Rádo by vtipná poznámka na letišti v Ruzyni stála rodinu celou dovolenou v Istanbulu. Cestujícímu se při bezpečnostní kontrole nelíbilo, že mu ostraha zabavila nepovolenou powerbanku a podrážděně vyhrkl, že je terorista. Na místo okamžitě vyrazila policie i pyrotechnici, kteří muže i s dětmi důkladně prohledali. Přestože šlo o hloupý žert a nic nebezpečného se nenašlo, letecká společnost muže okamžitě vyškrtla ze seznamu cestujících. Mluvčí cizinecké policie Josef Urban zdůrazňuje, že na slova jako bomba nebo terorista reaguje letiště bez výjimky a žádný vtip v terminálu neprojde. Inflace v Česku zůstává dál nízká. Hlavním důvodem jsou podle šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy levnější potraviny. Jejich ceny prý u nás klesají skoro nejvíce v celé Evropě. Přispívá k tomu silná konkurence mezi obchodníky. Tomáš Prouza vysvětluje, že právě slevy často rozhodují o tom, kde zákazník nakoupí.
1: Český zákazník je hodně nevěrný. Nemá jeden obchod, kam chodí pořád, a ve chvíli, kdy jiný obchod nabídne zajímavou slevu na ty základní potraviny, podle kterých si lidé vybírají, kam jdou, tak bez problémů změní obchod, kam chodí, využije ty slevy a příští týden klidně půjde někam jinam.
0: Podle průzkumu Svazu obchodu a průmyslu celých 64% Čechů vynakládá značné úsilí, aby potraviny nakoupili za co nejnižší cenu. Podobně se v Evropě chovají také Dánové, Slováci a Maďaři. Hlásí se další vlna tropických veder. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje, jak to na východě Moravy vyhlazuje vrásky provozovatelům koupališť. Honzo, pěkné odpoledne.
2: Horký a dobrý den přeji, červen nastolil laťku, pak už bylo vedro jenom 1. července, ale závěr měsíce znovu facelift bez vrásek a pusy od uší k uším pro pokladníky koupališť. Návštěvy se čekají při nejmenším týden rekordní, sami teploměry nevědí, jak klesnout. Zlínský kraj sline parádními koupališti v každém městě i na větších vesnicích, kde jinde hledat osvěžení, a protože bude horko, vedro, parno a tropo, pak si ruce mnou i provozovatelé občerstvení, nebo žízeň bude převeliká. Jan Čala, Radio Impuls, Zlínský kraj.
3: Včera v Plzni řidič / posluchač vyhrál tankování na rok zdarma. Zopakuje to dnes někdo, vězdím s úsměvem. Může se to stát, za pár minut se připojí Petr Berka a řekne, kde přesně čeká s odměnami. Teď Richard Miller.
4: Radio Impuls. Radost ze života.
3: Potom taky Joe Cocker nebo opět Radeček. Honza Benešovský u mikrofonu. Krásné odpoledne.

0: Impuls. Za malou chvíli hrajeme dál, pošleme Abu a slavný hit Money, Money, Money, které od nás dostáváte různými cestami. Ráno v Halo tady Impulzovi, v naturálích je rozdáváme v pořadu Jezdím s úsměvem. Včera to bylo v Plzni za plnou, takzvaně někdo z posluchačů vyhrál tankování na rok zdarma, což se může stát samozřejmě i dnes. Je to jenom o štěstí, akorát nás zajímá kde. Petře Berko, dobré odpoledne, ani nedutá.
1: Dobré odpoledne, zalité sluncem nad celou Českou republikou. Projekt Jezdíme s úsměvem dnes navštívil stejně jako včera západní Čechy. Dneska je to Sokolov, právě zde na čerpačce OMV na ulici Karla Havlíčka Borovského se zdržíme ještě 30 minut a budu tady čekat na vás. Respektive na prvního z vás. Kdo dorazí jako první, tak bude mít nárok na odměnu. A co to bude, záleží čistě na vás. I dneska vezeme všechny odměny, jako tankování na rok, tankování na měsíc, kávu Viva na měsíc, a to všechno zdarma. Jsou tam i body do aplikace, kupony, domečky, taky něco z gastronabídky OMV a další odměny. Tak už jedete? Tak prosím vás, jak náš projekt napovídá, zodpovědně, bezpečně a taky předpisově. Těším se na vás a ozvu se, Honzo, ještě za půl hodiny. Jak to tady v Sokolově dopadne.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Stále v pohotovosti přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D1 mezi exity 178 a 196 u Brna směrem z Prahy na Vyškov. 10-kilometrovou kolonu kamionů sledujeme na ústecké D8 na příjezdu do hlavního města. Důvodem je zúžení v pražské Kbelské ulici. V návaznosti na to se vleče doprava i mezi Černým mostem a Kbely směr Letňany. Skoro 4 kilometry měří kolona v Praze na jižní spojce před Barandovským mostem směr Smíchov. Na mostě likvidují hasiči následky hromadné nehody. A další kolony pak vidíme na příjezdu do Prahy od Plzně mezi Rudnou a Ořechem směr Modletice. My bychom vás rádi slyšeli. Připojte se, pokud máte pocit, že to potřebuje nějak doplnit, učesat a tak dále. 605 222 007 je naše telefonní číslo, anebo to vyzkoušejte přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 áčky. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, krásné odpoledne, teď je tady ABBA.

0: Posloucháte Radio Impuls, lehce provokativní píseň, protože jestli něco nelze očekávat v dohledné době, tak je to déšť. Naopak pěkně se propečeme zítra až 38 stupňů Celsia, což ovšem neznamená, že se z toho zblázníme. Naopak držíme linku, jedeme přesně podle plánu, tady voláme, halo tady Impulzovi, ještě za ranního chládku relativního, zítra mezi 5. a 9. bude na stole dalších 10 000 korun. No a vás vyzýváme, abyste se znovu zaregistrovali, i když už jste se jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát přihlásili, opakujte to pořád dokola, protože každá další registrace vám zvedá šanci na to ranní zavolání. Dělá se to u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. Do telefonu jen a pouze halo tady Impulzovi. Za chvilku je tady Eva Farná.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, krásné odpoledne, za chvilku klasika z impulzovické krabičky, zpívat bude Václav Neckář.
1: Svět kolem nás.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce otevřít asistovanou reprodukci i ženám bez partnera. Právo na děti by tak měly i single ženy, lesby a jednou třeba i gejové. V pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDnes.cz o tom mluví primář sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Libor Zámečník.
2: Novela by podle primáře Libora Zámečníka legalizovala jen to, co se teď děje na černo.
3: Nějaké papírové partnerství, kdy single ženy přivedou kamaráda nebo někoho známého, vydávají ho za svého partnera a konec konců potom i mnohdy za otce svého dítěte.
2: V tuhle chvíli musí do centra asistované reprodukce podle zákona přijít muž a žena, kteří řeší svou neplodnost. To se díky novele může změnit a přijít by pak mohla i single žena. V pořadu na zpravodajském webu iDnes.cz to vysvětluje sexuolog Zámečník.
3: Z úhlu pohledu medicíny, to znamená léčby neplodnosti, tak ad absurdum, tak i taková žena, která je single, je vlastně z neplodného páru, protože prostě chybí ten andrologický prvek. Z pohledu etického, tak tam je to samozřejmě už otázka toho, jestli má taková žena nárok rozhodovat za to dítě, že nebude mít otce, že nebude vyrůstat v úplné rodině.
2: Primář Zámečník v Rozstřelu na serveru iDnes.cz řekl, že v případě schválení novely se asi bude jednat o desítky nebo nižší stovky žen ročně. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Posloucháte Radio Impuls, česká klasika od Václava Neckáře. Za chvilku pokračujeme v písničkách. Kapela Olympic bude hrát například. Ale teď se hlásí Petr Berka od jedné z čerpacích stanic OMV. Všichni jsme tady zvědaví, jak to dopadne.
1: Pěkně horké odpoledne ze Sokolova. No. Jsem hned za cedulí Sokolov na čerpačce OMV v ulici Karla Havlíčka Borovského. A právě jsem zajel v rámci projektu Jezdíme s úsměvem s odměnami pro zodpovědné šoféry. Jsou to tradiční a lákavé odměny jako tankování na rok zdarma, plná nádrž na měsíc nebo káva Viva na měsíc a další odměny. Já si vážím všech, kteří udělali si chvilku a zastavili se nebo jenom projížděli, ale jako první dorazil místní posluchač Jarda, jel pro pejska nakoupit a pak slyšel výzvu v rádiu a jakou odměnu si vytáhl? Vytáhl si kupon na 100. Chtěl sice taky tankování na rok. Ostatně, kdo by to nechtěl, že ano, ale tu odměnu si vytáhl a vzal to v pohodě. Co tomu řekl, pak uslyšíte i dneska na Impulzu po 18. hodině. Díky a zdravím všechny s úsměvem.
0: Zdravíme tě, Petře, ahoj, tak zase nemůže být každý den posvícení, že jo, Renato, Petře.
2: Ahoj, já jsem čekala na 100 čeho, jako 100 litrů nebo 100 káv, asi myslel 100.
0: Já si myslím, že to bylo prostě kilčo.
2: Jasně.
3: Ale i to se může hodit, jak jsme slyšeli, ale nakoupit pro pejska, tak pejsek mu něco schramstá z domácího rozpočtu, tak aspoň ta 100 se hodí.
0: My jsme se namlsali včera, protože to padlo tankování na Rozdarma v Plzni, pokud si to správně pamatuju. No a co vy tady?
2: No a my tady se těšíme, že se zase vrátíme do minulosti. Dnes budeme vzpomínat na rok 1988, tak se těšíme na ty příběhy ještě tak toho totalitního období.
3: Jo, těšíme se, ano, ale ty vzpomínky vlastně z toho posledního, předposledního roku takzvaného totáče, no a taky dneska budeme mít fantastické dárky, které se budou hodit na rodinné výletování. To bude krátce po 16. hodině.
0: Petr a Renata, odpolední program Rádia Impuls.
4: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
5: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
4: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
5: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říká se jim děti krve a mléka.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek z Global Assistance.
6: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. V Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov komplikuje provoz havarovaný kamion. Do kolony vyjedete na jižní spojce u sjezdu na Krč. Nehoda osobáku s nákladňákem překáží na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu za Lanovým mostem. Dlouhá řada vozidel se táhne od Štěrbohol. Hodně plná je východní spojka okruhu u Černého mostu ve směru k D10. Kolona dál pokračuje přes celou Novopatskou až ke sjezdu do Kbelské. Převážně kamiony pak popojíždí na příjezdu do Prahy po D8 od Klíčan až ke sjezdu na Kbelskou. Ucpaný je pražský okruh od ruzinského letiště směrem k D1 mezi Zličínem a Ořechem. Zdržíte se proto i na plzeňské D5 před Prahou od 5. kilometru. 8-kilometrová kolona je na trase z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova. Pomalu to jede na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196. kilometrem. Navíc na 190. u sjezdu na výstaviště se srazila dvě osobní auta. Z Global Assistance Marek.
0: Děkuju, ještě můžeme nabídnout popis situace po nehodě v Praze mezi jižní spojkou a Smíchovem. Přímo z místa se hlásí náš dopravní agent, tak jak to vypadá?
7: Zdravím impulzáky, tak ta nehoda na tom Barandovském mostě směrem na Smíchov, tak to tam začínají překládat Jeřábem. Takže to tam bude nahodně dlouho a kolona už je od Krčského sjezdu.
0: No, sledujeme dál. Když nám pomůžete, budeme rádi. Ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007 Radio Impuls.

0: čas za minutu 15. hodina. Honza Varga připravil zprávy. Vypadá to, že pořád hledíme na každou korunu. Proč, to si řekneme ve zprávách, jsou tady za chvíli. Pak Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři, to už je další česká muzika. A venku zítra nás čeká co?
1: Bude krásně a horko. Na jihu by večer mohlo sprchnout nebo zabouřit. Naměříme 32 až 38 stupňů. Na horách bude 28.
2: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
3: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt.
2: Skutečný. Hele. Honza a Klára mezi 5. a 9.
3: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
2: Umíme potěšit.
4: Jako já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
3: A já tam mám Budulínka a Lišku.
4: A Klárka řekne, že vás povozím na Ocásku.
3: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
2: Zahrát na cestu.
5: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
2: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet.
4: Máte 10 000 koruny.
6: O 21 letech.
4: Tak když jste s náma zestárnul.
6: No kurňa.
4: No kurňa.
2: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
7: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku, Češi slyší na akce v obchodech a Saskia Burešová slaví životní jubileum. Zprávy v 15 hodin má Honza Varga.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Dobrá zpráva, rodičovský příspěvek se od příštího roku zvedne o 50 000 korun na celkových 400 000. Navýšení definitivně posvětil Senát a vládní novela teď čeká už jen na podpis prezidenta Petra Pavla. Vyšší peníze dostanou rodiny dětí narozených od začátku ledna, u dvojčat a vícerčat se přitom částka zdvojnásobí na 800 000 korun. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka vysvětlil, že krok má rodičům pomoci lépe zvládat dopady inflace. Senátoři navíc vládu doprovodným usnesením vyzvali, aby do budoucna připravila automatickou valorizaci, která by příspěvek zvedala pravidelně. Nové přidání vyjde státní kasu v prvním roce na 230 milionů korun. Akce jsou u nás prostě v kurzu. Češi v nakupování ve slevách dál trhají evropské rekordy a v akcích utratí skoro 60% všech svých peněz, hlavně za jídlo i drogerii. Podle aktuálních dat analytiků je to ještě o 2% více než loni. V nákupních košících v akcích nejčastěji končí káva, pivo nebo máslo, kde slevy tvoří až 70% celkového prodeje. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tvrdí, že za obřím množstvím akcí stojí ostrý boj obchodníků o zákazníky. Čím dál více lidí je totiž ochotných změnit svůj oblíbený supermarket jen kvůli tomu, že konkurence nabízí letákový trhák. Ikonická stálice televizní obrazovky slaví 80. Narozeniny si dnes užívá stále aktivní průvodkyně televizním pořadem Kalendárium Saskia Burešová.
9: Přeji vám krásný, ničím nerušený den.
10: Kalendáriem na České televizi provází už 37 let. Před její kamery ale dochází skoro 60 let. Uváděla pořad Poštovní schránka pro kluky na vojně, televarieté a nebo filmy jako Hlasatelka.
9: Milostné intriky, hašteřivost sousedů, tvrdohlavost starých babek se tu splétá do nekonečného vodopádu komických nápadů.
10: Ona sama se přitom staré babce ani v 80 neblíží. Recept na věčné mládí od Burešové vyzvídal magazín Lifey.cz.
11: Já mám pohybu dost pracovního a jinak ráda plavu a mám pejska, takže jsem nucena chodit s pejskem. No a samozřejmě já jsem taková jako čiperná, protože ráda pracuju na zahradě.
10: Saskia Burešová se narodila 29. července 1946 ve slovenské Tornalie u maďarských hranic. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
7: Město Bohumín myslí na své chodce. Dokončilo stavbu bezpečné stezky podél výpadovky na Karvinou. Lidé z místní části Skřečoň už tak nemusí chodit na autobusovou zastávku po krajnici a míjet jedoucí auta. Vše sleduje naše zpravodajka Eva Panošová.
12: Hezké odpoledne. O stavbě chodníku se tady uvažovalo už před 2 lety. Město mělo dokonce projekt i 3 miliony na stavbu. Návrh počítal s tím, že chodník povede po státních pozemcích, jenže stát chtěl za pronájem plochy po dobu výstavby 100 tisíce korun a další vysokou částku za následný odkup. Radnice proto místo státních pozemků zvolila trasu po soukromých parcelách a dobře udělala. S vlastníky se dohodla na výrazně nižší ceně za odkup. Lidé novou stezku s velkou vděčností využívají. Silnice vedoucí do Karviné je totiž jednou z nejvytíženějších v regionu. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
0: A 3,5 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Honzou Vargou. Vrátí se za hodinu, od teď s vámi Petr Broží.
1: A Renata Kuková, dnes vás vezmeme do roku 1988. Přidejte se svými vzpomínkami.
0: Krištof a Sima Matousová, Hvězdáři, právě teď na Impulsu.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Polední impuls 8 minut po 15. hodině a i dneska s vámi budeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Tak schválně, co se vám vybaví, když řekneme rok 1988 a když vám zrovna bylo 18. Jste plnoletí, to znamená, že letos je vám 56. Jaká byla tehdy móda? Už jste pracovali? Pamatujete si třeba výplatu z toho roku? Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Tohle bude znít na pohled hezky. Jsme v roce 1988. Litr benzínu stál tehdy 8,80. Zdálo se to málo, jenže průměrný plat byl tehdy necelých 3100 korun.
2: No jo, po požáru u největšího výrobce toaletního papíru v Harmanci se ještě víc zhoršily problémy s jeho zásobováním. To pamatuju. Stát to řešil tehdy dovozem toaleťáku z Rakouska a Číny za devizi.
0: No jo, se na tehdy ruličku, to byl velký problém. No a na zimních olympijských hrách v Calgary startoval Eddie Edwards, první britský skokan na lyžích v historii, outsider, který skákal v dioptrických brýlích, byl nejhorší, ale všichni se ho prostě pamatují.
3: Po neúspěšných pokusech prorazit v judu, volejbalu, jezdectví a sjezdovém lyžování objevil konečně sport, který jiný Brit neprovozoval. O 20 kilo těžší než soupeři, s šestery ponožkami ve skokanských botách, aby mu nespadly. Eddie skončil suverénně poslední, 20 metrů za ostatními. Stal se ale miláčkem davů.
2: Jasně,
0: Orel Eddy. Zkoušel něco ještě potom teda. Ano, známý Orel Eddy.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Tehdy v roce 1988 vznikla i spousta dobré muziky. Třeba Iveta Bartošová přišla s tichou písní.
0: Tohle úžasná věc, sama Iveta o téhle písni říkala, že to je taková její hymna, která ji plně vystihuje.
2: Jasně, souhlasím.
0: Úžasná. Bobby McFerrin v roce 1988 přišel s peckou Don't Worry, Be Happy.
2: Tohle prostě zjednavilo.
0: No jistě.
2: Don't worry, be happy. Jasně.
0: Dál se můžeme houpat, protože z roku 88 je i pecká Michala Penka Hlaď mě.
4: Hlaď mě, chviličku hlaď mě, je mi nějak matně, asi mám nic.
0: Tak nám dejte vědět, co se vám vybavilo v roce 1988, když vám bylo 18, ale i míň nebo víc, prostě všechno, na co si pamatujeme. Čekáme vaše příběhy, co se vám z toho roku vybaví. Pište nebo namlouvejte na náš WhatsApp 605 222 007. No a my se ještě přidržíme v tom 88., protože se skvělou peckou tehdy přišla Kylie Minogue. Tady je

0: Plus ve středu odpoledne, minuta před 15:45, další letní česká muzika bude co nevidět v podání Karla Gotta, léta prázdnin. My ale sledujeme i prázdninové silnice, problémy jsou před Mikulovem a tradičně na D1. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zhruba 7-kilometrovou kolonu vidíme před Mikulovem na tahu z Vídně do Brna. Silný provoz čekejte i na D1 na příjezdech do Brna od Prahy, stejně jako na bratislavské D2 před Brnem. Především se tam štosují kamiony v pravém pruhu. Asi 4-kilometrový dopravní štrudl se vyne na pražské jižní spojce před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Na mostě totiž odklízejí hasiči následky nehody. A krokem to jede taky na pražském okruhu mezi Černým mostem a Kbely směrem na Letňany. Zdržíte se taky třeba na pražské Štěrbolské spojce směrem na Smíchov. Cokoliv dalšího přidejte do dopravy 007, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestou s Impulzem.

0: Radio Impuls ve středu odpoledne, 8 minut před půl čtvrtou, a jdeme pokračovat v cestování časem.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na Radio Impuls.
2: Vzpomínáme na rok 1988, těch zpráv přišla velká spousta, na WhatsApp má napsala třeba Renáta. V tom roce se nám narodil náš první syn. Manžel, když přišel pod okno porodnice, mi hlásil, že prodal motorku, na které se v 84. naboural, a koupil video značky Beta. No, vzal to otcovství vážně, dodává.
0: Jo, super. Jarča vzpomíná, 24.8. toho roku jsem slavila 18. 27.8. jsem se vdávala, pracovala jsem jako kuchařka v hotelu Praha v Broumově a výplata byla celých 1240 korun. Já už jsem chtěl říct jako 12 000,
2: jo, ne,
0: ale skutečně 1240, po vyučení to byl skoro zázrak.
2: No, jsme pořád v roce 1988. Byl to můj maturitní rok, píše Veronika. Na jaře musel manžel na vojnu, byl poslední ročník, co musel být na vojně 2 roky. Svaťák jsem tak probrečela, ale i prošprtala. Maturitu jsem dala a v roce 1990 jsme se vzali, jsme spolu dodnes, máme 3 děti a zatím 5 vnouček.
0: Krásný to je. Jana, tehdy jsem byla ve třeťáku na gymnáziu, nosila jsem džínovou bundu s nášivkami, barevné legíny, tenisky Prestiže a velké plastové náušnice, ty jsem měla v různých barvách.
2: Jano, já taky růžový, fialový, oranžový, zelený, úplně vím, o čem mluvíte. Jo, plastový, no, jasně, no. Kruhy, to, no, ale to byla prostě ta doba. Ozval se taky Petr z Ostravy, po učňáku jsem v roce 1988 nastoupil do Nové Huti, byla to dřina, ale po práci jsme se s partou scházeli u dolu Michal a poslouchali třeba Arakain, Citrony nebo AC/DC.
0: No jo, asi všichni jsme tehdy sledovali seriál Cirkus Humberto na motivy stejnojmenného románu Eduarda Basseho, napsal o to Lenka.

0: Hráli v něm například Jaromír Hanzlík anebo Petr Haničinec. Hudbu napsal Karel Svoboda.
1: Dobrý den, pane direktore.
2: Pojď dál, Vašku.
1: No pojď.
2: Tohle není obyčejný peníz. To je tvá první záloha na plat. Angažíruji tě jako krasojezdce za 5 marek měsíčně.
0: Byl tady Cirkus Humberto, ještě jedna píseň k tomu filmu vznikla, kterou naspíval Karel Gott, Krev toulavá se to
3: jmenuje. To je ona, to je ta melodie, jo, jo.
0: Ještě, když tam Karel do toho začne zpívat, tak je to moc hezké. Máte taky nějaký příběh spojený s rokem 1988, tak jsem s ním. Napište nám nebo namluvte svoji vzpomínku z té doby na školu, na první lásku, na práci, jak jste se měli, co nosili, nějaké trable, radosti, cokoliv bereme. 605 222 007, to je náš WhatsApp.
4: Když nám bylo

0: odpolední impuls, půl čtvrté za pár sekund, dokončíme taky cestování s vámi v čase vzpomínky na rok 1988, ale bude i další česká muzika, Kateřina Marie Tichá a Benjis, Plamen, bezvadná věc, co nevidět.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Bardotky se řítí!
6: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
7: Sex spray přebíjej Alzheimer.
6: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
8: Jsme krásný, jsme královny, jsme bardotky.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
10: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše na koupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
13: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Opus. Další muzika bude slovenská a z roku 1988, na který dneska společně s vámi vzpomínáme.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Těch vzpomínek je opravdu velikánská spousta. Třeba Milča měla tehdy 10 let a vybavuje si z toho 88. třeba Cčka, taky hru Jak vlk chytá vajíčka, nebo Chobotnice, která chytá potápěče, tak se hrálo, jasně.
0: No jistě, vajíčka snad měl úplně každý. Jitka píše, v roce 88 jsem odmaturovala. Od rodičů jsem dostala dovolenou, tehdy ještě v Jugoslávii. Bylo třeba si zajistit výjezdní doložku a ve škole mi to museli schválit dokonce.
2: No jasně, to, že jo, no ano, no,
0: bylo to tak. Taková byla doba prostě.
2: Zdraví nás Petr a vzpomíná, že v roce 88 už byl vyučený a pracoval v JZD jako traktorista. Byl jsem metalista a batikoval jsem si bílé doktorské kalhoty. No jasně, to byl každý vše uměl. No, dělali se plísňáče, batika, jo?
0: Otázka, jestli je pak nosil teda do práce.
2: No tak hele, to, víš co, jestli jsem měl jako přísnýho mistra, tak to jako by nešlo, ale jo, jasně, metalista.
0: Dál, Rostě, bylo mi tehdy 20 a výplatu jsem měl 3458, tak to už byl ranec na tu dobu. Získat půjčku byla sranda, 50 tisíc a víkend byl náš, prostě bez rozumu, ale táta hnedka vše vyrovnal.
2: Rostě, vy jste jako prohýřili 50 tisíc za víkend tehdy.
0: Jako mě to přijde úplně šílený.
2: No jasně, za to si lidi koupili, já nevím co tehdy. Ale jako...
0: Auto možná.
2: Třeba. Rostě. Daniela vzpomíná, že v roce 88 se seznámila s manželem. Jenže on na první rande přišel prý o hodinu později a Daniela, protože byla zamilovaná a velmi nervózní, tak tam prý vydržela čekat. Když potom přišel, tak se jí omlouval a ona na to, aby nebyla za trapku, jak píše, tak se mu na to odpověděla, já tady čekám teprve 5 minut, v pohodě. Po roce jsme se vzali, jsme spolu 37 let, máme 3 děti a 6 vnuků.
0: Pavel z Plzně píše taky, 1. dubna 88 jsem rukoval na vojnu. Za týden jsem v přijímači neslavil 19. narozeniny. Nakonec nám vojnu zkrátili o 2 měsíce a jelikož jsem měl den basy, tak mě hrozně, tak mě hrozilo neskrácení a poté nasluhování 3 dnů. Nakonec se nade mnou smilovali a pustili do civilu.
2: Všechno dobře dopadlo.
0: Konec dobrý, všechno dobré.
2: Přesně tak. Ozval se i David, který tehdy v tom roce 1988 měl 3 roky, ale ten příběh prostě si pamatuje.
3: Protože v tom roce mi byly 3 roky a zřekli se mě rodiče. Takže jsem skončil v dětském domově a pak si mě teda vzala tátová sestra. Takže jsem naštěstí se dostal aspoň do dobré rodiny a za to jí strašně moc děkuju. Tak zdravím všechny a ahoj.
0: No krása, jak jsme říkali, konec dobrý, všechno dobré. Což doufejme se stane i zítra, kdy se přeneseme opět do některého z let a budeme se těšit na vaše další příběhy. S dnešním vzpomínáním na rok 1988 se rozloučíme tehdejším hitem od Petra Nadě.
1: Když nám bylo 18.
0: Korálky od Natálky to jsou a už znějí ve vysílání Impulzu. Tak vzpomínejte a hezky si zpívejte.

0: odpolední impuls, za chvíli zase česká muzika, Petr Kolář, Ještě, že tě lásko mám. Koukáme na silnice, problémy na D1 před Brnem, 7-kilometrová šňůra na tahu z Vídně a taky Brandovský most má problém stále s kamionem po nehodě. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a vlastně od dopravy se nevzdálíme daleko, protože i dneska pro vás máme hezkou soutěž se značkami Renault a Dacia a krásné ceny pro dnešek.
1: To je pravda, soutěž chystáme na dobu po 16. hodině, tak buďte ve střehu, protože dneska bude ve hře cestovní kávovar na kapsle. To jsem ani nevěděl, že existuje.
0: Jo, takové to Henpresso, ano.
1: Super.
0: A za skoro 7,5 tisíce, takže velikánská věc. Po 16. hodině hrajeme.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Posíláme vám za volant nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád to popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 180 a 196 kilometrem. Dlouhá řada kamionů je taky na bratislavské D2 před Brnem od exitu 11 u Blučiny. 7-kilometrová šňůra je na tahu z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova. V Praze na Barandovském mostě směr Smíchov stále překáží kamion po nehodě. Profíci z Global Assistance hlásí, že kolona se sune od sjezdu na Krč. Další bouračka komplikuje provoz na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu na Lanovém mostě. Přerušovaná kolona se táhne od Běchovic. Krokem to jede i na Pražském okruhu v úseku Běchovice Černý most k Beli směr Letňany. Zdržení na Pražském okruhu naberete i mezi Zličínem a Ořechem směrem od D5 k D1. Ještě na trase z Liberce do Turnova si postojíte před Hodkovicemi nad Mohelkou, a to z obou stran. Dávejte pozor, pevné nervy v tom vedru, zásobu vody v autě mějte, kdybyste se někde zadrhli, jak se říká, a informace můžete obohatit i vy, buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Tohle středeční odpolední impuls, minuta před 16. hodinou, Honza Varga nese zprávy. V Přerově zmizely losy. Jako s tvrdým i na konci, nikoli s tím parožím.
1: Je takhle?
0: Jo, snad to všichni pochopí. Víc ve zprávách o Honzi. Vyčkejte chvilku. Činasky 1970 bude hned potom po zprávách. A venku nás čeká co?
1: Tak zítra bude krásně a taky horko. Na jihu by večer mohlo sprchnout nebo zabouřit. Teploty vyšplhají na 32 až 38 stupňů. Na horách na 28.
2: Peníze za to, že zvednete telefon.
3: Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Zemřel Glenn Hansard, v Přerově vyšetřují obří krádež losů a UEFA hrozí bojkotem mistrovství. Je 16 hodin, se zprávami se hlásí Honza Varga.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Zpěvák Glenn Hansard je bohužel po smrti ve věku 56 let zemřel při tragické dopravní nehodě, píší o tom irská média. Neštěstí se stalo brzy ráno v Dublinu, kde hudebník havaroval na motorce. Přivolaní záchranáři konstatovali po krátkém ohledání jeho smrt. Hansard se nesmazatelně zapsali do srdcí českých posluchačů díky spolupráci s písničkářkou Markétou Irglovou. Společně v roce 2008 získali prestižního Oscara za hit Falling Slowly z úspěšného filmu Once. Jejich hudba okouzlila miliony fanoušků po celém světě a přinesla jim obrovskou popularitu.

0: Přerovští policisté vyšetřují obří krádež stíracích losů z místní prodejny. Zmizelo z ní téměř 2000 kusů v celkové hodnotě přesahující 280 tisíc korun. Hlavní podezřelou je přitom samotná zaměstnankyně obchodu, která si měla stírací kartičky postupně přisvojovat během celého července. Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Oficiální obvinění ale zatím nepadlo. Pokud se vina prodavačky potvrdí, hrozí za takto vysokou škodu několikaletý pobyt za mřížemi.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Práce v pekárně může být i bez brzkého ranního vstávání. V rámci našeho prázdninového speciálu to zjistil náš reportér Tomáš Kabát. S českými prázdninami rádia Impuls vysíláme z pekárny Vrátka v Třebíči, kde využívají k pečení tradiční židovské pečivo. Do zákulisí nás zasvětila vedoucí Andrea Kružíková.
2: Peťa chodí na 6:30 a holky na 6:00, takže tak nějak normálně, jakoby u nás se nechodí na 3:00 jak jinde.
3: Vážou se k těm výrobkům tak nějaké speciální postupy, co třeba není zvykem u jiného běžného pečiva?
2: Já bych to srovnala, když pečem i normální věci, že to je takový běžný, akorát se to odlišuje třeba ty Hamanovy uši jakoby tvarem a těma, že to je hodně těch vrstev v tom fludenu jakoby bohatý na náplněno.
3: Do zákulisí pekárny Vrátka jsme se dostali s vedoucí Andreou Kružíkovou. Díky za rozhovor, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
3: A z Třebíče se loučí i Tomáš Kabát.
0: Čtvrtek 30. července 6:00. To je přesný čas, kdy vyrazí na jedinečný souboj s časem, horkem i s horskými vrcholy vsetínský lékař Radek Laža. Jeho ultraběh má ušlechtilý účel.
4: 38-letý lékař chce pomoci dát vědět o malé Berenice z Halenkova a přimět dárce k zefektivnění její velmi náročné léčby. Radek Laža má přesně určenou trasu z Bystřice pod Hostýnem až na Lysou horu, zve případné zájemce k tomu, aby ho na části trati dlouhé 268 kilometrů přes 20 valašských vrcholů společným během podpořili. Čeká ho mimo jiné obrovské horko a podle představ také 3 dny bez spánku, jen s přestávkami na občerstvení. Jančara, Radio Impuls, Valašsko.
0: Evropská fotbalová unie UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa. Vadí plán Mezinárodní federace FIFA, která chce prodat pětinový podíl svých komerčních práv soukromým investorům za 4 miliardy dolarů. Podle zástupců UEFA nemá vedení světového fotbalu na takový krok právo a v tomto týdnu plánuje svolat mimořádné zasedání. K ostré kritice se přidala i Severoamerická federace, která tvrdí, že jí FIFA o celém záměru vůbec neinformovala a vše se dozvěděla až z médií. Pokud by k bojkotu ze strany Evropy opravdu došlo, byla by to pro prestiž šampionátu obrovská rána. Ze zpráv je to vše, s vámi jsou dál Petr Srenčou.
5: Ano, jsme tady 4 minuty po 16. hodině, jsou s námi zprávy s Honzou Vargou, vrátí se za hodinu Petr Brožík,
6: Renata Kuková a taky středa 29. července, dobré vědět.
5: No a bezvadná muzika Činasky 1970, hezké odpoledne.
1: Rádio Impuls, radost ze života.

0: Odpolední puls, za chvíli zase česká muzika a letní muzika, Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Ahoj léto, je tady co nevidět, ale my sledujeme i silnice, problémy jsou na D1 a D2, hlavně s kolonami kamionů. No a z Děčína se ozývá naše dopravní agentka Petra, doprava 007 je tady už za 3 minuty.
1: A za chvíli budeme taky soutěžit celý tento týden, totiž soutěžíme se značkami Renault a Dacia. A právě dnes budete mít možnost vyhrát cestovní kávovar na kapsle Henpresso v hodnotě 7219 korun.
0: Ty jo, tak to je velké. No a kromě toho dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Dacia. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Dacia dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaší letní dovolenou. Více na dacia.cz. / letní / servisní / kampaň.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na pět a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrová kolona kamionů po pojíždí jednak na D1 před Brnem směrem z Prahy. Dále na D2 před Brnem ve směru od Břeclavy. A tak vidíme kolonu na D5 před Prahou. Pohromadé nehodě je omezený provoz na pražském Barrandovském mostě směr Smíchov. Řidiči popojíždějí v kolonách od Krče. V návaznosti na to se ucpává i Podolské nábřeží a Modřanská ulice směrem k Barrandovu. Další kolony vidíme na pražském okruhu v úseku Běchovice Černý most k Beli na trase Štěrboholi z Diby. Problémy taky pokračují mezi Zličínem a Ořechem směrem od D5 k D1. No a ještě se nám ozývá naše dopravní agentka Petra, volá z Děčínska. Petro, ahoj, kde jsi a co přesně se tam děje?
2: Ahoj, Impulzáci, jedna dopravní, prosím vás, nad Děčínem v Ludvíkovicích směr Česká Kamenice. Přímo v Ludvíkovicích křižovatce stojí kamion, opravují ho tam, buďte hrozně opatrní a do toho nevlítnete a jezděte opatrně a pijte vodu. Ahoj Petra.
1: Skvělé info, hezké připomenutí té vody, díky Petro. Zapojte se taky do naší dopravy, budeme rádi, když ji s námi budete vysílat. A to tak, že zavoláte buď 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajete do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už všichni máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Puls ve středu odpoledne, za chvilku Xindl X a Puberťák, to už budeme zase u české muziky, ale teď pojďme rozdávat dárečky. My celý týden soutěžíme se značkami Renault a Dacia a právě dneska máte možnost vyhrát cestovní kávovar na kapsle Handpresso v hodnotě 7219 korun.
1: Nádherná cena, tak to nebudeme zdržovat, tady je soutěžní otázka. Jak se jmenuje služba, díky které ušetříte na údržbě svého auta a vyřešíte si pohodový servis na několik let dopředu? Máme tady tři možnosti.
0: Za prvé Dacia Comfort.
1: Nebo je to Easy Service.
0: A nebo za C auto v bavlnce.
1: Tak odpovídejte na číslo 605 222 007, napište vaše jméno, odkud jste a 30. správná odpověď vyhrává a výherci telefonujeme.
0: A k tomu dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Dacia. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Dacia dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaší letní dovolenou. Více na dacia.cz/letní-servisní-kampaň.
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: odpolední impuls. Za chvilku otevřeme impulzovec krabičku, z ní vykoukne láska, nebo přesně řečeno píseň Lásko, a Maruška Rotrová. Tak za chvilku. No a i dneska soutěžíme se značkami Renault a Dacia. A právě dneska je to cestovní kávovar na kapsle Handpresso v hodnotě 7219 korun.
1: My jsme se vás ptali, jak se jmenuje služba, díky které ušetříte na údržbě svého auta a vyřešíte si pohodový servis na několik let dopředu. Nabízeli jsme tři možnosti, mohla to být Dacia Comfort, nebo Easy Service, anebo auto v bavlnce. 30. správnou odpověď nám poslala Marcela, která je teď na telefonu. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Marcelko Koňaříková, dobrý den. Odkud jste?
2: Hejnice, Frýdlantsko, Liberecký kraj.
0: Bezvadný, zdravíme tam, Liberecký kraj máme rádi, vrátili jsme se z Benátské, takže super.
2: Ano, děkuji.
0: Máte to tam krásné. Jaká byla tedy správná odpověď na naši otázku?
2: To za B, easy, ale to jsem si u mě typla jenom.
1: Bylo vidět, že vás spousta typovalo, protože od ABC tam bylo úplně všechno, ale naštěstí, Marcelko, máte to správně, byla jste 30. Tak vám gratulujeme, doufám, že pijete kafe.
2: Piju, ráda, wow,
1: super.
2: Děkuju.
0: Bude se hodit na cesty, takže užívejte dobrou kávu. Máte v plánu ještě nějakou dovču, nějaké výletování, co budete dělat?
2: No určitě, určitě, bude hezky, tak těším se.
0: No jejda,
2: káva.
0: I k vodě na večer třeba, nebo takhle,
2: jo.
0: Kdykoliv. No že jo, jsem to typlul krásně, to se hodí. Vlastně i k bazénu třeba a tak vůbec. Tak jo, mějte se krásně, výhru posíláme a zase příště třeba naslyšenou.
2: Děkuju vám moc,
1: krásné
2: mějte se
1: léto.
2: Krásně.
0: Díky, taky. Papa, takže Marcela Koňaříková už má svoji výhru. Zítra budeme soutěžit taky ve stejném čase, takže poslouchejte Impuls. A do toho navíc dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Dacia. A pozor, v rámci letní akce Štědré léto v servisu Dacia dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaši letní dovolenou. Více na dacia.cz/letní-servisní-kampaň.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

0: Rádius a česká muzika bude pokračovat. Nebojte, bude Dalibor Janda tisíckrát krásnější. A to už za chvilku, mezi tím stihneme i pohled na silnice. Dobrou zprávu máme z hlavního města, z Barrandovského mostu například. Ovšem problémy jsou třeba na D1 i na Pražském okruhu. Doprava 007 je tady už za minutu a půl. Konec týdne bude velmi horký a tak by to chtělo osvěžit třeba i kolegy v práci, nebo navzájem se osvěžit. A to jde udělat tak třeba
1: hezkou... Že na ně vylejš kýbl vody.
0: No, to, ano, asi by to bylo leckde na místě, ale hezkou pochvalou, myšlenkou, vlídným slovem.
1: Jo, to je pravda, jakože když už je vedro, tak aspoň nějakou radost, že nám někdo udělá. A k tomu my tady máme parádní věc, jmenuje se Milionoví kolegové, protože těm nejlepším vaším kolegům z práce každý všední den hrajeme po 9. hodině 7 pecek bez reklam. A vlastně proto nemusíte nic moc udělat, jenom tak trošku, ale musíte mít ty kolegy.
0: Jo, předně asi. Musíte mít ty kolegy a taky chytrý telefon nebo notebook a tak dále. Jít na naše stránky impuls.cz, tam se zaregistrovat do Milionových kolegů, popsat, kde pracujete, pár slov o té firmě, kanceláři, dělnické partě a tak dále. No a každé všední dopoledne v 9, vždycky u Vlastíka Korce, tak se hraje 7 pecek bez reklam pro ty vaše milionové kolegy v těch nadcházejících dnech, asi hlavně proto, abyste to vedro tam přežili.
1: Jasně, takže pište impuls.cz, Milionoví kolegové.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: A servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Začínáme dobrou zprávou z hlavního města od profíků z Global Assistance. Nehoda na pražském Barandovském mostě směr Smíchov už provozu nepřekáží. Kolony v úseku od Spořilova se pomalu dávají do pohybu. Ovšem kvůli nové nehodě se teď ucpává jižní spojka mezi Spořilovem a Štěrboholy směr Černý most. Zasekaná je i východní část Pražského okruhu od Běchovic až k Černému mostu směrem k D10. Kolona potom dál pokračuje přes Novopatskou ulici až ke sjezdu do Kbelské. Doprava na Pražském okruhu drhne i v úseku Zličín Ořech směr Modletice. Pojďme i na dálnice, pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi kilometry 178 a 196. Pozitivní zpráva přichází z jižní Moravy, výrazně se zkrátila kolona na trase z Vídně do Brna před Mikulovem. Aktuálně měří asi zhruba 2 kilometry. No a na trase z Liberce do Turnova si postojíte před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Kolona měří víc jak kilometr. Tak tedy pevné nervy, dodržovat pitný režim a z těch míst se ozvěte taky, ať už se to třeba bude rozjíždět, anebo bude narůstat ta kolona, ať to ví taky ostatní a včas přibrzdí, případně obědou. 605 222 007, to je telefon, a nebo je tu i naše žlutá mobilní aplikace, kam to můžete velice pohodlně namluvit. Šťastnou cestu s Impulzem. No a ještě jedna dobrá zpráva a důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a více než stovku dalších odměn, celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a MyStation.

0: Puls, minuta před 17. hodinou, dneska malá ochutnávka, už zítra plná nálož. O co jde, to vám řekne ve zprávách Honza Varga, jsou tady za chvilku. No name po zprávách, nie alebo ano, a počasí, tak to řeší Renča.
1: Myslel jsem, že se ptá, jestli bude teplo, tak ano.
0: Bude.
1: Bude horko, na jihu večer by zítra mohlo sprchnout nebo i zabouřit, naměříme 32 až 38 stupňů, na horách o 10 míň.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: Extrémní vedra jsou za dveřmi, Španělsko čekají ohledně požárů rozhodující hodiny a Spojené státy čelí spalničkám. Je 17 hodin, u zpráv zdraví Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Budeme se doslova grilovat. Česko zasáhne v následujících dnech další mimořádná vlna veder. A pozor, v pátek by teploty mohly ojediněle dosáhnout až na 40. Podle meteorologů můžeme letní 35 čekat už během zítřejšího dne a teplo nepoleví ani během spánku. Čísla se budou držet nad 20, což znamená, že si užijeme tropické noci. Opravdu jen mírně se má ochladit o víkendu, ale začátkem příštího týdne se extrémní horka vrátí a na Moravě a ve Slezsku mají přinést i velmi dlouhou vlnu veder, která má trvat i týdny. Podle meteorologů bude v tomto ohledu letošní léto opravdu výjimečné. Boj s rozsáhlými požáry v okolí Madridu vstupuje do rozhodující fáze, tvrdí to španělský premiér Pedro Sánchez. Ačkoliv se v noci plameny dál nešířily a tisíce lidí se mohly vrátit do svých domovů, hasiče teď čeká kritických 12 hodin. Do oblasti se totiž vrací vlna tropických veder a silný vítr, což může situaci na spáleništi znovu dramaticky zhoršit. Oheň už v regionu za týden sežehl přes 77 tisíc hektarů porostu a vyžádal si evakuaci zhruba 60 tisíc obyvatel. Úřady proto varují před extrémním rizikem a záchranné složky zůstávají v plné pohotovosti. A zpět k nám. Kriminalisté hledají svědky nedávného pádu cirkusové tribuny v Týně nad Vltavou. Při nehodě, která se stala v sobotu 18. července před večerním představením, se zranili dva lidé, včetně jednoho dítěte. Mluvčí policie proto žádá návštěvníky, aby se přihlásili a pomohli objasnit, co přesně se ve stanu odehrálo. Hodit se budou jakékoliv fotografie nebo kamerové záznamy z místa události.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
5: Zlínsko je rájem pro cyklisty. Sčítač na stezce podél Baťova kanálu zaznamenal za první letošní pololetí téměř 100 000 průjezdů. Mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec si pochvaluje, že je čím dál více cyklistů i na dalších trasách.
6: Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
5: Ve Zlínském kraji je skoro přes 2200 kilometrů značených cyklotras. Nejvíc se po nich letos jezdilo během května. Turisty v regionu lákají třeba vinařské stezky Slovácka, objevují také Hostýnské vrchy, Javorníky a Beskydy. Na venkovní výstavě v Plzni řádil zloděj. Přímo z náplavky na Radbuze odnesl obraz německé umělkyně. Za 19 let trvání festivalu Barva na ulici se podle zjištění naší zpravodajky Kláry Fajstové podobný případ nestal.
7: Hezký den, plátno o rozměre 140x140 cm německé umělkyně Kariny Neufer ukradl neznámý zloděj záhy po instalaci na stěnu náplavky po polovině července. Nezastavil ho ani velký formát. Barva na ulici podobný incident řeší vůbec poprvé. Pořadatelé už krádež oznámili policii. Veřejný prostor letos díla zdobí kromě náplavky ještě pro luku v Křižíkových sadech. Výstava má rekordní účast 48 umělců, v Plzni potrvá do září. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
5: Spojené státy čelí nejhorší epidemii spalniček za poslední desetiletí. Zdravotníci přitom varují, že to nejhorší lidi teprve čeká. Lékaři v USA letos zaznamenali už více než 2400 případů, což je nejvyšší číslo za posledních 35 let. Nákaza zasáhla drtivou většinu amerických států a šíří se hlavně mezi neočkovanými dětmi. Podle odborníků stojí za návratem nemoci klesající proočkovanost, ztráta obav ze zapomenuté choroby i vlna dezinformací, které zpochybňují bezpečnost vakcín. Bílý dům navíc čelí ostré kritice od lékařské veřejnosti za to, že protiočkovací nálady sám podporuje. Zprávy končí, dál jsou s vámi Renča s Petrem.
0: Ano, díky, 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Honzou Vargou. Další budou za hodinu. S vámi tedy i nadále Petr Brožík.
1: Renata Kuková, bude mít česká fotbalová reprezentace trenéra ze Španělska, uvidíme.
0: No name, ně, alebo ano, to je otázka právě teď.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: letos ve středu odpoledne, za chvíli čtvrt na šest, bude i další letní muzika. Ilona Čáková, Laisla Bonita, takže na podobné vlně se poneseme. Počkejte jenom chvíli, koukáme na silnice, silný provoz je na D1 u Brna a problémy pokračují taky v Praze. Doprava 007 je tady už za 4 minuty a teď nahozená rukavice pro sportěčku Renču. Bude mít česká fotbalová repre trenéra ze Španělska? No, začíná to tak vypadat, zdá se.
1: Je pravda, že se začínají vyrojovat první jména, respektive toto první jméno. Ano, je to Španěl, podle španělského deníku AS by měl po Miroslavu Koupkovi převzít českou fotbalovou reprezentaci Španěl Santidenia. Je mu 52, což odpovídá tomu, že vlastně vedení českého fotbalu nechce mít nějakého jako vložně veterána. 52.
0: Zásluhy a tak dále.
1: Přesně tak, za mě 52, to je dobrý. Slavil úspěchy hlavně s mládežnickými výběry, takže to umí z hráči. Se španělským olympijským mužstvem například naposledy předloni vyhrál zlatou medaili na olympiádě v Paříži, takže to se taky počítá. No a u české reprezentace by byl prvním zahraničním koučem v historii, což může trošku narážet, protože ne každému se to pozdává.
0: No ale zase na druhou stranu, Španělé jsou úřadující mistři světa, tak se zdá, že asi tam tomu fotbalu rozumí a že asi trošku umí hrát.
1: To je pravda. Navíc, když máš se koho ptát na reference, tak je to vždycky lepší. A právě náš generální manažer, tedy českého fotbalu, Pavel Nedvěd, vyzvídal u Tomáše Ujfalušiho, bývalého reprezentanta, protože on se s Deniou potkal v Atletiku Madrid, takže zjišťoval, jestli by to bylo dobré nebo ne, co o něm ví, jakou má zkušenost. Takže Tomáš Ujfaluši rozhodně Deniu doporučuje. Jak jsem říkala, potkali se v Atletiku Madrid. Španěl tam byl nejdřív jako sportovní ředitel, pak ale dělal i asistenta, i tým krátce vedl Denia, ale když to vezmu celou jeho kariéru, tak on sám je fotbalista, byl to stoper Atletika, potom zamířil k mládežnickým reprezentacím a když jsem mluvila o úspěších, nejenom olympiádu vyhrál, protože tam hrají vždycky mladí fotbalisté, se 17. a 19. vyhrál i mistrovství Evropy, potom odešel do Kataru, no a jak říká Ujfaluši, je to dobrý chlap, výborný psycholog, k hráčům přistupuje individuálně, mluví s nimi a dokáže v týmu vytvořit náležitou atmosféru. No tak,
0: že by
1: kde
0: se
1: je?
0: Před českou reprezentací otevírala zářná budoucnost
1: no?
0: pod vedením španělského kouče. No, bude to zajímavá volba. Už je nějak znám ten termín, kdy padne definitivní slovo?
1: Je to pořád začátek srpna, kdy se sejde výkonný výbor. Tam by mělo být několik kandidátů, jak říkal šéf David Trunda. Takže uvidíme nakonec, jestli tam bude tedy i Španěl Denia, jakože asi ano, ale kdo budou ti další? Jestli někdo z nich vzejde, uvidí se.
0: Několik kandidátů a několik moudrých hlav za nás rozhodne. My si jenom musíme počkat.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
3: všude je fajn. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz sledujeme na D1 u Brna, a to v obou směrech. Další kolony vidíme na pražské jižní spojce za Spořilovem směrem Štěrboholy a současně taky v protisměru na Smíchov mezi Krčí a Barandovským mostem. Kvůli velké rekonstrukci pražské Kbelské ulice jsou zasekané příjezdové cesty, a to Liberecká ulice směrem z Holešovice do Letňan a kolony jsou i v úseku Černý most Kbely směrem do Letňan. Praha se ucpává na hodně místech, odpolední klasická a odpolední špička si už chtějí ujet někam před tím vedrem, které nás čeká. No a další šňůry aut pozorujeme na pražském okruhu před Ořechem směrem na Modletice, ale i k Ruzyni. Zapojte se taky, zavolejte 605 222 007 a své postřehy ze silnic i varování nebo i dobré zprávy můžete nahrát velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a Jojo Band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls. Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na rádiu.

0: telefonem zase k české muzice. Za okamžik Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si? No a to je dobrá otázka, protože náš radostný velvyslanec dneska Michal Ransdorf zjišťoval u vás impulzáků, z čeho býváte nejvíc šťastní.
1: Tak já jsem nedávno byla vlastně v neděli nejvíc šťastná, když zase nasklednili ty chladící podložky pro psa. Jo, v tom vedru, jsem si říkala, je tady vedro, bylo to vyprodaný, najednou je naskladně, jak jsem objednala. No a dneska vidím, tady mi posílá syn fotku, náš pes má chladící podložku na zemi a leží v tom nejvíc chlupatým pelechu.
0: Jo, tak to je skvělý.
1: Takže pes zase takovou radost neměl.
0: Mě překvapilo, že existují chladící podložky pod psa a popravdě řečeno, abych teda spíš uvítal chladící podložku pro lidi.
1: Tak, takhle, kdyby ti nevadilo, že má 40x60, tak tě pozvu, že si můžeš přijít poležet.
0: Že bych se schoulil,
1: no,
0: si přijdu poležet, dobrá. No, tak, ale to je dobrý tip, tak kolik to stojí taková podložka?
1: Ale moc ne, kolem 200 korun.
0: Jo, tak to si jich pár koupím a vypodkládám se.
1: Natáhneš se
0: no,
1: zítra.
0: No, teď se to bude hodit. Zítra v pátek rozhodně. A co to vaše štěstí a radosti, to se dozvíte za chvilku.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: odpolední impuls 17.40, Petr a Renata Impulzovic, krabička připravená a otázka na Renču, umíš nějaké kouzlo nebo zaklínadlo?
1: Čáry máry pod kočáry fuk.
0: Čáry máry pod kočáry fuk, dobrá tedy, protože v Impulzovic krabičce bude Václav Neckář jako čaroděj dobroděj, tak za chvilku.
2: Rádio Impuls, radost ze života. Rádio
1: Impuls. Michal Ransdorf. A jak ty čaruješ? Jak čaruješ ty?
0: No, já říkám, no, moje čáry máry fuk.
1: Jo, takhle, my, teda já čáry máry pod kočáry, já u toho i rýmuju. Návrat do dětství. Teď se ale vrátíme k našemu expertovi na radost, to je Michal Ransdorf. On pravidelně vyráží mezi vás impulzáky a zajímá se o kde co, ale hlavně se to musí týkat radosti nebo štěstí. Dnes se třeba ptal, z čeho býváte nejvíc šťastní.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Když udělám dobrý skutek.
5: Mě dělá největší radost to, že můžu kamkoliv cestovat se svým přáteli.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
6: Že vidím, že to, co jsem udělala, mělo smysl nebo to pomohlo dalším lidem.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzové.

0: Puls, za chvíli Miroš Birka, Bělý kvet. Počkejte na to, stejně jako na dopravu máme hromadnou nehodu na D1. Problémy jsou taky na trase Humpolec-Pelhřimov. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a my zase zítra odpoledne začneme své odpolední vysílání s návratem do jednoho z roku. My jsme dneska vzpomínali na rok 1988 a byla z toho hromada krásných příběhů.
1: Spousta příběhů a my jsme za ně rádi, že jsme vás takhle mohli vrátit do té minulosti a že si opravdu vybavujete, co jste nosili na sobě, co jste dělali, jaký to bylo na vojně. A fakt ty příběhy mají příběh, jo? Že no. To není takový to, narodila jsem se nebo porodila jsem, vzali jsme se.
0: Dokonce ale
1: že,
0: i ty platy, kolik jste brali z peněz, jako, co jste pořídili za to.
1: No a zítra se budeme vracet do roku 1994. Já kdybych měla říct jednu vzpomínku, tak tehdy začala vysílat televize Nova a to bylo velký no, wow to, v tom televizním programu.
0: Pochyb o tom, no, to byla velká událost. Tak už teď dolujte vzpomínky na rok 1994 a zítra krátce po 15. hodině se na ně budeme těšit.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Radio Impuls, doprava 007.
1: A už opět nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 směrem z Brna na Vyškov na 202. kilometru zasahují záchranáři u hromadné nehody. Kolona už má skoro 4 kilometry, dávejte pozor. Pořád to popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi kilometry 182 a 196. 10-kilometrová šňůra kamionů popojíždí na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Profíci z Global Assistance připomínají, že práce silničářů teď brzdí provoz na trase Humpolec-Peřimov mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. Pojďme do hlavního města. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Černý most před Štěrboholy. Do kolony vyjdete u Spořilova. V protisměru si postojíte mezi Krčí a Barandovským mostem a dále pak v Dobřížské ulici směrem na Smíchov. Přerušovaná kolona je na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Barandovem a v protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Ořechem na cestě od D5 k D1. Doprava na Pražském okruhu se vleče taky mezi Běchovicemi a Kbely na trase Štěrboholy Letňany. Bude to ještě o nervy, odpolední špička je tady. Do dopravy 007 se určitě můžete zapojit, buď zavolejte 605 222 007, nebo je tady pro vaše nahrávky a vzkazy naše žlutá mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
1: Dneska od nás definitivně všechno. Loučí se tedy Petr s Renatou a přišel Vládě Jaroš.
2: Ahoj, Vládě.
3: Ahoj, hezké odpoledne.
2: My nevíme, jak je teda venku. Je teplo, protože tady máme puštěnou klimatizaci a tady je velmi příjemné.
3: No, jestli budete moci přejít do nějaké další místnosti, kde ta klimatizace je taky, tak to určitě udělejte. Není tam příjemně.
1: Takže dostaneme tu no, takovou tu petelici.
3: Je to typickou. Tak, já vás vždycky vidím, vyjdete tady po náměstíčku, že jo? Vyjdete asi na metro. No tak to jako, jestli nemáte ty větráčky maličký do ruky, takhle, že byste si dali před obličej, tak se připravte. No, je to jenom na vodu, bych řekl dneska.
1: Ale pozor, dneska to je ještě jenom takový čajíček, ochutnávka, čtvrtek a pátek, to bude teda jako něco.
2: Jo.
3: Mám naprosto zásadní otázku pro Petra, jak ty to děláš s tím pivem, aby ti v tomhle počasí nesteplalo, víš, jako jestli rychle do sebe, nebo jak to...
2: Já
3: jako...
2: úplně
3: hele,
2: to dobře představit,
1: hele,
2: jo.
1: Na to je rada velice jednoduchá.
3: To zajímá hodně lidí.
1: Je to ekonomicky méně výhodné teda, ano. Ale musíš pít malá piva, třetinku, jo, to
2: znamená, že
1: rychle nestihne ti steplat.
3: Jo, no tak dobře, tak to je pro nás jako nějaká rada, ono to platí asi pro každý.
1: No, ona ta třetinka je trošku dražší, zase ale tě nebude mít rád číšník nebo servík, ale musí furt běhat. Jo,
3: přece, to, jenom půl, to jenom u tebe, Petře.
2: K tomu není co dodat, já s tím souhlasím.
3: Víš, už jsme tě prokoukli.
2: Přesně tak. My už víme. Hádej, kam Petr jde dneska se skladit.
3: No ne, dneska, teďka hnedka, ne?
2: No teďka, no. Jasně, teďka hnedka. No. Není to do Vltavy. Jde
3: prohánět číšníky.
2: Jo. No tak se těšte na Klamovce, už
3: zdravíme
2: ho tam máte za chvilku.
3: Zbytek národa, tak jo. Mějte se krásně.
1: Ty taky.
3: Jedno prej. Tak jo, ahoj.

0: 18. hodina se přiblížila, posloucháte Radio Impuls. Za malý moment nás čekají nejnovější zprávy s Jiřinkou. Budeme dál vzpomínat na zesnulého zpěváka, který dnes ráno tragicky zemřel. Za chviličku taky teda veselější hudební vzpomínky. Budeme hrát třeba Anuka Noc na zemi a koukáme i na zítřejší počasí, tak jestli dneska je vám vedro, to se máte zítra na co těšit. A to tady ještě takhle aktualizuju. Teploty, co se týká meteorologů, až mi to tady naběhne, tak internety. Tak ještě chviličku, dobrý, už tady mám 36 stupňů, to jsou ty nejvyšší teploty pro zítřejší den, ale na severovýchodě tam se to může vyšplhat až na 38, ale známe to, takhle to je a na sluníčku bude ještě o mnoho víc. To jsou předpovědi meteorologů pro zítřejší den, polojasno a čekáme na jihu při zvětšené oblačnosti občas nějakou tu bouřku.
1: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
2: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt.
1: Skutečný. Hele. Honza a Klára mezi 5. a 9.
2: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
1: Umíme potěšit.
3: Já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: A já tam mám budulínka
3: a
2: lišku.
3: A Klárka řekne, že vás povozím na odzás.
2: A počkej, teďka už jsem zase u ebonitový tyče.
1: Zahrát na cestu.
4: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
1: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet.
3: Máte 10 000 korun.
5: Po 21 letech.
3: Tak když jste s náma zestárnul.
5: No kurňa.
3: No kurňa.
1: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
6: Ceny potravin v Česku se drží nízko. Češi vzpomínají na zpěváka Hanzarda. V Mostě se šíří podvodné SMSky. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Inflace v Česku zůstává nízká. Hlavním důvodem jsou levnější potraviny. Podle šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy jejich ceny u nás klesají téměř nejvíc v Evropě. Přispívá k tomu silná konkurence mezi obchodníky. Právě slevy často rozhodují o tom, kde zákazník nakoupí.
8: Český zákazník je hodně nevěrný. Nemá jeden obchod, kam chodí pořád, a ve chvíli, kdy jiný obchod nabídne zajímavou slevu na ty základní potraviny, podle kterých si lidé vybírají, kam jdou, tak bezprostředně změní obchod, kam chodí, využije ty slevy a příští týden klidně půjde někam jinam.
6: Podobně se v Evropě chovají ještě Dánové, Slováci a Maďaři. Dům náměstkyně jihočeského hejtmana už jde k zemi. Dělníci začali bourat stavbu Lucie Kozlové, kterou si nechala postavit u rybníku Dechtář na Českobudějovicku. Dům neměl v pořádku povolení. Kozlová začala stavět na místě, kde bývala chata. Novostavba je ale rozměrově větší než ta původní, jak potvrdil stavební úřad. Bourat se začalo v tomto týdnu. Češi vzpomínají na Glena Hanzarda. Irský zpěvák dnes brzy ráno zemřel při havárii na motorce v Dublinu. Lidé v Česku na něj vzpomínají jako na sympatického účastníka mnoha festivalů. Hanzard měl k Česku výjimečný vztah i proto, že v letech 2006 až 2009 byl partnerem české zpěvačky Markéty Irglové. S tou získali v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Posledním vystoupením Hanzarda v Česku byl koncert letos z 20. června ve Valašském Meziříčí. Mostem se šíří podvodné SMSky. Vyzývají k zaplacení dluhu na parkovném, případně pokuty. Město ani strážníci ale nic takového nerozesílají, jak potvrdí Dušan Valenta.
9: Zdravím z Podkrušnohorského mostu, kde se vše řeší nejen u strážníků, ale i na policii. Podvodníci v textové zprávě informují o dlužné částce a připojují internetový odkaz na falešnou platební bránu. Snaží se tak získat údaje o vaší kartě nebo přístup do internetového bankovnictví. Město doporučuje na tento a další odkazy v podobných zprávách neklikat a hlavně nic nevyplňovat. Varovným signálem je přitom naléhavý tón a požadavek na okamžitou platbu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Rekordně nízká hladina Dunaje v Bulharsku odhalila mamutí kosti. Nezvyklého nálezu ve vyschlé části říčního koryta si všimli na severu země ve vesnici Rjahovo. Přivolaní experti už podle Reuters identifikovali dolní čelist, dva kly a pravděpodobně i žebro mamuta. Nález ale ještě prozkoumají, aby bylo možné přesně určit původ kostí a jejich stáří. To byly zprávy po šesté, s váma je na Impulzu Vláďa Jaroš.
0: Děkuju za slovo, ještě taky třeba, jestli si můžu dovolit, i svoji vzpomínku na Glena Hansarda, Markétu Irglovou, já jsem to vnímal skrz seriál Simpsonovi, jako obrovský fanoušek tohoto seriálu, tak se tam vlastně Markéta Irglová díky jejich písni objevila jako první Češka namalovaná, tak to je zase třeba taková vzpomínka, která vyvstala mě.
7: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A teď už žijeme českou muzikou, tou další Anaka, Noc na zemi, dobrý večer.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem.

0: Radio Impuls, dobrý večer, za malou chvíli zpěvačka Adele, Easy on Me, a nebo taky česká Lucie, Skamenělý dítě. Žijeme českou muzikou, tuhle čekáme a těšíme se na ní. A co se týká dopravy, hustý provoz máme na D1 v okolí Brna, my vás za chvíli přesně nasměrujeme. Zůstaňte naladěni.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký středeční večer, posloucháte Radio Impuls, vezeme i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hustý provoz ten čekejte na D1 v okolí Brna směrem na Vyškov, ale i na Prahu. Z důvodu nehody tak se ucpává pražská Strakonická ulice mezi Smíchovem a Chuchlí, to je směrem na Příbram. Další dlouhé kolony ty sledujeme na pražském okruhu v úseku Štěrboholi Černý most k Beli, a to směrem od Barandova na Letňany. Kvůli nehodě je kolona bohužel i v protisměru, a to mezi Černým mostem a Štěrboholi. Potíže potom pokračují také třeba ve spojovací ulici směrem z Libně na Jarov, a Praha je ucpaná také na více místech. Hlaste se nám třeba z těchto míst kdekoliv, ale z republiky můžete. Čekáme vás, ať to celé obsáhneme společně přes žlutou mobilní aplikaci. Přejeme šťastnou cestu a hudebně už za chviličku pro vás kapela Lucie, Skamenělý dítě.

0: Děkujeme, že jste v naší žluté společnosti, posloucháte Radio Impuls. Dneska se nám ale bohužel nezvedle telefon, ne vždycky to zazáří. Halo, tady Impulzovi jsme neslyšeli, tak jsme nemohli nic nikomu poslat, ale zítra ráno se to třeba změní. Přihlašte se www.impuls.cz za 10 000 korun, tedy budete mít tuhle částku skrz výherní heslo a potom můžete navýšit až na 20. Čekáme vás zítra ráno mezi 5. a 9.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Babička se ptá vnoučka: tak co, Honzíčku, jak jde život? Ale babi, je to celkem v pořádku, ale s tou tvou dcerou jsou furt problémy.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Bardotky se řítí!
8: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
9: Sex spray přebíjejí o zajmra.
8: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
10: Jsme krásný, jsme královny, jsme bardotky.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Se mnou nejsi sám, čas je proti nám, o tom bude Impulzovic krabička za chvíli. Helena Vondráčková v hlavní roli.
1: Jezdím s úsměvem.
0: A také dneska vy jste byli společně s mým kolegou Petrem Berkou v hlavní roli toho příběhu, který se jmenuje Jezdím s úsměvem. Petr za vámi opět vyjel rozdávat odměny. Kam to bylo, Petře, a jak to vlastně dopadlo? Ahoj.
2: Ahoj a pohodový podvečer všem na Impulzu. Přeji za projekt Jezdíme s úsměvem. Já si dnes udělal výlet do Sokolova a chtěl jsem vědět, jak to tady máte a jestli jste i v Sokolově dobře naladěni a jezdíte zodpovědně. Musím říct, že ano, a díky za to. Odměny jako tankování na rok zdarma nebo plná nádrž na měsíc, taky káva Viva na měsíc a další jsem bral pochopitelně sebou a čekal na toho prvního po mé výzvě mezi 2. a 3. hodinou. V Sokolově na čerpačce OMV v ulici Karla Havlíčka Borovského. Dorazil Jarda, místní posluchač ze Sokolova, a vytáhl si 100 korun.
3: Ahoj. Zdravím všechny posluchače, tak jsem si myslel, že vyhraju nějakou pořádnou cenu a vyhrál jsem kupon na 100 korun, ale lepší jak drátem do oka, takže díky.
2: Gratuluju, že to berete tak s úsměvem, to je hezký. Zase třeba příště, mějte se krásně.
3: Přesně tak, taky hezký den.
2: A nutno dodat, že projekt Jezdíme s úsměvem plánuje další a další výjezdy za vámi a zase budeme rád všechny odměny. Tak co si vyberete vy příště? Poslouchejte proto Radio Impuls, ať vám nic důležitého neuteče.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: naprosto úžasná zpěvačka, taky člověk. Vzpomněl jsem si na video, jak o těchto Velikonocích Helena Vondráčková na svém Instagramu zveřejnila, jak nechala, aby fanoušci přišli s pobláskou a normálně si nechala našlehat. Takhle opravdu to je. Za chviličku aktuální doprava 007. Vydáme se hned na několik kolon, které sledujeme na pražském okruhu mezi Štěrboholy a Kbely. Podrobnosti tady budou za okamžik, taky MC Erik a Barbara.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Vezeme pro vás nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Lenka Roštoková s námi ve vysílání. Leni, ahoj.
3: Ahoj, Vláďo, hezký večer. Ucpává se pražský okruh mezi Štěrboholy, Černým mostem a Satelicemi ve směru na Ústí nad Labem a v protisměru jsou kolony mezi Černým mostem a Štěrboholy. Řidiči popojíždějí od Barandovského mostu přes Líchov až do Radlické ulice, kde je omezený provoz ve směru od jižní spojky na Smíchov. Na pražském okruhu popojíždějí kolony v obou směrech před Ořechem před 19. kilometrem. A ucpává se i pražská magistrála ve Velznově ulici mezi hlavním nádražím a Hlavkovým mostem ve směru do Holešovic. Z Global Assistance Lenka.
0: Ještě navazujeme, pražský okruh je zasekaný mezi Černým mostem a Satalicemi, a to kvůli nehodě u Satalic směr Letňany. Počítejte s tím a samozřejmě se nám hlaste přes žlutou mobilní aplikaci nebo na naší dopravní centrálu 605 222 007. A hudebně nejbližší minuty budou vypadat tak, že se budeme slovensky baladit už za chvíli, to z 90. let. Teď rokově je tady Bon Jovi, It's My Life.

0: Dobrý večer, 19. hodina za okamžik. Hřinka přinese nejnovější zprávy. Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Podrobnosti získáme i z téhle informace. Koukneme i na další místa. A co počasí zítra? Bude jasno, polojasno. Odpoledne by večer na jihu při zvětšené oblačnosti mohla být ojediněla nějaká přehánka, bouřka, ale jinak teploty okolo 36. V nížinách mimo severovýchod tak bude 38.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Hasiči zasahují u skládky v Lišově. Ústí se snaží koupit pozemky u Milady. UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se objevují nová ohniska. Práce na likvidaci ohně potrvají zřejmě ještě několik hodin. Hasiči o požáru informovali na síti X. Jedná se o skládku s kapacitou víc než 17 hektarů. Pro představu jde o plochu o velikosti zhruba 24 fotbalových hřišť. Ústí nad Labem přemýšlí o nákupu pozemků u jezera Milada. Polská firma za ně chce zhruba 20 milionů korun. Radní doporučili zastupitelstvu jednat ale o třetinové částce. Ústecký primátor Petr Nedvědický říká, že jde o pás podél příjezdové komunikace v katastru obce Trmice.
4: Zasahuje to až do tělesa toho jezera, tyto pozemky, který vlastně oni získali díky tomu, že tam kdysi vedla trať. Takže to kopírovalo tu trať, tak tyto pozemky jsme dostali nabídnuté.
3: Ústecké zastupitelstvo už loni na konci roku souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků u Milady, se kterými hospodaří státní podnik Diamo. Město chce u jezera v budoucnu vybudovat zoologický park.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Současná horka zvyšují riziko dopravních nehod. S varováním přichází BESIP. Vedro pocitově zvyšuje únavu, snižuje pozornost a může způsobit zdravotní indispozici. Horko a vyčerpání pak může vést až k mikrospánku. Řidiči by proto měli na cesty vyrážet odpočatí, dělat častěji přestávky s protažením a dodržovat pitný režim. Varovnými signály jsou zívání, pálení očí, bolest hlavy, neklidné sezení nebo pomalejší reakce a dokonce přehlížení značek. BESIP připomíná, že není bezpečné nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaném autě ani na krátkou dobu. Teplota uvnitř vozu může rychle dosáhnout nebezpečných hodnot. Provozovatelům koupališť ale současné počasí dělá radost. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje, jak jim to na východě Moravy vyhlazuje vrásky.
5: Červen nastolil laťku, pak už bylo vedro jenom 1. července, ale závěr měsíce znovu facelift bez vrásek a pusy od uší k uším pro pokladníky koupališť. Návštěvy se čekají při nejmenším týden rekordní, sami teploměry nevědí, jak klesnout. Zlínský kraj sline parádními koupališti v každém městě i na větších vesnicích, kde jinde hledat osvěžení, a protože bude horko, vedro, parno a tropo, pak si ruce mnou i provozovatelé občerstvení nebo žízeň bude převeliká. Jan Čala, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
3: UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa. Evropské fotbalové unii vadí plán Mezinárodní federace FIFA, která chce prodat podíl svých komerčních práv soukromým investorům. Podle zástupců UEFA nemá vedení světového fotbalu na takový krok právo. V tomto týdnu proto svolá mimořádné zasedání. K ostré kritice se přidala i Severoamerická federace, která se o plánech FIFA dozvěděla až z médií. To byly zprávy, posloucháte Impuls a je s vámi Vláďa Jaroš.
0: Nám pokračují české prázdniny našeho rádia a dnešek trávíme v Třebíči. Tomáš Kabát bude za chvíli se hlásit zhruba za půl hodinky ze sodovkárny, to je netradiční místo, kde jsme třeba ještě nebyli. A teď nám vám nabídneme Jelena s Janou Kiršner, co bylo dál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.
0: my stále ještě plní zážitků z Benátské s Impulzem vám můžeme říct, že kapela Jelen je potvrzená na příští rok Benátské. Někdy si

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a Jojo Band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls s vámi, kvůli nehodám se nám teď ucpává Pražský okruh. Máme pro vás podrobnosti v dopravě 007, bude to za pár málo chvil. Vydržte a my za chviličku taky dodáme další muziku. Bude to Petr Muk, Zrcadlo, abyste měli ten další podstatný důkaz, že žijeme českou muzikou. Všechno poladíme společně za necelou minutu.
1: Chcete romantiku? Máme! Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodám se ucpává Pražský okruh, a to mezi Černým mostem a Štěrboholy směrem na Smíchov a pak také mezi Běchovicemi a Satalicemi na trase Štěrboholy k Beli. Další kolony ty sledujeme na Pražském okruhu mezi Lochkovem a Ořechem směrem od D1 k D5 a situace ale se začíná pozvolna uklidňovat, takže když to vydržíte, bude lépe, a to každou minutou. Jinak, když byste potkali další komplikace i dobré zprávy, všechno vítá naše žlutá mobilní aplikace, vysílejte s námi a společně už za chvíli přivítáme zpěváka, co se narodil v Českém Krumlově, tam můžou být velmi hrdina Petra Muka. Teď ještě Alex Warren tady u nás na Impulzu, dobrý večer.
3: They say

0: jestli máte podobná rána, jako je prožívá Tomáš Klus teď v našem vysílání. Žijeme českou muzikou, tak proto se i budeme věnovat večeru, sobotnímu večeru. Protože v sobotu večer vám v rámci českých prázdnin chystáme i další živák se čtyřmi Ačky a kdo poznal tyhle hudební nástroje, tak už ví dopředu, že v sobotu večer u nás bude mít koncert kapela Jojo Band.
1: Jedeme do Afriky, jedeme do Zimbabwe, jedeme na hostu.
0: Další živák se čtyřmi Ačky. Oni tyhle pánové umí hodně cestovat. Máte Afriku, Rybitví teď, taky Kladno. A jejich úžasnou baladu Karviná, to všechno v rámci sobotního živáku. Tak už se teď naleďte na víkend, v sobotu v 8 hodin večer. Živák se čtyřmi Ačky, kapela Jojo Band.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Hláška. Ani Pindě už to nežere, spoustu hlášek, která napadne vás. Z filmu Slunce seno, za chvíli Impulzovic krabička. A ta bude také právě z trilogie Slunce seno, jahody, erotika a pár facek, jak chcete. Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek, Auťák na lásku nám připomene právě tuhle českou komedii Zdeňka Trošky. No a když jsme v Česku, tak v něm ještě zůstaneme, ať to máme kompletní, ono se nám to k téhle filmové muzice bude hodit.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Sice nejedeme do Hoštic, momentálně tento týden jsme úplně jinde, a to v Třebíči, ale tam je taky hezky. Reportér Tomáš Kabát jenom přešel totiž most a ze sodovkárny, ze které jsme vysílali popoledně, se přesunul do jedné netradiční pekárny. Tome, tak tě zdravíme tentokrát do pekárny. Ahoj!
2: Je tady otevřený vchod přímo z ulice, já vcházím a krásně to tu voní. Potkávám tady paní Andreu Kružíkovou, vedoucí pekárny. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: My jsme teďka v židovské čtvrti Třebíče a vy pečete podle židovských receptů. Jak si takové pečivo máme představit?
3: Jo. Mají tam mák, ořech, jabka, zakládají si na židovském cukroví srdíčka, makový kolečka, co my děláme balíčky takové, jsou tam hamantaše. To je taky s makovou náplní, povidlovou, meruňkovou marmeládou, pak děláme čokobabky, to je takový speciální kynutý těsto s náplní čokoládovou.
2: Jak jste se vlastně dostali k těm receptům?
3: Ty tady jsou už delší dobu, to je od zakladatelky Zdeňka Palátová, to dostala od nějaký paní přímo, která tady bydlela, židovského původu byla. A některý, co máme teď nově, tak jako z internetu, nebo kdo nám co třeba doporučil.
2: Tady to teďka opravdu voní, sleduju tady výrobu, co se to tady před mýma očima vytváří?
3: To jsou obyčejný perníčky. Ty neděláme jenom na Vánoce, ale děláme i jakoby celoročně různé tvary s obrázkama pro děti a tak různě, no.
2: Dočetl jsem se, že pomáháte i postiženým, je to tak?
3: Ano, my jsme tady vlastně všichni, že máme invalidní důchod. Třeba jako já mám po porodu zrakovou vadu, kolegyně je po bouračce, pak tady máme kolegyni mrtvičku a tamhle kolegyni, co měla rakovinu. Takže spíš je to takový, co nám život přinesl, jakoby.
2: Vy přesto ta zkušenost, když jsem přišel, tak vy jste tady veselé, usmíváte se. Je to tady pozitivní?
3: Je, tak musíme si to udělat i pozitivní. Jsme rádi, že se můžeme někde uplatnit, že máme práci, že v dnešní době a člověk nesedí doma, jakoby zapojí se do kolektivu, cítí se trošku jakoby potřebnej.
2: Tak přímo do zákulisí pekárny Vrátka jsme se dostali společně s vedoucí Andreou Kružíkovou. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
2: A z Třebíče se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře. U nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: do kravína tudy. Tak mladý a už tak odvážný. Impulzovic, krabička z filmu, Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek, Auťák, Na lásku. A teď ty reálné automobily, pořád se nám ucpává východní část, a to Pražského okruhu. I z dalších koutů republiky přineseme informace v dopravě 007 za půl minuty.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
2: Máš kůzy gazel a vím, že jsi mazel. Má mademazel Žizel.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A jedeme s vámi, máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková připojená. Leni, jak to vypadá? Ahoj.
3: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova na 207. kilometru probíhá došetřování nehody. Očekávejte možné zdržení. Ucpaná je východní část Prahy. Kolony popojíždějí mezi Černým mostem a Kbelskou. Navíc v Novopatské u Satelic probíhá vyšetřování nehody. Na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov u nájezdu z Běchovic probíhá došetřování nehody a kolonné od Hradecké D11. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova zpomalují dopravu dvoje semafory mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. A práce silničářů vás mohou zdržet také na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova. Z Global Assistant Lenka.
0: Pokud ještě ten váš problém není vyřešen, vždycky myslete na to, že každá kolona se jednou rozjede, a když byste věděli o nějakých starostech nebo dobrých zprávách, to všechno kdykoliv vítáme přes žlutou mobilní aplikaci. Zdravíme z Impulzu, přejeme šťastný dojezd a celkově šťastnou cestu.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Bombový anonym vyhrožuje, máme podrobnosti do zpráv na 8 hodinu, Jiřinka je přinese. My se díváme ještě na zítřejší další tropický den, tedy o mnoho tropičtější, než byl ten dnešní, bude jasno, polojasno, teploty okolo 36 stupňů a v nížinách na severovýchodě tam může být až 38, ale když si něco připočteme na sluníčko, panečku 40, tak se lehce dočkáme, tak s tím počítejte, dávejte na sebe pozor.
1: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
2: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt,
1: skutečný. Hele. Honza a Klára mezi 5. a 9.
2: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
1: Umíme potěšit.
3: Já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: A já tam mám budulínka a lišku.
3: A Klárka řekne, že vás povozím na odzásku.
2: A počkej, teďka už jsem zase u ebonitový tyče.
1: Zahrát na cestu.
4: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
1: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet.
3: Máte 10 000 korun.
5: Po 21 letech.
3: Tak vždyť jste s náma zestárnul.
5: No kurňa.
3: No kurňa.
1: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
6: Policie řeší další anonymní výhrůžku. Ministerstvo chce otevřít umělé oplodnění i single ženám. Bohumín dokončil bezpečnou stezku podél výpadovky. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Anonym vyhrožuje uložením bomby na některé z policejních služeben. Pisatel rozeslal výhrůžky e-mailem, riziko je podle policie nízké. Policisté to oznámili na síti X. V krátké době je to druhá hromadná bombová výhrůžka. V pondělí anonym hrozil uložením bomby stovkám úřadů, obchodních center a dalších budov po celé zemi. I tehdy hodnotila policie závažnost hrozby jako nízkou. Policisté postupně kontaktovali všechny provozovatele a objekty kontrolovali za běžného provozu. Ministerstvo zdravotnictví chce otevřít asistovanou reprodukci i ženám bez partnera. Právo na děti by tak měly i single ženy nebo ty homosexuálně orientované. V pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDnes.cz o tom mluví primář sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Libor Zámečník.
8: Novela by podle primáře Libora Zámečníka legalizovala jen to, co se teď děje na černo.
9: Nějaké papírové partnerství, kdy single ženy přivedou kamaráda nebo někoho známého, vydávají ho za svého partnera a konec konců potom i mnohdy za otce svého dítěte.
8: V tuhle chvíli musí do centra asistované reprodukce podle zákona přijít muž a žena, kteří řeší svou neplodnost. To se díky novele může změnit a přijít by pak mohla i single žena. V pořadu na zpravodajském webu iDnes.cz to vysvětluje sexuolog Zámečník.
9: Z úhlu pohledu medicíny, to znamená léčby neplodnosti, tak ad absurdum, tak i taková žena, která je single, je vlastně z neplodného páru, protože prostě chybí ten andrologický prvek. Z pohledu etického, tak tam je to samozřejmě už otázka toho, jestli má taková žena nárok rozhodovat za to dítě, že nebude mít otce, že nebude vyrůstat v úplné rodině.
8: Primář Zámečník v Rozstřelu na serveru iDnes.cz řekl, že v případě schválení novely se asi bude jednat o desítky nebo nižší stovky žen ročně. Martina Kroa, Radio Impuls.
6: V Česku vzniká nová železniční policie. V budoucnu má hlídat nádraží vlastními silami bez pomoci externích agentur. Do čela nové ochranné služby má namířeno bývalý náměstek Tomáš Drmola. Informuje o tom server Seznam zprávy. Muž spojovaný s vlivným politikem hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem nastoupil do státní organizace letos v únoru jako řadový specialista. Do správy železnic se vrací po 7 letech. Generální ředitel Tomáš Todt potvrdil, že Drmola už předložil vlastní vizi fungování takzvané železniční policie. Vedení správy železnic ale jakékoliv politické tlaky při přijímání staronového kolegy odmítá. Město Bohumín myslí na své chodce. Dokončilo stavbu bezpečné stezky podél výpadovky na Karvinou. Lidé z místní části Skřečoň už tak nemusí chodit na autobusovou zastávku po krajnici a míjet jedoucí auta.
10: O stavbě chodníku se tady uvažovalo už před 2 lety. Město mělo dokonce projekt i 3 miliony na stavbu. Návrh počítal s tím, že chodník povede po státních pozemcích, jenže stát chtěl za pronájem plochy po dobu výstavby 100 000 korun a další další vysokou částku za následný odkup. Radnice proto místo státních pozemků zvolila trasu po soukromých parcelách a dobře udělala. S vlastníky se dohodla na výrazně nižší ceně za odkup. Lidé novou stezku s velkou vděčností využívají. Silnice vedoucí do Karviné je totiž jednou z nejvytíženějších v regionu. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.

jednou zjistím, že čas už nevrátím a že to pálí, když člověk dotýká se.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česko zažívá další vlnu horka. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia. V pátek by na některých místech mohly naměřit i 40. Také noci budou tropické, kdy místy čekáme víc než 20 stupňů. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na sociální síti. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty zřejmě znovu překročí 35 stupňů Celsia. To ale upřesní až další data. Jisté podle meteorologů je, že na Moravě půjde o dlouhou a intenzivní vlnu veder. Podle expertů zažíváme opravdu mimořádné léto, kdy bude podruhé až 40 stupňů. V současných teplotách je potřeba myslet i na zvířata, a to i ta divoce žijící. Ptákům pomůžou například pítka v zahradách nebo na parapetech. Prospěšné je i omezit sekání trávníků a vynechání kypření půdy, protože ta pak vysychá rychleji. Podle Českého svazu ochránců přírody je potřebné zlepšit hospodaření s vodou, včetně systémových kroků pro zadržování vody v krajině. Jednotlivci pomůžou zachycováním dešťové vody ze střechy. Města a kraje pak mohou zpomalit odtok vody omezením betonování a nahrazováním asfaltu zatravňovací dlažbou a štěrkovými trávníky. Vhodné je i budování vsakovacích průlehů, do kterých se svádí dešťová voda sokolí. Pro udržení a ochlazování vody v krajině je zásadní i ochrana vzrostlých stromů. Ceny bytů v Praze dál hledají strop. Ve druhém letošním čtvrtletí zdražily o 3%, za poslední rok pak zhruba o desetinu. Metr čtvereční vyjde v metropoli průměrně na necelých 190 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy developerských společností. I přes růst cen je zájem o byty v metropoli stále vysoký. Šéf Central Group Dušan Kunovský říká, že lidé preferují malé byty o dispozicích 2KK.
3: Samozřejmě ta orientace na ty menší byty má ty hlavní důvody. Zkrátka byty jsou drahé, zhoršuje se dostupnost bydlení, to znamená, lidé mají na to si pořídit menší jednotky a pak je to nějaký samozřejmě sociodemografický vývoj, je větší počet jedno- a dvoučlenných domácností.
2: Byty v metropoli zdražují, přestože jejich nabídka byla v Praze nejvyšší za 10 let. Čtvrtek 30. července 6.00. To je přesný čas, kdy vyrazí na souboj s časem, horkem i s horskými vrcholy vsetínský lékař Radek Laža. Jeho běh má ušlechtilý účel.
4: 38-letý lékař chce pomoci dát vědět o malé Berenice z Halenkova a přimět dárce k zefektivnění její velmi náročné léčby. Radek Laža má přesně určenou trasu z Bystřice pod Hostýnem až na Lysou horu, zve případné zájemce k tomu, aby ho na části trati dlouhé 268 km přes 22 leských vrcholů společným během podpořili. Čeká ho mimo jiné obrovské horko a podle představ také 3 dny bez spánku, jen s přestávkami na občerstvení. Jan Čada, Rádio Impuls Valašsko.
2: Ve čtvrtek bude slunečno a horko. Čekáme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojedinělá přeháňka nebo bouřka. Naměříme 32 až 36 stupňů, místy až 38.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: peníze za to, že zvednete telefon?
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Současná horka zvyšují riziko dopravních nehod. S varováním přichází BESIP. Vedro pocitově zvyšuje únavu, snižuje pozornost a může způsobit zdravotní problémy. Horko a vyčerpání pak může vést k mikrospánku. Řidiči by proto měli na cesty vyrážet odpočatí, dělat častěji přestávky s protažením a dodržovat pitný režim. BESIP připomíná, že nebezpečné je nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaném autě i jen na krátkou dobu. Větší pozornost si v horku zaslouží i seniori nebo lidé se zdravotními obtížemi. Pro případ kolon nebo poruchy by měla být v autě zásoba vody, nabitý telefon a potřebné léky. Při jízdě za vysokých teplot je potřeba počítat i s horšími podmínkami na silnici. Rozpálený povrch může zhoršit přilnavost pneumatik a prodloužit brznou dráhu. Ve čtvrtek podle předpovědi teploty překročí 33 stupňů, v pátek by na některých místech mohlo být i 40. Česká plavkyně Abhayali Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut. Třikrát před ní přeplavali La Manche z Čechů jen Iveta Hlaváčová a David Čech. Prsařským stylem 49-letá Bernardová úžinu překonala jako teprve čtvrtá žena. Kraulem se jí to povedlo dvakrát v letech 2011 a 10 let na to. Ústí nad Labem přemýšlí o nákupu pozemků u jezera Milada. Polská firma za ně chce zhruba 20 milionů korun. Radní ale doporučili zastupitelstvu jednat o přibližně třetinové částce. Ústecký primátor Petr Nedvědický říká, že jde o pás podél příjezdové komunikace v katastru obce Trmice.
4: Zasahuje to až do tělesa toho jezera, tyto pozemky, který vlastně oni získali díky tomu, že tam kdysi vedla trať, takže to kopírovalo tu trať, tak tyto pozemky jsme dostali nabídnuté.
3: Ústí chce u jezera Milada v budoucnu vybudovat zoologický park. Obecní obchod ve Vidicích na Domažlicku prosperuje. Jde o první takovou samoobslužnou prodejnu v plzeňském kraji. Zákazníky jsou místní i turisté.
5: Prodejna kvůli vysokým nákladům před 2 lety zavřela. Obec je loni zprovoznila v kombinovaném režimu s obsluhou i bez ní. A vyplatilo se. Po roce fungování už obchod nedotuje. V pondělí a v pátek je přítomná prodavačka, jinak se lidé dovnitř dostanou na čipovou kartu. Tržby rostou a na fungování se ve Vidicích ptají i další starostové. Plzeňský kraj letos podpoří 3 bezobslužné prodejny. V kraji jich funguje několik. Vidická je první v režii obce. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Vidice.
3: Pat a Mat slaví padesátiny. Dvojice neunavných kutilů oslaví půlstoletí na podzim návratem na filmové plátno, a to už po páté. Dvojice Nešiků a diváci s nimi se ocitnou zpátky na venkově, kde ani tentokrát v jejich zázemí nezůstane kámen na kameni. Pat a Mat mají své příznivce i za hranicemi. Jejich trampoty vysílali třeba v Polsku, Německu nebo Nizozemsku. Dokonce i v Íránu, kde se ale promítali s cenzurou. Díl, kde Pat a Mat hrají karty, byl sestříhaný, protože hrát karty na veřejnosti je v Íránu zakázané. Přes den nás čeká slunečno, odpoledne může přijít bouřka, počítat musíme s teplotami kolem 34, místy se oteplí až na 38 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Zvýšení předpokládá vládní novela o státní sociální podpoře, kterou schválil Senát. V doprovodném usnesení horní komora vyzvala kabinet k tomu, aby připravil zavedení automatické valorizace rodičovské. Předloha upravuje také takzvanou superdávku. Teď ji dostane k podpisu prezident. Navýšení rodičovské bude státní pokladnu stát zhruba 230 milionů korun v prvním roce. Náklady postupně porostou. Naopak změnu financování České televize Senát kritizuje. Označil ji za nežádoucí, nekoncepční a odporující platným pravidlům Evropské unie. Senátoři se většinově shodli na tom, že ČT odpovídajícím způsobem plní všechny zákonné povinnosti kladené na médium veřejné služby. Drží si svoji nezávislost, objektivitu zpravodajství, kvalitu tvorby i dlouhodobou důvěru občanů. Senát stanovisko pošle premiérovi Babišovi a ministrům financí a kultury Schillerové a Klempířovi. Ministerstvo zdravotnictví chce otevřít asistovanou reprodukci i ženám bez partnera. V pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDnes.cz o tom mluví primář sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Libor Zámečník.
2: Novela by podle primáře Libora Zámečníka legalizovala jen to, co se teď děje na černo.
3: Nějaké papírové partnerství, kdy single ženy přivedou kamaráda nebo někoho známého, vydávají ho za svého partnera a konec konců potom i mnohdy za otce svého dítěte.
2: V tuhle chvíli musí do centra asistované reprodukce podle zákona přijít muž a žena, kteří řeší svou neplodnost. To se díky novele může změnit a přijít by pak mohla i single žena. V pořadu na zpravodajském webu iDnes.cz to vysvětluje sexuolog Zámečník.
3: Z úhlu pohledu medicíny, to znamená na léčby neplodnosti, tak ad absurdum, tak i taková žena, která je single, je vlastně z neplodného páru, protože prostě chybí ten andrologický prvek. Z pohledu etického, tak tam je to samozřejmě už otázka toho, jestli má taková žena nárok rozhodovat za to dítě, že nebude mít otce, že nebude vyrůstat v úplné rodině.
2: Primář Zámečník v Rozstřelu na serveru iDnes.cz řekl, že v případě schválení novely se asi bude jednat o desítky nebo nižší stovky žen ročně. Martina Krova, Radio Impuls.
1: Legendární olomoucký U-klub ožívá. Jeden z nejznámějších studentských klubů v hanácké metropoli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Zázemí tam můžou najít kapely, divadelní soubory, spolky nebo komunitní aktivity. Univerzita Palackého zároveň vypsala výběrové řízení na zhotovitele. Podle rektora Michála Kohajdy je záměr U-klub opět vrátit do rukou studentů.
4: Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce, nebo kde jsme se chodili dívat na Simpsony. Takže myslím si, že tohle naši studenti si znovu zaslouží, mají velký zájem o to, co se tady bude dít a dokonce už někteří plánují, že si budou zabírat nějaké časy, aby se tady mohli scházet. Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání.
1: Rekonstrukce olomouckého klubu v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy vyjde na 27 milionů korun. Ve čtvrtek bude slunečno a horko. Čekáme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti můžou přijít bouřky. Naměříme 32 až 36 stupňů, místy se oteplí až na 38.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

obrazy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

nikdo z nás by doma neměl Sony. 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vou nemuseli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: České prázdniny na Impulzu si můžete užít už od časného rána.
1: Já jsem si včera udělala takovou radost a koupila jsem si chleba, namazala jsem ho máslem, posolila a bylo mi tak dobře. No fakt,
0: skutečný.
1: Hele.
0: Honza a Klára mezi 5. a 9.
1: Ne, já nevím, mě to tam prostě naskakuje.
0: Umíme potěšit.
2: Já řeknu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
1: A já tam mám budulínka
2: a lišku. A Klárka řekne, že vás povozím na odzásku.
1: A počkej, teďka už jsem zase u Ebonitový tyče.
0: Zahrát na cestu.
3: Pořád poslouchám a můžu říct, že každé ráno díky vám mám o něco hezčí.
0: A poslat vám pár desítek tisíc na váš účet. A
2: máte 10 000 korun.
4: Po 21 letech.
2: Tak když jste s náma zestárnul.
4: No kurňa.
2: No kurňa.
0: České prázdniny s Impulzovými začínají už 5.
5: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Ostravská nemocnice bude vzdělávat klinické psychology. Pro celý specializační program získala poprvé od ministerstva zdravotnictví akreditaci. Nemocnice chce posílit svůj odborný tým. Klinických psychologů je v naší zemi nedostatek.
7: Přitom zájem o jejich péči roste. Aktuálně působí v celém Česku 1500 specialistů a každý rok jich přibývá jen 30 až 40. A co je příčinou? Pacientů, kteří potřebují psychologické vyšetření, přibývá, ale nezanedbatelný je i fakt, že máme u nás jen omezený počet akreditovaných pracovišť, na kterých mohou psychologové ve zdravotnictví absolvovat nejméně 4leté specializační vzdělávání. Je proto důležité, že se k těmto pracovištím městská nemocnice zařadila. V Moravskoslezském kraji je jednou z mála. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
6: Současná horka zvyšují riziko dopravních nehod. S varováním přichází BESIP. Vedro pocitově zvyšuje únavu, snižuje pozornost a může způsobit zdravotní problémy. Horko a vyčerpání pak může vést k mikrospánku. Řidiči by proto měli na cesty vyrážet odpočatí, dělat častěji přestávky s protažením a dodržovat pitný režim. BESIP připomíná, že nebezpečné je nechávat děti nebo zvířata v zaparkovaném autě i jen na krátkou dobu. Větší pozornost si v horku zaslouží i seniori nebo lidé se zdravotními obtížemi. Pro případ kolon nebo poruchy by měla být v autě zásoba vody, nabitý telefon a potřebné léky. Při jízdě za vysokých teplot je potřeba počítat i s horšími podmínkami na silnici. Rozpálený povrch může zhoršit přilnavost pneumatik a prodloužit brznou dráhu. Ve čtvrtek podle předpovědi teploty překročí 33 stupňů, v pátek by na některých místech mohlo být i 40. Ceny bytů v Praze dál hledají strop. Ve druhém letošním čtvrtletí zdražily o 3%, za poslední rok pak zhruba o desetinu. Metr čtvereční vyjde v metropoli průměrně na necelých 190 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy developerských společností. I přes růst cen je zájem o byty v metropoli stále vysoký. Šéf Central Group Dušan Kunovský říká, že lidé preferují malé byty o dispozicích 2KK.
8: Samozřejmě ta orientace na ty menší byty má ty hlavní důvody. Zkrátka byty jsou drahé, zhoršuje se dostupnost bydlení, to znamená, lidé mají na to si pořídit menší jednotky a pak je to nějaký samozřejmě sociodemografický vývoj, je větší počet jedno- a dvoučlenných domácností.
6: Byty v metropoli zdražují, přestože jejich nabídka byla v Praze nejvyšší za 10 let. Česká plavkyně Abhayali Bernardová zdolala po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut. Třikrát před ní přeplavali La Manche z Čechů jen Iveta Hlaváčová a David Čech. Prsařským stylem 49-letá Bernardová úžinu překonala jako teprve čtvrtá žena. Kraulem se jí to povedlo dvakrát v letech 2011 a 10 let na to. Přes den nás čeká slunečno, odpoledne může přijít bouřka, počítat musíme s teplotami kolem 34, místy se oteplí až na 38 stupňů.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Dobrá muzika, ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česko čeká už druhá vlna veder během letošního léta. V průběhu dne teploty překročí i 36 stupňů. V pátek by na některých místech mohly naměřit i 40. Také noci budou tropické, kdy místy čekáme víc než 20 stupňů. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na sociální síti. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty zřejmě znovu překročí 35 stupňů Celsia. To ale upřesní až další data. Obecní obchod ve Vidicích na Domažlicku prosperuje. Jde o první takovou samoobslužnou prodejnu v Plzeňském kraji. Zákazníky jsou místní i turisté.
2: Prodejna kvůli vysokým nákladům před 2 lety zavřela. Obec je loni zprovoznila v kombinovaném režimu s obsluhou i bez ní. A vyplatilo se. Po roce fungování už obchod nedotuje. V pondělí a v pátek je přítomná prodavačka, jinak se lidé dovnitř dostanou na čipovou kartu. Tržby rostou a na fungování se ve Vidicích ptají i další starostové. Plzeňský kraj letos podpoří 3 bezobslužné prodejny. V kraji jich funguje několik. Vidická je první v režii obce. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Vidice.
1: Příroda v rezervaci na albánském pobřeží už trpí. Při přípravných pracích v oblasti, kde má vyrůst obří hotelový komplex spojený s rodinou Trumpových, podle vědců vznikly nenapravitelné škody. Buldozery na plážích už poškodily hnízdiště karet obecných. Podle satelitních snímků získaných AFP je patrné, že dělníci už odlesnili celou oblast a postavili most přes vodní rameno, které spojuje lagunu s mořem. Duny v Nartě zničila výstavba přístupových silnic a do přilehlých pobřežních oblastí pracovníci nalili beton, což ohrožuje spoustu druhů ptáků. Proti developerskému projektu spojenému s Trumpovou dcerou a jejím manželem od konce května v Albánii probíhají protesty. V poslední dobou utichají. Demonstranty podpořila třeba popová zpěvačka Dua Lipa, která je původem kosovská Albánka. Legendární olomoucký U-klub ožívá. Jeden z nejznámějších studentských klubů v hanácké metropoli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Zázemí tam můžou najít kapely, divadelní soubory, spolky nebo komunitní aktivity. Univerzita Palackého zároveň vypsala výběrové řízení na zhotovitele. Podle rektora Michála Kohajdy je záměr U-klub opět vrátit do rukou studentů.
3: Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce, nebo kde jsme se chodili dívat na Simpsony. Takže myslím si, že tohle naši studenti si znovu zaslouží, mají velký zájem o to, co se tady bude dít, a dokonce už někteří plánují, že si budou zabírat nějaké časy, aby se tady mohli scházet. Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání.
1: Rekonstrukce olomouckého klubu v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy vyjde na 27 milionů korun. UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa. Evropské fotbalové unii vadí plán Mezinárodní federace FIFA, která chce prodat podíl svých komerčních práv soukromým investorům. Podle zástupců UEFA nemá vedení světového fotbalu na takový krok právo. K ostré kritice se přidala i Severoamerická federace. Podle té ji FIFA vůbec neinformovala a vše se dozvěděla až z médií. Prezident FIFA Gianni Infantino večer označil plán na prodej podílu z komerčních práv soukromým investorům za příležitost a návrh, ne povinnost. Ve čtvrtek bude slunečno a horko. Čekáme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti, ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Naměříme 32 až 38 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Ostravská nemocnice bude vzdělávat klinické psychology. Pro celý specializační program získala poprvé od ministerstva zdravotnictví akreditaci. Nemocnice chce posílit svůj odborný tým. Klinických psychologů je v naší zemi nedostatek.
3: Přitom zájem o jejich péči roste. Aktuálně působí v celém Česku 1500 specialistů a každý rok jich přibývá jen 30 až 40. A co je příčinou? Pacientů, kteří potřebují psychologické vyšetření, přibývá, ale nezanedbatelný je i fakt, že máme u nás jen omezený počet akreditovaných pracovníků.